0: नंदन संपदा शत्रु देविनाशाय दीप ज्योतिर्नमः दीप ज्योति परब्रह्म दीपं सर्वे मोहनां दीपं सज्जते सर्वं संज्ञा दीपं सर्व सत्यम् ओम शांति शांति शांति। विद एडोरेशन टू आवर Alakpuri ji siddha peeth parampara.
1: S úctou k naší Alakpuri ji siddha peeth parampara.
0: Our dear sisters and brothers,
1: mé drahé sestry a bratři,
0: from different nations,
1: z různých národů,
0: here in our beautiful ashram,
1: zde v našem krásném ashramu.
0: It is the Republic of Czech.
1: Je to Česká republika.
0: It's a beautiful country.
1: Je to krásná země.
0: Beautiful people.
1: Krásní lidé.
0: Beautiful nature.
1: Krásná příroda.
0: Everything is good.
1: Všechno je dobré.
0: It's a peaceful country.
1: Je to míruplná země.
0: Slovakia also.
1: A také Slovensko.
0: This is something very special country.
1: Je to něco jedinečného v téhle země.
0: But we should learn and we should know what we are doing.
1: Ale měli bychom se naučit a měli bychom vědět, co vlastně děláme.
0: Many of you are very advanced bhaktas, practitioners of Mahaprabhu ji, Dev Puri ji, yoga and daily life, etc.
1: Mnozí z vás jsou velmi pokročilí bhaktové a cvičící Mahaprabhu ji a Dev Puri ji jogy v denním životě.
0: Afternoon, I got some inspiration.
1: Odpoledne se mi dostalo určité inspirace.
0: What I should speak.
1: O čem bych měl mluvit.
0: Mahaprabhuji, Devpuriji, Guruji, gave us too much.
1: Mahaprabhuji, Dev Puriji a Guruji nám dali toho příliš mnoho.
0: And when children get too much,
1: a když děti dostávají příliš mnoho,
0: then children are spoiled.
1: Potom jsou ty děti rozmazlené.
0: Spoiled in that way.
1: A rozmazlené takovým způsobem.
0: We bring ice cream.
1: Jako když přinesete zmrzlinu.
0: Others said no.
1: Ostatní řeknou ne.
0: I want this color of ice cream.
1: A oni řeknou, ale ne, já bych chtěl jenom takovou barvu zmrzliny.
0: Others said no.
1: A jiný zase řekne ne.
0: I want to eat cake.
1: Já bych zrovna teď chtěl jíst dort.
0: Others said no.
1: A další řekne.
0: I want some good biscuits.
1: A on řekne, ne, a já zrovna bych chtěl nějaké dobré sušenky.
0: Others said, I don't want anything.
1: A další řekne, a já nechci vůbec nic.
0: Because we have too much.
1: Protože
0: too much choice.
1: Máme toho příliš hodně, příliš mnoho volby na výběr.
0: And between the First World War
1: po první světové válce
0: and second world war,
1: a druhé mezi první a druhou světovou válkou,
0: we didn't choose any choice.
1: Neměli jsme nic na výběr.
0: Just take it.
1: Jenom prostě ber, co je.
0: And they were happy.
1: A byli šťastní.
0: And they learned lot.
1: A hodně se toho naučili.
0: I don't know, I was not here.
1: Já nevím, já jsem tady nebyl.
0: But for many people, even this white sugar was not available.
1: Ale pro mnoho lidí dokonce i ten bílý cukr nebyl k dispozici.
0: And now we don't want to eat sugar.
1: A my dneska ani už nechceme cukr.
0: It's not healthy.
1: Že už není zdravý.
0: When I was here in this country,
1: když jsem byl tady v téhle zemi,
0: I was here in 1973.
1: Byl jsem tu roku 1973.
0: Well, it was a different government, government, different government.
1: Byla tehdy jiný druh vlády, jiná vláda.
0: But country did not change.
1: Ale ta země sama se nezměnila.
0: Vegetation did not change.
1: Rostlinstvo, rostliny se nezměnily.
0: People did not change.
1: Lidé se nezměnili.
0: And that time was also some principles.
1: A v té době také byly určité principy.
0: So there was one doctor.
1: Byl jeden pan doktor.
0: She was my disciple, very good.
1: Paní doktorka byla moje žákyně, velice dobrá.
0: And she used to translate.
1: A byla překladatelkou.
0: And she said,
1: a ona říkala,
0: when we went for shopping or something,
1: když jsme šli nakupovat nebo někam,
0: she said, take it.
1: Ona říkala, berte to.
0: Take as much as you can.
1: Berte, co jen jde.
0: You don't know, tomorrow will be here.
1: Ani nevíte totiž, jestli zítra to ještě bude k dispozici.
0: Today's beautiful apples, but tomorrow will not be.
1: Dneska jsou tady pěkná jablka, ale zítra už nemusí být.
0: There will be a banana, banana, banana.
1: Možná budou jen banány, banány.
0: But now we have everything and we don't want to eat this.
1: A najednou my dneska máme všechno, už to ani nechceme jíst.
0: So humans are never content.
1: Lidé nejsou nikdy spokojení.
0: If you give this,
1: když jim dáte tohle,
0: they are not happy.
1: Nejsou šťastní.
0: If you give too much, they are not happy.
1: Když jim dáte víc, stejně nejsou šťastní.
0: And some people, they want to say, no, I don't like this.
1: A někteří lidé jsou takový, říkají, mně se tohle nelíbí, to nechci.
0: And so it's with all different kind of path we are doing.
1: A tak je to i s těmi různými cestami, které děláme, které cvičíme.
0: And some things that I know everything.
1: A někdo si myslí, já už vím
0: všechno. I'm strong.
1: Já jsem silný.
0: But it is said.
1: Ale říká se.
0: O human.
1: O člověče.
0: O man.
1: O člověče.
0: Don't be proud of thy body.
1: Nebuď pyšný na svoje tělo.
0: And don't be proud of your little tiny knowledge.
1: A nebuď pyšný na to svoje drobné malé poznání.
0: You are running with a little needle.
1: Je jako by si běžel s jenom s malou jehlou.
0: In my powerful weapon.
1: A říkáš, tohle je moje mocná zbraň.
0: But when come the big arrow?
1: Ale když přiletí velký šíp,
0: it's different.
1: To je něco jiného.
0: But this arrow is nothing.
1: Ale i ten šíp není nic.
0: We have the gun.
1: My máme pušky.
0: That's also now nothing.
1: A i to teď už nic neznamená.
0: Bomb.
1: Máme bomby.
0: Atom bombs.
1: Atomovou bombu.
0: But still they are not happy.
1: Ale ani tak nejsou pořád šťastní.
0: Like these people, they are not happy.
1: A takhle lidé nejsou nikdy šťastní.
0: And they are not happy, and they are makes others also confused.
1: A tak sami nejste šťastní a ještě matete ty ostatní.
0: Stay, remain.
1: Zůstaňte, zůstávejte.
0: And continue our path.
1: Pokračujte na naší cestě.
0: There are people with the ego or something.
1: Jsou lidé, kteří mají ego nebo něco takového.
0: Then they think I am the powerful. I will destroy everything.
1: Myslí si, já jsem ten mocný, já to všechno zničím.
0: So there's one story.
1: A tak je jeden příběh.
0: This story is about, it's called very ancient forest.
1: A je příběh z něčeho, čemu se říká ten prales, prastarý les.
0: Even 10,000 years old trees.
1: Jsou tam stromy, 10,000 let staré stromy.
0: What you human making yourself that I am 50 years and I am 100 years and I am now 120 years.
1: Co ty člověče se tady chvástáš, že tobě je 50, tobě je 100, tobě je 120.
0: So there are trees, they were, when we go to the Himalaya,
1: až pojedeme do Himalají,
0: and Adi Guru Shankaracharya's monastery, ashram.
1: Je tam ashram, klášter Adi Guru Shankaracharya.
0: And there is, how many, 500 years, or no, no, how long is this banyan tree? More than thousands.
1: Tam je strom, kterému je
0: 3000 of the, yeah.
1: Kterému je přes 1000 let starý, velice starý.
0: And still there.
1: A pořád tam je.
0: So one day in the forest there was a very nice yogi living.
1: V lese bydlel velice příjemný yogi.
0: Peaceful.
1: Byl v klidu.
0: Very. Viveka, full of vivek.
1: Měl viveku, byl plný viveky.
0: Something like Arjun Puri.
1: Něco jako Arjun Puri.
0: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
1: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
0: And there was one tree very, very old.
1: A byl tam jeden velice starý strom.
0: About 35 people have to hold the hands so they can cover the branch or the trunk of the tree.
1: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
0: We don't know if the tree again grow and again grow or the neighbor grow, but it was like that.
1: Nevíme, kolik těch kmenů v bočích tam přirostlo, ale prostě byl tak veliký.
0: No storm can break.
1: Žádná bouře ho nedokázala zlomit.
0: Tree was very proud of it.
1: A ten strom na to byl velice hrdý.
0: Grandfather, grandfather.
1: Byl to pra pra pra dědeček.
0: So that yogi Arjun Puri.
1: A tak ten yogi.
0: Looked to this tree.
1: Se podíval na ten strom.
0: And became little bit sad.
1: A trošku se posmutněl.
0: Like our tree.
1: Tak jako tady ten náš strom.
0: So tree said to yogi Arjun Puri.
1: A tak ten strom řekl tomu Arjun Purimu.
0: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
1: Maharaji.
0: Why are you so sad?
1: Proč jsi tak smutný?
0: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing, if you die or you are alive, everything is, you are beyond.
1: Ty máš, ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
0: He said, I am sad about you.
1: A on říká, já jsem smutný kvůli tobě.
0: You are worried about me?
1: Ty máš obavy kvůli mně?
0: He said, yes, not only you, but all this forest and thousands and thousands of kilometers forest.
1: A nejen kvůli tobě, ale kvůli všem těm lesům, těm stromům tady tom lese, který je tisíce, tisíce kilometrů.
0: And I see their distraction.
1: Já totiž vidím jejich zkázu.
0: It will not happen, Maharaj, Swamiji.
1: Ale to se nestane.
0: He said, yes, I know, you are very strong.
1: on říká, ano, já vím, že ty jsi velice silný.
0: But there is one enemy, your enemy.
1: Je tu jeden tvůj nepřítel.
0: My enemy?
1: Můj nepřítel?
0: I am so strong.
1: Já jsem tak silný.
0: It can come the hails.
1: Můžou přijít kroupy.
0: Storms.
1: Bouřky.
0: Earthquakes.
1: Zemětřesení.
0: I stand through.
1: A já to přestojím, já to vydržím.
0: He said, but there is your enemy that is stronger than you.
1: A on říká, ale je jeden nepřítel, který je silnější než ty.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: That is still not born.
1: Ale on se ještě nenarodil.
0: Still not born.
1: A on se ani nenarodil.
0: You are making sorrows.
1: A ty už se tím trápíš.
0: Maharaji, how do you know he's not born?
1: A jak vlastně víš, Maharaji, že se ještě nenarodil?
0: I know that your destiny.
1: Protože já vím, co je tvým osudem.
0: And your destiny has come clear.
1: A tvůj osud už je teď jasný.
0: And that is, I know.
1: A to já vím.
0: So how strong is, how big?
1: A jak teda je silný, jak velký?
0: He said it is about 15 centimeters wide.
1: A on říká, je asi 15 centimetrů široký.
0: And 20 centimeters long.
1: 20 centimetrů dlouhý.
0: Who? The old tree is laughing.
1: No, tak ten starý strom se směje.
0: Like, Swamiji, sometimes you are saying like a little child.
1: Swamiji, někdy zníš jako malé dítě.
0: Where is that?
1: Kde je teda?
0: He is going to be born.
1: A on už se brzo zrodí.
0: Where?
1: A kde?
0: At the blacksmith.
1: U kováře.
0: At the blacksmith?
1: U kováře?
0: Yes.
1: Ano.
0: What will be that?
1: No a co to bude?
0: That blacksmith is creating, making the instrument out of the iron.
1: Ten kovář totiž vytváří jeden nástroj ze železa.
0: And that's called the one, what we call the...
1: X. Tomu se říká sekera.
0: Swamiji, all right, thank you.
1: Tak dobře, Swamiji, děkuji.
0: Don't waste your time.
1: Neplýtvej tady časem.
0: Go and meditate.
1: Jdi a medituj.
0: He went away.
1: A tak on odešel.
0: After 20 years, Babaji came again.
1: A po 20 lety ten Babaji zase přišel zpátky.
0: Hundreds of the hectares of the forest were chopped up.
1: A stovky hektarů toho lesa byly vykácené.
0: And this big, big tree.
1: A ten mohutný strom.
0: Lying there as the dry wood.
1: Ležel tam jako uschlá kláda.
0: Guruji came.
1: Guruji přišel.
0: And looked there.
1: A podíval se tam.
0: And he said.
1: A řekl.
0: Pity.
1: Škoda.
0: I told him.
1: Já jsem mu to říkal.
0: But he said to this trunk of the tree.
1: No a tak mluvil tomu padlému kmeni toho stromu.
0: Tell me please.
1: Prosím, řekni mi.
0: How this small axe cutted your whole forest?
1: Jak ta malá sekera dokázala pokácet celý ten les?
0: He said, yes, Swamiji.
1: A on odpovídá, ano, Swamiji.
0: That axe didn't have that much power.
1: Ta samotná sekera, to ostří nemělo tolik síly, moci.
0: But my family members.
1: Ale můj vlastní člen rodiny.
0: My friends in this forest.
1: Moji přátelé v tomto lese.
0: They joined with X.
1: Oni se připojili k té sekeře.
0: What?
1: Jakže?
0: That long handle.
1: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
0: Our forest became that handle.
1: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
0: And the joined with the axe.
1: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
0: He gave the power.
1: A tím získala tu moc, tu sílu.
0: He said yes.
1: On říká ano.
0: Similarly.
1: A podobně.
0: You come to achievement.
1: Vy něčeho dosáhnete.
0: To your sadhana.
1: Skrze svou sadhanu.
0: Many years.
1: Mnoho let.
0: But be careful.
1: Ale buď dávejte si pozor.
0: Some negative elements comes.
1: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
0: They have like mental disease.
1: Něco jako mentální onemocnění.
0: That's called schizophrenia.
1: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
0: Hallucination.
1: Halucinace.
0: There are different kind of schizophrenia and depressions.
1: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
0: And that can give us that.
1: A to nás
0: může destroy.
1: To nás může zničit.
0: And so that's called blackmailing.
1: A tomu se říká vydírání.
0: Therefore, Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji proto řekl.
0: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nen bhar javere. I am longing for those people who have a satsang.
1: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
0: Doesn't matter your guru or my guru.
1: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
0: Or her guru.
1: Nebo její guru.
0: Or their guru.
1: Nebo jejich guru.
0: But when there is Satguru is,
1: ale tam, kde je Satguru,
0: then is one.
1: Tam je jednota.

0: And Mahaprabhu ji said,
1: Mahaprabhuji řekl,
0: sometimes I can't see any bhakta.
1: Někdy nevidím žádné bhakty.
0: Who is for the satsang?
1: Kteří přišli na satsang.
0: And I'm a tear for my bhaktas.
1: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
0: Love.
1: Láska.
0: Love is strong.
1: Láska je silná.
0: And love you cannot hide.
1: A lásku nedokážete schovat.
0: And you cannot destroy that love.
1: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
0: And that is within you.
1: A to je ve vás, uvnitř vás.
0: This body have no strength.
1: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
0: That mind have some strength.
1: Mysl určitou sílu má.
0: But mind becomes also very weaker.
1: Ale i mysl velice zeslábne.
0: When the love is there.
1: Když je tu láska.
0: And what is that love?
1: A co je ta láska?
0: The spiritual God's knowledge.
1: Duchovní božské vědění.
0: There's only one word, love.
1: Je jenom jedno slovo, láska.
0: Do you write? I don't know many Czech language.
1: Nevím, jak se to píše v češtině.
0: Do you write the loves?
1: Píšete lásky?
0: Eh? No. Yeah. But when many are okay, but still is love, not loves.
1: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
0: That's it. So even you make a multiply.
1: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
0: Like God is only one God.
1: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
0: Only one God.
1: Jenom jediný.
0: You may say God Krishna,
1: můžete říkat Bůh Krishna,
0: God Rama,
1: Bůh Rama,
0: Shiva, or God Jesus,
1: nebo Bůh Ježíš,
0: or any gods,
1: nebo jakýkoliv Bůh.
0: So we said God Jesus.
1: A tak říkáme Bůh Ježíš,
0: God Ram,
1: Bůh Ram,
0: God Krishna,
1: Bůh Krishna.
0: This is the only Krishna, and these are only the name. This.
1: A ty Ram Krishna to jsou jenom jména.
0: But only one is that is God.
1: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
0: G-O-D.
1: Ať už je to on nebo ona.
0: And so God is Brahma.
1: A Bůh je Brahm.
0: G is a generation. Generating.
1: To je ta generace, ten se generuje pořád.
0: And O is that strength, the power.
1: O je ta síla, ta moc.
0: And D is that again destroying.
1: A D je ten, co opět je zničeno.
0: So Brahma, Vishnu and Shiva, G O D.
1: A to je z anglického, anglicky Bůh je God, takže to je G O D.
0: But we can give the other names.
1: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
0: Therefore, as much as you are developing spiritual.
1: A tak čím více se duchovně rozvíjíte,
0: you are in danger.
1: Tím jste v nebezpečí.
0: As much as you spiritual develop,
1: čím více se duchovně rozvíjíte,
0: you are in danger.
1: Tím více je nebezpečí.
0: So therefore you have to take care.
1: A proto musíte si dávat pozor.
0: Like today newborn child.
1: Tak jako když dneska narozené děťátko.
0: But you have to take care.
1: A musíte o něj pečovat.
0: There can be many different kind of infections.
1: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
0: So you are now born a spiritual soul.
1: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
0: But there are many negative the infections.
1: Ale těch negativních nákaz, infekcí je tady hodně.
0: Many times even the how to call it? One word I've forgotten, but the rakshasas came as a Shiva.
1: A mnohokrát ty rakshasové přišli.
0: As exactly like a Shiva.
1: A vypadali úplně jako Shiva.
0: And everybody think it's a Shiva.
1: Každý si myslel, to je Shiva.
0: But he was rakshas.
1: Ale ve skutečnosti byl rakshasa.
0: Night he becomes a rakshasa.
1: V noci se stal rakshasou.
0: And nobody could kill him.
1: A nikdo ho nedokázal zabít.
0: So they tried to take his head away.
1: A on jim se mu snažil useknout hlavu.
0: Rakshasas have power again becomes.
1: Ale rakshasy mají sílu se znova oživit.
0: That time ultimately only can do the Shakti.
1: A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
0: the
1: Shakti.
0: Devi.
1: Ta Devi.
0: She knows and she can destroy that rakshasa.
1: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového rakshasu.
0: So we have to come to the satsangs.
1: A tak my musíme chodit na satsangy.
0: And you should take care that in satsang there is not somebody that rakshasa.
1: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový rakshasa.
0: You remember in the Satyuga churning of the ocean?
1: Pamatujete si při Satyuze, když stloukali ten oceán?
0: Finally they got the nectar.
1: Nakonec získali nektar.
0: And now nectar came.
1: A teď vystoupil, přišel ten nektar.
0: That the immortal.
1: Tam nesmrtelnost.
0: Who will drink? They will become immortal.
1: Kdo se ho napije, ten se stane nesmrtelný.

0: ¿Ok? Well, God have to make also trick.
1: A i Bůh musí občas dělat triky.
0: Have to become.
1: Tak to musí se to stát.
0: Sometimes God have to become different form.
1: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
0: He can become like a woman.
1: Může se projevit jako žena.
0: Or woman can become like a man.
1: A nebo žena se může projevit jako muž.
0: Or can become a half animal and half a human.
1: Nebo se může projevit jako napůl člověk, napůl zvíře.
0: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
1: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura na půl
0: half,
1: na půl člověka.
0: Half fish,
1: na půl ryba,
0: and half human.
1: A na půl člověk.
0: That was is called Matsya.
1: Tomu se říká Matsya.
0: Matsya incarnation.
1: To je ta inkarnace.
0: Out of the 24 incarnations.
1: Jedna z těch 24 inkarnací.
0: So, if Vishnu will come,
1: a pokud přijde Vishnu,
0: Rakshasas will not accept.
1: Rakshasové to nepřijmou.
0: If Shiva comes,
1: kdyby přišel Shiva,
0: neither devas will be happy nor the Rakshasas will happy.
1: Ani boho, ani dévové, ani Rakshasové z toho nebudou šťastní.
0: Because he balance takes care of them.
1: Protože on to všechno vyváží, on se o všechno postará.
0: Otherwise the Rakshasas will destroy whole earth.
1: Jinak by Rakshasové zničili celou zem.
0: And Brahma? Also they will not like.
1: Brahma ani to by se jim nelíbilo.
0: So Vishnu come as a woman.
1: A tak Vishnu přichází, se projeví jako žena.
0: What was her name?
1: Co bylo její jméno, jak se jmenovala?
0: Mohini. And what is a Mohini?
1: A co to znamená Mohini?
0: What? A beautiful.
1: Překrásná.
0: Attractive.
1: Atraktivní, přitažlivá.
0: It is so beautiful.
1: Je tak překrásná.
0: So even some rishi who don't want to see the woman.
1: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
0: And she was walking like this.
1: A když ona tam takhle projde.
0: He will only look.
1: Tak on by se jenom podíval.
0: And once again he will look like this.
1: A už se neudržel znova.
0: Yes. You will see twice.
1: A tak se musíte podívat dvakrát.
0: Or a man.
1: A nebo muž.
0: A beautiful.
1: Krásný muž. Yeah.
0: And this lady don't like any woman.
1: A když ta žena nemá.
0: And she's typing.
1: Něco píše na počítači. Něco píše.
0: And man is walking.
1: A ten muž tam projde.
0: Like our Om Prakash.
1: Tak jako náš Om Prakash.
0: And this woman said.
1: A ta žena řekne.
0: Attraction.
1: To je ta přitažlivost.
0: That is called the iron.
1: A to je jako to železo.
0: And magnesium.
1: A magnet.
0: No, this boat.
1: Oba jsou přitahování.
0: Mohini came.
1: A tak ta Mohini přišla.
0: Beautiful dance.
1: Se krásně tancovala.
0: And she had nectar in her armpit.
1: A vzala si ten nektar do podpaží, pod ruku.
0: But then she said, I will give you the nectars.
1: A pak říká, já vám ten nektar dám.
0: Stand here, don't fight.
1: Nebojujte, stoupněte si tady.
0: Everybody just hold your cup.
1: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
0: And I have this my pot.
1: Já tady mám tu nádobu.
0: And I will pour in your glass.
1: A já vám naleju do vašich skleníček.
0: But it was one pot had two parts.
1: Ale ta nádoba byla rozdělena na dvě části.
0: You know?
1: Víte?
0: About 30 years ago already.
1: Už je to asi přes 30 let.
0: A little more.
1: Nebo možná víc.
0: They made a thermos for thermos.
1: Vyrobili ty termosky.
0: And the head had the two parts.
1: A ta měla dvě části.
0: One side was milk tea.
1: V jedné bylo ten čaj.
0: Other side was herbal tea.
1: A v jedné a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné.
0: Only one thermos.
1: Čaj s mlékem a v druhé půlce byl čaj byla předělená na dvě půlky.
0: Only you press this finger or this finger.
1: A de, mohli jste si to přepínat.
0: Yes or no?
1: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali.
0: Do you know?
1: Takhle pamatujete si to, znáte to?
0: So, when the devas came,
1: a když ty bohové přišli,
0: the Mohini was giving this side,
1: tak Mohini nalévala z téhle strany,
0: and that was the devas.
1: A to byli pro ty dévy.
0: They were drinking and they were ramil, happy.
1: A oni se napili, byli z toho šťastní.
0: Other side was soma.
1: A na druhé straně byl soma.
0: Alcohol.
1: To byl alkohol.
0: And did give it to rakshasas.
1: A to dostali ty rakshasové.
0: And rakshasa liked alcohol.
1: No a rakshasům chutná alkohol.
0: So the devas was happy.
1: A ty dévové byli šťastní.
0: And the rakshasa was.
1: A rakshasové byli.
0: Alkohol, you know, so. So one rakshasa.
1: A tak jeden rakshasa.
0: That must be the Vishnu.
1: A jsi říkal, tohle musí být Vishnu.
0: There must be something wrong.
1: Tady je něco, tady nehraje.
0: There is something black in the my dal, in my rice.
1: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
0: So he ran other side and changed like a deva.
1: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
0: And he put his hand only like that.
1: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
0: And Mohini put it in his.
1: A Mohini nalila i jemu.
0: He drank.
1: A on se toho napil.
0: And Mohini, Vishnu get, oh, this is Rakshasa.
1: A Mohini ten Vishnu řekl, aj, to je Rakshasa.
0: Put Sudarshan Chakra.
1: A hned se objevila Sudarshan Chakra.
0: Rakshasa ran just 10-15 meters.
1: A Rakshasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
0: And chapped the neck of the Rakshasa.
1: A hlava a usekl, jeho hlava upadla byla, usekl mi hlavu.
0: The Rakshasa said.
1: A Rakshasové řekli.
0: One head here and half body here.
1: A tady je hlava, tady je půl tělo na půl, hlava tam na půl.
0: And this mouth is talking.
1: A jeho ústa ještě mluvila.
0: Trakki Vishnu, you cannot kill me.
1: A ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
0: The my nectar went in my navel.
1: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
0: Where is the nectar?
1: Kde je ten nektar?
0: In nabi.
1: In nabi.
0: From here, but here is your raw material.
1: Ten odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je
0: reality
1: to
0: is here.
1: Ta skutečnost je tady.
0: That became called the Rahu and Ketu.
1: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
0: In these nine planets.
1: V těch devíti planetách.
0: And out of these two is Rahu and Ketu.
1: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.
0: And that Rahu is the head.
1: A ten Rahu to je ta hlava.
0: And Ketu is the trunk.
1: A Ketu je ten trunk, to tělo.
0: And Rahu said.
1: A Rahu řekl.
0: Vishnu, be careful.
1: Vishnu, dávej si pozor.
0: I will not let your any work successful.
1: Já nedovolím, aby jakákoliv tvoje práce byla
0: I úspěšná. Will make destroy.
1: Já tady budu ničit.
0: And so the Rahu and Ketu.
1: A tak Rahu a Ketu.
0: And Saturn.
1: A Saturn.
0: Then, according to constellation, be sure that you are in very dangerous situation. May you die.
1: Když tohle ta konstelace nastane, tak si buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
0: Let's say we are not talking about astrology.
1: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
0: But.
1: Ale.
0: One drop of this nectar.
1: Jedna kapka toho nektaru.
0: Or one drop of the poison.
1: A nebo jedna kapka jedu.
0: So Mahaprabhuji's Vigyan Deep Gita.
1: Mahaprabhuji ve své Vigyan Deep Gita.
0: He said.
1: Říká.
0: that in the satsang, in some kusanga comes,
1: pokud do satsangu se vetře přijde nějaký kusang,
0: then is like a bite of a poisonous snake.
1: Je to jako když kousne jedovatý had.
0: And that is a poisonous snake only bite one.
1: A ten jedovatý had stačí, když kousne jenom jednou.
0: But such a negative person who comes can bite more.
1: Ten jedovatý had kousne jenom jednoho, ale takový negativní člověk dokáže pokousat mnohé.
0: So therefore in Vigyan Deep Gita Mahaprabhuji said,
1: a proto Mahaprabhuji říká ve Vigyan Deep Gita,
0: listen the Sadguru's vakyas.
1: Poslouchejte slova Sadguru.
0: A real saint.
1: Skutečného světce.
0: Not this who is the schizophrenic.
1: Ne těch, kdo jsou
0: depressive.
1: Ty schizofrenici.
0: Anger.
1: Ty, kdo jsou plní hněvu.
0: If someone say I will destroy,
1: pokud někdo říká, já budu ničit,
0: that one is not good. It means that is mentally ill.
1: To znamená, to v tom není nic dobrého, to znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
0: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
1: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
0: Therefore Mahaprabhuji said,
1: a proto Mahaprabhuji řekl,

0: máme kýče.
1: Oh, my mind.
2: Oh, má mysli.
1: Mahaprabhuji doesn't tell you.
2: Mahaprabhuji to neříká vám.
1: But he's telling himself.
2: Ale říká to sám sobě.
1: It means all bhaktas we should telling whom to our mind.
2: A proto my, i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě, ke své mysli.
1: Mind can kill you.
2: Mysl vás může zabít.
1: Mind can destroy you.
2: Mysl vás může zničit.
1: Mind can liberate you.
2: A mysl vás může osvobodit.
1: Always you must every morning say, oh my dear mind.
2: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
1: I worship you.
2: Uctívám tě.
1: My mind.
2: Má mysli.
1: Yes.
2: Ano.
1: Otherwise your mind becomes angry.
2: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
1: Splitting.
2: Rozdělí se.
1: Yes. Separating people.
2: A bude rozdělovat i lidi.
1: One ashram separating to the second ashram.
2: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
1: It's like when one family

0: Ne, ne, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
1: Third said, no, completely half-half.
0: A ten říkal, ne, ne, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
1: Then mind is so happy.
0: No a mysl je potom tak šťastná.
1: Yes.
0: Ano.
1: You will get only 20%.
0: Ne, dostaneš jenom 20%.
1: And from 20% you will get only 15%.
0: No a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
1: Rest I will give it to someone.
0: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
1: Who is that?
0: A kdo to je?
1: Who will get more?
0: Kdo dostane ještě víc?
1: You get 15%, she get 15%, he gets
0: 15%. Ty dostaneš 15%, ty dostaneš 15%.
1: Lawyers.
0: Zbytek stejně schrábnou právníci.
1: Yes, then the lawyer. Then you sell your property.
0: No a pak budete prodávat ten
1: majetek. And you will fight the lawyer.
0: A budete bojovat s právníky.
1: Lawyer prodávat. Said, oh. And we need a very good judge.
0: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
1: Like our Santosh.
0: Tak jako naše Santosh.
1: Name is Santosh.
0: Jmenuje se Santosh.
1: But he's a lawyer. The judge.
0: Ale je to soudce.
1: And she will make Santosh for all.
0: A ona tu Santosh nastolí všem.
1: How?
0: Jak?
1: 15%.
0: 15%.
1: 15 and 15.
0: 15.
1: Take it.
0: Ber.
1: Or we will go further. About 10-20 years will case will run.
0: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál. Ten
1: and you have to pay my fees.
0: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
1: So from 15% is gone.
0: A tak z těch 15%...
1: Now you have to take a loan.
0: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
1: You are destroyed.
0: A jste úplně zničení.
1: Similarly,
0: a stejně tak,
1: when you have that vritti in your mind,
0: když máte ve své mysli takové vritti,
1: then you are destroyed.
0: Tak už jste zničení.
1: Therefore, slowly.
0: A proto pomalu.
1: We have to achieve the peak of the mountain.
0: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
1: You are walking too quickly.
0: A vy jdete příliš rychle.
1: I know that you know.
0: Já vím, že vy to znáte.
1: But I knew, did not know.
0: Ale já jsem to nevěděl.
1: When I came first time to Europe,
0: když jsem poprvé přijel do Evropy,
1: then I realized,
0: pak mi to došlo,
1: what Mahaprabhuji said.
0: Co to Mahaprabhuji říkal.
1: And that was this.
0: A šlo o tohle.
1: Girl

0: खाने की।
1: गलियां छोटी, the path is very narrow.
2: Ta cesta je velice úzká.
1: This side is Kusanga.
2: Na téhle straně je Kusan.
1: This side is the enemy.
2: Na téhle straně jsou nepřátelé.
1: It's very narrow.
2: Ta stezka je velice úzká.
1: This side is Rakshasa.
2: Na téhle straně jsou Rakshasové.
1: This side is the wild animals.
2: A na téhle straně jsou divoká zvířata.
1: Galiyan choti. We have very thin path in this Kali Yuga.
2: Tahle Kali Yuga, ta naše cesta je velice uzoučká.
1: They will try to throw down in other side.
2: Mnozí z vás se budou z vás snažit strčit na jinou stranu.
1: And what more dangerous?
2: A co ještě víc nebezpečné?
1: Because of

0: the night is very dark.
1: Protože tam noc je velice tmavá.
0: High clouds.
1: Ty mračna jsou vysoko.
0: Otherwise can be from the stars little bit light.
1: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
0: But it is dark and dark and dark.
1: Ale je to temno, temná temnota.
0: What kind of darkness?
1: Jaká je to temnota?
0: Ignorance, ignorance, ignorance.
1: Nevědomost, nevědomost, nevědomost.
0: We don't know what was in our past life.
1: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
0: And we don't know what will happen in one second.
1: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
0: That is called darkness.
1: A tomu se říká temnota.
0: We may make so many plans.
1: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
0: It is my.
1: Tohle je moje.
0: My, I will enjoy.
1: Tohle si užiju, to je moje.
0: That.
1: Tamhle to, tohle to.
0: But mutti band kar aya aur haath khule jaya. When you were born,
1: když jste se narodili,
0: you came with a closed fist.
1: Přišli jste se zaťatýma pěstma.
0: Then a nurse or mother, they will make the hands clean.
1: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
0: But when you will die,
1: ale až budete umírat,
0: your hands will remain.
1: Vaše dlaně budou otevřené.
0: So we don't know what you brought with.
1: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
0: But the death will say, open your palms.
1: Ale smrt řekne jen otevři.
0: Show me.
1: Ukaž.
0: Leave it everything here.
1: Nech všechno nech tady.
0: Yes.
1: No?
0: Yes or no?
1: Ano nebo ne?
0: So, that is a darkness.
1: A to je ta temnota.
0: We don't know what will happen next minutes.
1: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
0: In India we say it.
1: V Indii říkáme.
0: Baat karta hai kal ki, aur pata nahi hai pal ki. Good?
1: Dobrá.
0: You are talking about tomorrow.
1: Mluvíš o zítřku.
0: But you don't know what about one second.
1: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
0: Therefore, between this one second, take name of God.
1: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
0: Mahaprabhuji. That is our liberation.
1: Drž se Božího jména, Mahaprabhujiho, to
0: so,
1: je naše osvobození.
0: Ignorance is the darkness.
1: Tak ta nevědomost, to je temnota.
0: Galia choti, rát andheri, aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
1: A ta cesta je velice kluská.
0: Yes, now when I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: And then it was I came on 3rd March 1973.
1: Bylo to 3. března 1973.
0: To Czechoslovakia.
1: Do Československa.
0: And there was so much snow.
1: A bylo tady tolik sněhu.
0: And morning I just went out.
1: A ráno jsem vyšel jenom ven.
0: And I was poured down.
1: A já jsem takhle a praštil jsem sebou.
0: I said, so slippery.
1: A já jsem říkal, takhle to klouže.
0: Okay. In 1977.
1: A v roku 1977.
0: Or 76.
1: Nebo 76.
0: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
1: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
0: Unfortunately, she was died.
1: Už na neštěstí zemřela.
0: And so I had my room.
1: Měl jsem tam svůj pokoj.
0: Then Mataji had her room.
1: Tam byl potom Mataji na pokoj
0: room.
1: A tam byl pak obývák.
0: And she wanted to teach me German language.
1: A ona mě chtěla učit němčinu.
0: One day I said yes.
1: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
0: Other day I said, when I didn't like.
1: A když se mi to pak nelíbilo.
0: Mataji, I am still your guru.
1: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
0: You teach me.
1: Ty, že mě budeš učit.
0: It was this. But she put me with television, aha, black and white.
1: Ona mi tam dala černobílou televizi.
0: And there was children films and like this.
1: A tam byly nějaký dětský pořady, dětský filmy.
0: And you all know, exactly 12 was finished.
1: A víte, tehdy dřív ve 12 prostě to
0: skončilo. National hymny.
1: byla národní hymna večer o půlnoci.
0: But now there's no national.
1: A dneska už to není.
0: 24.
1: Dneska už to vysílá pořád.
0: So, we were, Mataji and me, we were looking television.
1: A tak já, Mataji, jsme se dívali na televizi.
0: On the Christmas.
1: Na Vánoce.
0: And we want to be midnight till midnight.
1: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
0: It was about 17 degrees minus.
1: A bylo asi minus 17 stupňů.
0: There was a lot of snow and it suddenly became frozen.
1: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
0: And Mataji said, now 12 the bell will ring in the church.
1: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
0: I'm not making a joke.
1: A já si nedělám legraci, to není vtip.
0: You will say the Swamiji is telling now something and something.
1: A vy řeknete Swamiji, teď něco je, tak povídá.
0: I give you practical experiences.
1: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
0: So there was a balcony.
1: Byl tam takový balkon.
0: It was balcony was only 1 meter and 30 centimeters.
1: A ten balkon byl asi 1,30 m.
0: And 3.5 meters long.
1: 3.5 metru dlouhý, asi jenom 1,30 m široký.
0: And there was down, we were in second floor.
1: My jsme byli v druhém patře.
0: And the people they chopped some trees branches.
1: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromů.
0: So, Mataji said, I said, when is the bell? She said, now it will be. You can listen.
1: A já jsem tam říkal, co ty zvony? A ona říká, tak teď si to můžeš poslechnout.
0: I opened the door.
1: Já jsem otevřel ty dveře.
0: And I had some shoes, house shoes,
1: a měl jsem slippery. Ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
0: And there was snow and slippery.
1: A tam byl takový kluský sníh, led.
0: I put my one leg in.
1: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
0: And within second I was
1: a během vteřiny už jsem jel.
0: My two legs in the this what you call the
1: railing. Railing.
0: Yeah, railing.
1: Moje obě nohy skončily v zábradlí.
0: Till my knees.
1: Až ke kolenům jsem se tam.
0: And I'm like this.
1: A já jsem tam takhle.
0: And Mataji came and she pulled me out.
1: A Mataji tam přichází a táhne mě.
0: I told you.
1: A já jsem ti říkala.
0: And she closed again.
1: A tak zavřela ty dveře.
0: So slippery.
1: Tak to bylo klusko.
0: That's why Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji říká.

0: Pane. So this example.
1: A tak tenhle příklad.
0: So we know we have a knowledge.
1: My to víme, my máme to poznání.
0: We have lot of knowledge.
1: Máme hodně poznatků.
0: We have more knowledge than before 100 years.
1: Máme víc vědomostí než před 400 lety.
0: But still one we cannot cross over. We cannot go.
1: Ale pořád ještě nedokážeme se postoupit dál.
0: We cannot say what will happen in one second.
1: Nedokážeme stejně říct, co se stane za tu vteřinu.
0: And so Mahaprabhuji's bhajans.
1: A proto Mahaprabhuji's bhajany.
0: And we know Dev Puriji's.
1: A my známe Dev Puriji's.
0: People saw that he walked on the water.
1: Lidé viděli, že kráčel po vodě.
0: He could go through the rock.
1: Dokázal projít skalou.
0: And he could walk in the air.
1: A dokázal kráčet vzduchem.
0: Now we got this evidence again as Alak Puriji's Siddha Pitha in Himalaya at Dev Puriji's Gufa 600 meters height.
1: A teď ten důkaz jsme znova dostali v těch Himalajích, ta Dev Puriji Gufa je ještě 5400 metrů v nadmořské výšce 5400 metrů.
0: It's not easy.
1: Není to snadné.
0: Today was Vivek Puri and Anandi, they were in Alak Puriji's Gufa.
1: Dneska Vivek Puri a Anandi byli v Alak Puriji Gufa.
0: And they were cleaning everything that Swamiji is coming.
1: Všechno to tam uklízali, protože Swamiji přijíždí.
0: And now they are in Badrinath again.
1: Teď jsou zase zpátky v Badrinathu.
0: And in 2-3 days they will go to Dev Puriji's Gufa.
1: A za 3 dny půjdou k Dev Puriji's Gufa.
0: And there is someone here who was in Dev Puriji's Gufa.
1: A je tady někdo, kdo tam byl Dev Puriji's Gufa?
0: Who was?
1: Kdo to byl?
0: You have to stand up. Yes. And how is hard way? Can you tell us a little bit?
1: Můžeš nám říct, jaká byla ta cesta těžká?
0: How hard?
1: Jak to bylo těžké?
2: I was so blessed.
1: Byl jsem
2: Swamiji.
1: Tak požehnán Swamiji.
2: So I was with Sabi Shanti.
1: Byl jsem se Sabi Shanti. Před 9 let.
3: So I practiced 2 months before.
1: A už 2 měsíce předem jsem cvičil.
3: I live in Hungary and I live in mountainside. So I walked every day in the mountain.
1: Bydlím v Maďarsku pod horami, tak jsem so každý den chodil
3: do hor. It was difficult, but it was so much prana.
0: The Hungarian mountains so high.
1: Maďarské hory, že by byly tak vysoké.
0: That's a good idea.
3: It was just like 800 meters.
0: Okay. Sorry, go ahead.
3: But it was so much prana, very pure prana,
1: tolik čisté
3: and I felt the blessing of Swamiji,
1: a já jsem cítil Guruji, Swamijiho požehnání.
3: Mahaprabhuji, Dev Puriji, Alak Puriji, all on the way,
1: pořád po celou dobu.
3: And it was really beautiful
1: a opravdu to bylo krásná cesta.
3: To feel the satupan of the gold, the way of Pandavas,
1: jít tou cestou, který šli pánovci,
3: really blessing.
1: To bylo opravdu požehnání.
3: And Dev Puriji Gufa was beautiful. Yeah. I took few pictures and the one picture was I saw like a cliff smiling.
1: Já jsem tam
3: that was the Dev Puriji Gufa. A big smile.
1: Gufě.
3: I thought this is Dev Puriji smile.
1: Bylo tam krásně, udělal jsem několik obrázků a na tom jenom obrázku jedna z těch skal jsem tam viděl úplně, jako že jsem odrážel úsměv a myslím si, že to byl Dev Purijiho úsměv, že se tam na mě usmíval.
0: And you go to Satupan?
3: Yes.
0: Yeah, Suryakund.
3: Suryakund and Satupan, the lake.
0: And Shastadhara falling about thousands of the
3: yes.
0: Waterfalls.
3: Yes.
0: And then Dev Puriji.
3: Yes, that was the highest point. There is the Vishnukund.
0: Yeah.
3: Vishnukund is so beautiful, so many thousand herbs everywhere. So we arrived and already Sadhvi Shanti and all the Sherpas took Yoga Nidra because everybody was very tired. And then everybody was like, slept like half an hour in really deep yoga nidra. That was an amazing experience.
1: Došli všechna ta místa, kde Vishnukund, kde bylo tisíce těch bylin a všichni teda byli unavení, že se museli odpočinout, ale všechno to bylo velice krásné.
3: Thank you.
0: Kesanam Sepan. Adiós. So, what I want to tell,
1: co vám chci říci,
0: that we are bhaktas.
1: My jsme bhaktové.
0: I am like you.
1: Já jsem jako vy.
0: And you are like me.
1: A vy jste jako já.
0: I hope.
1: Doufám.
0: But we know, we have evidence that how it was Mahaprabhuji and Devapuriji.
1: My víme, my máme důkazy, jak to bylo s Mahaprabhujím, jaký byl Devapuriji.
0: And Alak Puriji's visions which I had.
1: A Alak Purijiho vize, který se mi dostalo.
0: A very mighty man.
1: To byl velice mocný muž.
0: High and so.
1: Vysoký a...
0: But it was like in the fogs, in the clouds.
1: A bylo to jako v mlze, zamžené.
0: Two times.
1: Dvakrát.
0: Or three times.
1: Nebo třikrát.
0: Shanti had once or twice.
1: Shanti měla tu vizi jednou.
0: But her vision was more wide between two mountains.
1: Ale její vize byla široká mezi dvěma horami.
0: So I can tell you, be sure that we will be in Brahmaloka.
1: A tak já vám můžu říct, buďte si jistí, že budeme v Brahmaloce.
0: But if you are in your ignorance,
1: ale pokud jste v nevědomosti,
0: and if someone is talking stupid,
1: a pokud někdo mele hlouposti,
0: then you will go on inside.
1: A tak potom vy poklesnete taky.
0: So that's very nice. Shri Pranad Bhagwan ki jai. So there are different kind of path.
1: Tak jsou různé druhy cest.
0: We have yoga.
1: My máme jogu.
0: Word is only yoga.
1: A to slovo je jenom yoga.
0: Like only God.
1: Tak stejně jako je jenom Bůh.
0: God or yoga.
1: Bůh nebo yoga.
0: Now we give the name.
1: A my tomu dáváme jména.
0: Just Eric, who brought this more message.
1: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
0: Now yoga in daily life.
1: A teď yoga v denním životě.
0: Is about. I came to Holy Guruji in Nepal in 1965.
1: Já jsem k Holy Gurujimu do Nepalu přišel roku 1965.
0: And there I begin to learn from Guruji.
1: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
0: I was going to school.
1: Chodil jsem do školy.
0: Anyhow. And now this, how many round the world, how many million people have learned yoga in their life.
1: A teď po celém světě, kolik milionů lidí se naučilo jogu v denním životě?
0: How many books have been published?
1: Kolik knih už bylo vydáno?
0: How many thousands of the books are sold?
1: Kolik tisíce knih už je prodáno?
0: In Czechoslovakia time.
1: Jenom v Československu.
0: In communist time.
1: Za komunismu.
0: The first book was published thousands in the Slovakia, what you call? Zvolen.
1: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
0: And then in the Prague.
1: A potom v Praze.
0: Which big company called Moravka and then another one more.
1: Ještě ta velké nakladatelství Mladá fronta to vydal.
0: Communist time under Yugo in Yugoslav on Hungary books was how many thousands. And in Christmas day, one week for 10 days before Christmas, about 2,000-3,000 books was sold.
1: A už za komunismu, i v Maďarsku už za komunismu ty knížky vycházely v tisícových nákladech a před Vánocemi se jich za týden prodalo 3,000.
0: And many people that time was immigrating.
1: Mnoho lidí tehdy emigrovalo.
0: And they had all the time, they had their book. Yoga and Dead Life, Guruji's, Mahaprabhuji's photos, And they went to Australia, America, many countries.
1: A oni, když odcházeli, migrovali, tak jedně, co si sebou brali vždycky tu knížku a Mahaprabhu Jiho Holigru Jiho fotku a tu si nesli.
0: How many books in German language?
1: Kolik knih v
0: němčině,
1: Slovenian, ve slovenštině,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
1: A kolik těch učitelů učilo jogu kolika lidem?
0: Must not be that who came to me and got a blessing.
1: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
0: And one book, how many people have been learned from that one book?
1: A kolik lidí se učilo podle jedné knihy?
0: So, round the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
1: Cvičili a cvičí miliony lidí jogu v denním životě.
0: And still, it is you who brought this.
1: Ale jste to vy, kteří tohle to.
0: I am only medium.
1: Já jsem jenom prostředníkem.
0: But you learned, you understood.
1: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
0: You got benefit.
1: Dostalo se vám toho.
0: You are giving.
1: Vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
0: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
1: A mnoho lidí učí jogu v denním životě a vydělává si tím peníze.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: I'm happy.
1: Já jsem šťastný.
0: That at least they have something.
1: Že aspoň něco mají.
0: So therefore yoga in daily life has become that system.
1: A tak yoga v denním životě se stala takovým systémem.
0: And that's just name yoga in daily life.
1: A to jméno je yoga v denním životě.
0: But in reality it is only yoga.
1: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
0: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
1: Ale právě že yoga v denním životě má určité techniky a poselství mistrů.
0: Swami Shivananda, Rishikesh.
1: Swami Shivananda z Rishikesh.
0: Also millions of the bhaktas or practitioners have been practiced from the Swami Shivananji.
1: Podle Swamiho Shivananjiho také cvičili a cvičí miliony bhaktů.
0: In whole world there is Shivananda yoga schools.
1: Na celém světě jsou Shivanandovy jogové školy.
0: And that is very sattvic, very good.
1: A to je velice sattvické, velice dobré.
0: Shivananda practice everything is very very good.
1: Podle Shivanandy to cvičení je velice dobré.
0: They are not changing always.
1: Oni to pořád nemění.
0: They are not changing that I will have your kundalini going up and your kundalini go down.
1: A oni to nemění, takže jednou kundalini nahoru, jednou tvoje půjde dolů.
0: Our Swami Shivananda yoga schools around the world have a very good name.
1: Ty jogové školy Swamiho Shivanandy po celém světě mají velice dobré jméno.
0: There was a Iyengar.
1: Byl taky Iyengar.
0: That was a acrobatic yoga.
1: Byla taková akrobatická yoga.
0: And many people like that.
1: A mnoho lidem se to líbilo.
0: And he's also millions of people. Millions.
1: On taky oslovil miliony lidí.
0: So there are many good yogis.
1: A taky mnoho dobrých jogínů.
0: They gave the message of the yoga to the whole world.
1: Kteří dávají to poselství jogy celému světu.
0: And out of them we are also.
1: A my jsme jedním z nich.
0: But sometimes, like some fruit is got rotten.
1: A někdy občas nějaké jedno to ovoce prostě
0: And they are like a water bubble.
1: A jsou to jako ty bublinky ve vodě.
0: So you should not fall into the water bubbles.
1: A tak byste neměli padnout do těch bublin.
0: So practice. Slowly.
1: Cvičte pomalu.
0: Take care of yourself.
1: Dbejte o sebe.
0: And if anyone begins to talk something negative.
1: A když někdo začne mluvit nějak negativně.
0: That time you have to show your like a Shiva.
1: A potom vy musíte projevit toho svého sebe jako Šivu.
0: What they call the Chilab dance.
1: Co znamená ten?
0: You see, that's why the spiritual or all goddess, they have two things in their hands.
1: A pak ten Šivu tanec, ty duchovní obrazy, ty zobrazení boží mají dvě věci v rukách.
0: Weapon.
1: Zbraň.
0: And blessing.
1: A požehnání.
0: What do you want?
1: Co tedy chceš?
0: Holy Guruji said to me.
1: Holy Guruji mi řekl.
0: When I was coming back from the school.
1: Když jsem se vracíval ze školy.
0: And something learned or not.
1: A něco jsem se naučil nebo ne.
0: Didn't want to clean.
1: Ne, nebylo všude uklizeno v pokoji.
0: So Guruji said.
1: A tak Guruji řekl.
0: I said yes.
1: Ano.
0: Do you need a laddu?
1: Potřebuješ tady laddu?
0: Koláčka?
1: Koláček, sladkost.
0: Or a stick?
1: A nebo tu hůl.
0: I said laddu.
1: A já jsem řekl to laddu.
0: Mam. So there is a both. We have to be strict.
1: A tak my musíme být přísní.
0: And we have to be very soft.
1: Musí to být obojí.
0: So when some people are try to make you stupid.
1: A tak musíme být i přísní, i jemní. A tak když jsou lidé, kteří si z vás chtějí udělat hlupáky.
0: So therefore Mahaprabhuji said in his Vigyan Deep Gita.
1: A proto Mahaprabhuji říká ve své Vigyan Deep Gita.
0: From there you go away.
1: Odkud jdete pryč?
0: If you cannot, then close your ears.
1: Pokud nemůžete zrovna odejít pryč, tak si zacpěte uši.
0: Yeah. Or walk it away.
1: A nebo radši prostě odejděte pryč.
0: So this is now this Kali Yuga that many spiritual bhaktas people they are we remain very less.
1: A tak téhle kaliuze těch duchovních lidí, těch baktů, těch je stále méně a méně.
0: And there many many years disciples.
1: A jsou to žáci, kteří jsou mnoho let.
0: Suddenly this Rakshasas gives, you know what was it? What they call the Dracula? Dracula.
1: Vampire.
0: Yes.
1: Víte, jak je to? Ty Rakshasas zautočí, víte, kdo Dracula, ten upír?
0: Did you see that Dracula's dance?
1: Viděli jste, jak ten Dracula tancuje?
0: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
1: Tam, kde tancoval, nebylo je vidět zrcadle.
0: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
1: No, a takhle takoví lidé taky vy neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
0: And then they will dance with them.
1: No, a potom se s nima zatančí. Potom to roztančí.
0: And they hug them.
1: A oni je potom obejmou.
0: Here.
1: A tady potom.
0: Has finished.
1: A je po všem.
0: It is that rag. So that's poison gone in.
1: A ten jed vás potom už zasáhne.
0: And very soon, after biting, in few hours.
1: A brzo potom, co vás kousnou za několik hodin.
0: Jo, it didn't go like this.
1: Už máte taky takové zuby.
0: What to do?
1: Co si počí?
0: That's why. So, sometimes even you are against your guru.
1: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
0: Your guru vakya.
1: Vaše guru vakya.
0: You lost it.
1: Ztratili jste ta guru
0: vakya. You know what will happen?
1: A víte, co se stane?
0: Your ego.
1: Vaše ego.
0: Your attachment.
1: Vaše připoutanost.
0: Your proudness.
1: Vaše pýcha.
0: You think I am bigger now.
1: Teď si myslíte, já jsem teď ten
0: velký.
1: But
0: we are always humble.
1: Ale my jsme vždycky
0: pokorní. We should be humble to all.
1: Měli bychom mít pokorní.
0: Even in the Rakshasa, we should say thank you, Hari Om, and I go.
1: Vůči všem, i když je to ten Rakshasa, tak mu říct.
0: No argument, no argument.
1: Děkuji a odejít, žádné hádky.
0: Take your yoga mat.
1: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji podložku a.
0: Open your boot of your car.
1: Otevřte si kufr u auta.
0: Inside.
1: Schovejte si tam tu
0: key. Hari Om. Nastartujte a Dracula Hari Om. Can run behind you.
1: Dracula možná za vámi poběží.
0: Yes.
1: Ano.
0: They can come as a horse.
1: Mohou přijít jako koně.
0: Many, many things.
1: Mnoho, mnoho věcí.
0: Therefore, Gurudev, protect us.
1: A proto Gurudev, ochraňuj nás.
0: So, and so that's why I was telling you this story, the mighty tree.
1: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
0: Was destroyed by little axe.
1: Který byl zničen tou malou sekírkou.
0: And if not that.
1: A kdyby to nebylo tak?
0: Then they will get into your stomach.
1: Pak se vám dostanou do žaludku.
0: Yes, your enemy will enter in your stomach.
1: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
0: I don't know, but there was one story about something.
1: Nevím, ten příběh byl.
0: One very alcoholic person.
1: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
0: So he was so alcoholic.
1: A on byl tak teda na tom alkoholu.
0: Couldn't give up.
1: Že se to nedokázal vzdát.
0: He tried to give up.
1: Snažil se to zříct.
0: But alcohol didn't want to give him up.
1: No, ale ten alkohol se nechtěl jeho zříct.
0: So one day he gave up.
1: A tak jednoho dne se toho vzdal.
0: And he said, I will not be at this.
1: A tak říkal, takhle už to dál nejde.
0: And then the story is something different, but I forgot.
1: Ten příběh ještě se pak nějak rozvíjí, ale to jsem teď zapomněl.
0: So that Rakshasa.
1: Ten Rakshasa.
0: Who want to destroy you.
1: Který vás chce zničit.
0: Went like a little like this with alcohol in the bottle.
1: Se proměnil maličkého, něco maličkého do té alkoholové lahve.
0: And that your enemies laughing.
1: A ten váš nepřítel se pak směje.
0: Now with this alcohol I will go in your stomach.
1: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
0: Then I will destroy you.
1: A pak tě zničím.
0: I give you example.
1: Dám vám příklad.
0: Mighty our beautiful tree.
1: Tenhle náš krásný mocný strom.
0: No one could think.
1: Nikdo se ani nepomyslel.
0: That this tree can break.
1: Že tenhle strom se může zlomit.
0: Why this tree broke?
1: A proč se zlomil ten strom?
0: Because there were some worms inside.
1: Protože uvnitř byl nějaký červy.
0: Like the termites.
1: Něco jako termiti, mravenci.
0: And it made it empty, full whole area. Trunk of the tree.
1: A celý ten strom zevnitř vydlabali, vyhlodali.
0: And with the storm fall down.
1: A potom při bouřce to padlo.
0: Inside these bugs have so much eaten.
1: Tam uvnitř ty brouci toho tolik vyžrali.
0: The trunk is lying there.
1: Podívejte se, ten kmen tam leží.
0: You can walk in and out.
1: Můžete tím prolézt tou dírou. Yeah.
0: So also like a diabetes.
1: Tak jako je to diabetes.
0: Diabetes like same thing.
1: Cukrovka je to stejně.
0: So likewise a negative people in the satsang comes.
1: A tak stejně když negativní lidé přijdou na satsang.
0: They are not coming to the satsang.
1: Oni nechodí nepřicházejí kvůli satsangu.
0: Therefore it is said.
1: A proto se říká
0: Hoshiyar re na bande. मत जाना भूल ठगा के ये नगरी है ठगों की ठगती है दम पिला के so this I will Aslaram ji bhajan is very beautiful holy guru ji often was singing this bhajan early morning 3:30
1: Tohle to je Asharam Jiho Bhajan, velice krásný. Guru Jiho často zpíval v 3:30 ráno.
0: And said to me, he called me.
1: A vždycky mě zavolal.
0: Glass water.
1: Říkal, sklenici vody.
0: Yes, Guru Ji.
1: Ano.
0: Sit down.
1: Posedni si.
0: Mala pero. Meditate.
1: A medituj.
0: Then Guruji said, Hoshiyar. And if I will do like this, you will say this is a cruel master. So now master, they are afraid from the disciples. Hoshiyar rehna banda, oh my friend. Be alert. होशियार रहना बंदा मत जाना भूल ठगा के डोंट बी चीटेड
1: नेक से पॉडवेस्ट
0: ये नगरी है ठगों की दिस सिटी इज अ सिटी ऑफ द चीटर्स
1: तोहले město to je město podvodníků
0: पिला के दम पिला करके विद अल्कोहल एंड दिस दे विल पुल यू डाउन
1: s alkoholem a tím vším tě strhnou dolů
0: इट मींस इग्नोरेंस
1: to znamená nevědomost
0: so there are so many great saints.
1: Je tolik velkých světců.
0: Look, Paramhansa Ramakrishna.
1: Podívejte se na Paramhansa Ramakrishnu.
0: Look, Ramakrishna. If you want something to, and his wife, Sarada Devi.
1: A jeho manželka.
0: Both great, holy.
1: Oba byli velcí svatí.
0: And their disciples, Vivek Puri,
1: Vivekanand.
0: So there are many. Read their lives and look to them.
1: Na ně se dívejte.
0: So you are when somebody is coming, they are mentally ill.
1: Když někdo přichází a něco, tak to jsou mentálně nemocní lidé.
0: If someone will say he is drinking alcohol.
1: Někdo řekne, no tak on pije alkohol.
0: Did you not see drink alcohol?
1: A co pak vy jste ho viděli, že by pil alkohol?
0: Of course I can drink.
1: Můžu se přece napít.
0: But why should he drink?
1: A proč to, ale on by neměl.
0: So many, many things we have to be careful. I give you a warning.
1: A proto byste si měli opravdu dávat pozor, já vám dávám varování.

0: सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Shalak Purji Siddhapit Parampara.
1: Pozdrav Shri Alak Purichiho Siddhapit Parampara.
0: May I not pronounce our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamurleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: Můj pokorný pozdrav našemu Gurudevovi Shri Swami Maheshwaranandovi.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Pozdrav všem sannyasinům, kteří tu jsou.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and those who are watching through Swamiji TV.
1: A Hari Om a dobrý večer vám všem, kteří jste tady osobně i vám, kteří sledujete webcast.
0: How was your day?
1: Jak jste se dneska měli?
0: Good. First day, somewhat fruitful. Yes, no. Was it fruitful, was it not? Yes. No? Who said no?
1: Tak bylo to dneska plodný den?
0: Why no?
1: Proč ne?
0: Tired. Tiredness will go, no? That's not a problem.
1: Únava přejde, s tím si nedělejte starosti.
0: But otherwise, in the atmosphere of the ashram, we gain peace.
1: Ale v té atmosféře ashramu získáváme hodně.
0: And tiredness because so long we are working, now finally we let go of everything and we are free, so we feel tired.
1: A ta únava tu cítíme také, protože pracujeme a pak přijdeme do ashramu a všechno to napětí se uvolní.
0: Ano.
1: Yes.
0: So, as we are connected to one of the greatest paramparas,
1: a protože jsme napojeni na jednu z největších parampara,
0: one of the oldest paramparas,
1: na jednu z nejstarších parampara,
0: and as we need parents, then we have grandparents, grandkids, kids, in the same way in the monastery or in the ashram we have paramparas.
1: A stejně tak jako v rodině máme prarodiče, rodiče, děti, vnoučata, pravnoučata, tak stejně tak i v klášteře nebo v ashramu máme parampara.
0: Which is the continuous continuation of the knowledge passed down from the master to the disciple.
1: A to je vlastně o tom pokračování té linie mistrů, která předává tu moudrost z mistra na mistra.
0: Shruti Smriti Puranam Alayam Karunalayam. So Shruti and Smriti, the things that are heard and remembered.
1: Takže věci, které slyšíme a které si zapamatujeme.
0: And when the transmission from the guru to disciple, it's normally done in the way of this, that it's heard and it's listened and then it's memorized.
1: Protože normálně se to předávání z mistra na žáka děje tím, že žák slyší, co mistr říká, zapamatuje si to.
0: In Vedic Gurukuls, that's how we learned how to chant the mantras.
1: Ve védském gurukulu se takhle učí mantry.
0: Listening, repeating 100 billion times till we remembered it.
1: Posloucháme, zpíváme, opakujeme a takhle to opakujeme, až se to naučíme.
0: So that's how the transmission of the Vedas were done na zdravě.
1: A tak se vlastně předává ta moudrost dál.
0: The vast knowledge of Vedas, the vast knowledge of the Shastras, this all has been passed down by generations, and even when Ganeshji was writing it, they were dictating and Ganeshji was writing.
1: A takže to obrovské vědění ve Védách se tímto způsobem předává po generace a generace a tisíciletí a tisíciletí. A i Ganeshji, když sepisoval Védy, tak vlastně mu je diktovali.
0: So in the same way, the parampara, the knowledge of the parampara is transmitted from the master, from the guru, to us disciples.
1: A stejně tak i v Guru Parampara se přenáší to poznání z mistra na nás, na žáky.
0: And when that knowledge has been passed down from the great parampara as Sri Alakpuraji Siddhapeet parampara.
1: A když to poznání je předávané v tak úžasné parampara jako v té Sri Alakpurajiho parampara.
0: Through such a great tapasvi, great saints to Vishwaguruji.
1: Takovými velkými svědci a tapasy až po Vishwagurujiho.
0: And imagine how many bhaktas, how many devotees have been liberated by this lineage.
1: Tak si představte, kolik bhaktů bylo osvobozeno tímto způsobem.
0: And parampara is that it does not stop.
1: A parampara znamená, že to nekončí.
0: There is not a single day in between when that does not happen.
1: Že není jediný den, kdy to nepřichází.
0: It's a continuous process.
1: Je to neustálý, nepřetržitý proces.
0: And that's why the transmission and that guru bhakti which we get, the mantra which we get, if it's through the parampara, then it helps much more.
1: Tak proto ten přenos vlastně prostřednictvím té mantry, kterou nám dá mistr, je tak úžasný.
0: Today here in Strilki we are sitting in the umbrella of the presence of the Adi Guru Sri Alakpuraji Maharaj.
1: A dnes tady jsme vlastně pod deštníkem, který nám poskytuje Sri Alakpuraji.
0: Adi Guru means the first guru.
1: A Adi Guru Sri Alakpuraji, Adi Guru znamená první guru.
0: Why is Bhagavatpad Sri Shankaracharya known as Adi Guru?
1: A proč se Adi Guru Shankaracharyovi říká Adi Guru?
0: Because he was the one who, because of whom the sannyas parampara flourished.
1: Protože on je ten, díky komu ta sannyas guru parampara vzkvétala.
0: Without Bhagavatpad Sri Shankaracharya, we wouldn't have the Advaita Vedanta.
1: Bez Shankaracharyi bychom neměli tu úžasnou Vedantu.
0: All this philosophy which we read, he was a very great philosopher and poet.
1: Byl to velký filozof a celá ta filozofie je vlastně díky němu.
0: But in our parampara, as we are initiated in our parampara, for us Adi Guru is Sri Alakpuraji Maharaj.
1: Ale pro nás naší guru parampara je ten Adi Guru Sri Alakpuraji.
0: Because that's from where our parampara begins.
1: Protože to je to, odkud schází ta naše guru parampara.
0: What do we call him? Adi Mahasiddha Yogi.
1: Adi Mahasiddha Yogi mu říkáme.
0: Mahasiddha, Maha means great.
1: Maha znamená velký.
0: Siddha is the one who has activated things, who is enlightened, who is liberated, who can liberate, who is a great guru.
1: Siddha je ten, který aktivoval siddhi, ten, kdo aktivoval poznání, je ten, kdo osvobozuje a kdo je osvobozený.
0: Yogi, because he was a great true yogi.
1: A yogi, protože samozřejmě je to velký opravdový yogín.
0: Alak means great, big also.
1: Alak je také, to znamená také veliký.
0: And Puri is our surname.
1: A Puri je naše
0: In the sannyas parampara we have dashnam sannyasis.
1: A v naší parampara máme tyto sannyasíny.
0: Dashnam means 10.
1: Dashna znamená 10.
0: So if you hear behind anyone's names Giri, Puri, Bharati, Saraswati, Aranya, Udasin, Bada Udasin, any of these, they're all in our sannyasa dashnam parampara.
1: Takže pokud v něčím jménu slyšíte tato slova, tak to znamená, že jsou, že patří do té naší skupiny.
0: Puri, Giri, Giri means forest.
1: Puri, Giri je
0: Aranya
1: les.
0: Aranya means forest also. Puri means mountain. So we all have these
1: hory.
0: Different names have different meanings.
1: Takže ta různá jména mají různé významy.
0: And then Mahasiddha Yogi, because they were the Siddhas, they were the great yogis who used to meditate and who used to devote their whole life towards that.
1: A Siddha, protože oni vlastně meditovali a celý život tomu zasvětili.
0: Alakpuraji was also in the cave, but that does not mean that he was not down with the people, helping them, doing Janakalyan, helping them move on.
1: A to, že Alakpuriči byl v jeskyni, neznamená, že zároveň nebyl s lidmi a nepomáhal jim.
0: It's not that the great yogis go and sit in caves and in the mountains to suffer.
1: Není to tak, že by velcí jogíni byli jenom přebývali v jeskyních a tam trpěli?
0: It's the inner transformation, it's not the external heat which they feel, it's the internal heat which they are activating.
1: Oni neaktivují nějaké vnější teplo, ale vnitřní žár.
0: And you know when we feel more hot or when we feel too cold.
1: A víte, že když vám je horko nebo zima?
0: Then it's good motivation because then we go ram, it's cold, you know.
1: Nebo když vám je zima, tak je to dobrá motivace, protože vás to nutí k praxi.
0: When you are more in when it's very rough situations, then it's for us more easier to chant the name of the Lord because we'll say, oh God, maybe we will have darshan quickly and we'll get out of here quickly, no?
1: A když jsme v nějaké obtížné situaci, tak víte, že pro nás snaží si intenzivně opakovat Boží jméno, protože doufáme, že nám Bůh pomůže se z té situace rychleji dostat.
0: Tapas, when we say he went for tapasya, that does not mean he is suffering.
1: A když říkáme, že procházel tapasyou, tak to neznamená, že trpěl.
0: That means he or she is in the process of intense sadhana to light that inner jyoti and to awaken that sleeping self.
1: A znamená to, že prochází intenzivní sádhanou, aby v sobě probudil to vnitřní světlo a skutečné já.
0: And it's the same principle if we are sitting and writing a book or if we are watching one show on Netflix, we always finish the whole thing.
1: A je to stejné, jako když se díváme na Netflixu na nějaký film, nebo když čteme knížku, tak to chceme dočíst celé nebo vidět celé.
0: And as if we take longer to watch it, it will be longer time till we finish it. The same if we are writing a book, if we take years and time, longer time, it will be longer time till we publish it.
1: A stejně tak, když budeme tu knihu číst déle, tak bude trvat déle, než ji dočteme. Když budeme psát knihu, tak bude trvat, když nám to bude trvat déle, tak bude i později vydaná.
0: And in this Maya world, there are too many distractions for a tapasvi.
1: A v tomto světě Máji je příliš mnoho vzruchů, které nás ovlivňují.
0: And sometimes it's necessary for us to go into that deep sadhana, for us to be a little bit detached from this world, for us to awaken certain things.
1: A tak je pro nás důležité, abychom aspoň někdy šli do té hluboké sádhany, abychom se trošku oprostili od těch věcí a mohli se ponořit víc dovnitř.
0: Whenever we go to the mountains, whenever we are in the nature, we can feel immediately different energies.
1: Kdykoliv jsme v horách, kdykoliv jsme v přírodě, tak okamžitě můžeme vnímat trochu jinou energii.
0: You'll feel that different energy in a mountain, in a temple, in an ashram. These places have that divinity within.
1: Víte, že vnímáme v každém ashramu, v každém chrámu, vnímáme to božství a tu jinou energii.
0: Why? Because the consciousness has left an imprint in that place.
1: A proč? Protože to vědomí tam nechalo svůj otisk.
0: Why do mountains feel so powerful? Because the yogis have done their sadhana there.
1: A proč je to v horách, to má takovou silnou energii? Protože jogíni tam nechali svůj otisk, své energie, své sádhany.
0: Their sweat of their sadhana, their dedication, what they have done, that has left imprint in that whole area.
1: A ta vytrvalost a ten pot jejich sádhany tam zanechal otisk.
0: Why do we call this ashram also as Vishwa Guruji's Tapobhumi?

0: carries the tapasya, carries the mantras, the waves of mantras.
1: A když šplháme po horách, tak vlastně ve vzduchu se vlní ta energie tapasy a mantry, které tam jogíni opakují.
0: No one to disturb.
1: Není koho tam vyrušit.
0: No one to bother you.
1: Nikdo vás neruší, nikdo
0: no
1: vás
0: signal, no nothing.
1: Neotravuje, nemáte tam signál.
0: Just being there with yourself, with your mantra.
1: A takže jste tam jenom sami se sebou a se svojí mantrou.
0: Where is Niranjanji there? When we were now in Himalaya, you didn't need to do your sadhana or anything. Just being in that atmosphere automatically was a living sadhana.
1: Takže Niranjanji je tamhle, takže my když jsme teď byli v těch Himalajích, tak tam ani není třeba dělat sádhanu, ale jenom to, že tam jste, tak je taková živoucí sádhana.
0: These places hold such divinity, so much energy that it's hard for a human being to cope with those energies.
1: A je tam tolik té božské energie, že pro běžného smrtelníka je obtížné se vůbec s tím množstvím té božské energie vyrovnat.
0: The first few times when Gurudev went to Alakpurji cave, he was said not to even cook in the cave or not to eat anything. Why? Because there is that purity, there is this divinity in that cave which should not be disrupted.
1: Když Vishvaguruji několikrát jel do té Šrí Alakpurjiho jeskyně, tak tam ani vlastně se nemělo vařit, ani se tam nemělo jíst, aby se nenarušovala ta jemná energie, která tam je.
0: Those of you who remember the first few trips for Gurudev, the food used to come from Badrinath.
1: A kdo si pamatujete na těch několik prvních výletů na ta místa, tak vlastně jídlo se dělalo v Badrinátu.
0: It's not because we are trying to protect that area or the government doesn't want us to light fire or cook anything, but it is because of the sadhana and the interruption of that sadhana by anything else than sadhana.
1: Ale je to, není to kvůli tomu, že by vláda tam třeba něco chránila, takže jsme tam neměli vařit, je to proto, aby jsme tam nenarušovali ten neustálý tok sádhany.
0: And we don't know how many years, thousands, hundreds years a saint might be doing sadhana there. And maybe there are still many saints doing sadhana, but not in their physical form.
1: A po stovky nebo tisíce let tam svědci dělali sádhanu a stále ji tam dělají a my možná jenom to nevnímáme, protože tam nejsou ve svém fyzickém těle.
0: And they do that for awakening those things which help to help others.
1: A je to, dělají to proto, aby podpořili tu energii, která pomáhá ostatním.
0: The goal of every Mahapurush is Janakalyan.
1: Cílem každého Mahapuruši je Janakalyan.
0: Janakalyan, Jan means people, humans, bhaktas.
1: Jal znamená lidé, bhaktové.
0: Kalyan means to free them, to liberate them.
1: Kalyan znamená je osvobodit.
0: So by getting that immense shakti by their sadhana, by the tapasya, then all is given further.
1: Tak tou obrovskou energií tapasy vlastně osvobozují celý svět.
0: We always want more, no?
1: My vždycky chceme víc.
0: There was one worker working hard, lifting rocks in the mountains.
1: Tak ti, kteří chtějí stále pracovat, tak chtějí třeba zvedat kameny v horách.
0: And one day he saw one rich person there and he had nice clothes, wearing beautiful white kurta, white pajama, having few people around him, and he felt that I want to become like that.
1: A byl tam jeden takový bohatý muž, byl v krásně čistě oblečený, v bílém, měl několik lidí sebou a říkal si, já bych chtěl být taky takový.
0: Then suddenly he became a rich person.
1: A tak se tedy skutečně stal boháčem.
0: Then he was walking around as a rich person, living a nice wealthy life, but then he saw a king.
1: A tak skutečně žil životem bohatého člověka a pak jednoho dne uviděl krále.
0: He wished for it and he became a king.
1: A tak si přál ještě víc, chtěl se stát králem.
0: But even having everything as a king, he still got sunburned.
1: Ale i když se mu to splnilo, že se stal králem, tak přesto ho

0: strunse spallo.
1: He looked up and he said, even a king has to bow down to this.
0: A tak se podíval na slunce a říkal si, takže i král se musí klanit slunci.
1: So then he became the sun.
0: A tak se stal sluncem.
1: Shining where he wants.
0: Zářil, kde chtěl.
1: Temperature control.
0: Měl pod kontrolou teplotu.
1: On his enemies he used to focus more.
0: Takže tam na některá místa se zaměřil ještě víc.
1: And then finally one day what happened was the cloud covered his glow.
0: A co se jednoho dne stalo, mrak zakryl ty jeho paprsky.
1: Vimala. Oh, Vimi. Here. Nope. Yep, now she saw it. And now she will push back. Yeah. So then he became the cloud.
0: A tak se stal mrakem.
1: Raining where he wanted.
0: Pršel, kde chtěl.
1: Unstoppable, flying everywhere.
0: Nebyl k zastavení, létal si kam chtěl.
1: But then he saw that wherever I rained, overflow rivers.
0: Ale pak si všiml, že kamkoliv zapršel, tak tam se zvedla hladina řek.
1: I rained too much, then there's a flood and the cities are going.
0: A když někde pršel moc, tak se zaplavila města.
1: But one thing was unshakable.
0: Ale jedna věc byla neotřesitelná.
1: A mountain.
0: A to byla hora.
1: Then he said, I will be the almighty mountain itself.
0: A tak řekl, dobře, tak se stanu mocnou horou.
1: Tak. So he became the mountain.
0: A tak se stal mocnou horou.
1: And he was silent, patient, not moving, nothing but majestic.
0: A byl tichý, klidný, nehýbal se a byl majestátní.
1: Now what more? We got everything. You are the strongest, the mightiest.
0: A co ještě si tedy víc přát, byl nejsilnější, nejtvrdší.
1: And then one sadhu comes out of the cave.
0: A potom jeden sadhu vyšel z jeskyně.
1: And just taps tak tak tak and the whole mountain is vibrating.
0: A jenom tak zaťukal na ten kámen a celá hora se otřásala.
1: Who is this who is now even more powerful than me who can shake me?
0: A kdo je tedy ten, kdo je ještě mocnější než já, kdo mnou může otřást?
1: That is a tapasvi.
0: To je ten, který dělá tapasyu.
1: And then the rocks started rumbling and started falling and he started feeling like he is losing himself.
0: A balvany se začaly valit dolů a on měl pocit, jako by ztrácel sám sebe.
1: After the whole cycle of being everything, sadhu asked, now what do you want to be?
0: A když tedy takhle si prošel celým tímhle kolem, tak se ho znovu pak zeptali, takže kým chceš být?
1: I want to be your bhakta.
0: A tak odpověděl, chci být tvým bhaktou.
1: Because if there is someone who can with the power of bhakti shake the mountain, then that is a yogi.
0: Protože pokud je někdo, kdo silou bhakti může otřást horou, tak pak je to někdo.
1: And
0: pak
1: we always say ja bhakte va bhagavane, which means where there is bhaktas, there is God itself.
0: Pak je to yogin. A jak se říká, kde jsou bhaktové, tam je Bůh.
1: But who creates that bhaktas? Who creates that bhakti within the bhaktas?
0: Ale kdo vytváří bhakti? Kdo vytváří tu bhakti v lidech?
1: It doesn't automatically arise.
0: Ta nepřichází automaticky.
1: That spark has to be lit.
0: Tu jiskru tam je potřeba zažehnout.
1: And that spark is lit by the great yogis like Kalakpurji Maharaj and Vishwaguruji.
0: A tu jiskru zažehnou velcí jogíni, jako je Shri Alakpuriji anebo Vishwaguruji.
1: And the devotion between the guru and disciple is very evident when you know the name of the river, Alaknanda.
0: A ta oddanost mezi mistrem a žákem je jasná, když si uvědomíte, jak se jmenuje ta
1: The guru
0: ta
1: is Alakpuriji.
0: Guru je Alakpuriji.
1: And when in the form of a cow the Nanda Devi was there,
0: a když v podobě krávy se tam objevila Nanda Devi,
1: and a lion was attacking it,
0: a lev jí na ní zaútočil,
1: then she only had one request before dying,
0: tak měla před smrtí jediné přání,
1: that I want to be remembered with my guru,
0: že chtěla aby se na ní vzpomínalo v souvislosti s jejím guruem.
1: Alakpuriji and Nanda Devi became the river Alaknanda.
0: Takže Alakpuriji a Nanda Devi se stali řekou Alaknandou.
1: And that river now flows in the Himalayas.
0: A ta řeka dnes teče Himalájemi.
1: So imagine how great we are to be a part of a parampara which is connected so deeply in the roots of the Indian history, of the roots of the Himalayas, and such great yogis are there.
0: Takže si uvědomme si, jak úžasné, jakou jsme součástí úžasné parampara, když je to parampara, která je takto hluboce napojena na indickou historii, na tu duchovnost a na Himaláje.
1: Many years Vishwa Guruji was doing the research and finding it.
0: Mnoho let strávil Vishwa Guruji tím, že to studoval tu historii.
1: Sadhvi Shantiji was also helping a lot in discovering this gufa.
0: Sadhvi Shantiji tomu taky věnoval hodně času a energie, aby našla tu jeskyni, tu gufu.
1: And then I also had the great opportunity to go with Gurudev, and that was in 2018.
0: A já jsem měl také úžasnou příležitost být tam s Gurudevem, bylo to v roce 2018.
1: One day I was just walking around and we clicked a picture of one mountain.
0: A jednoho dne jsme tam jen tak byli a já jsem si vyfotil jednu horu.
1: And we came back and you know I like to look into these things, like when I'm doing yagya I look at pictures of the fire because you might have darshan of some god or goddesses in the shape of the fire.
0: A já jsem se pak po návratu díval na ty fotky, protože rád se dívám, jestli když třeba na jagě je oheň, tak se dívám, jestli na tom snímku ten oheň nemá nějaký tvar, že nám třeba dal darshan nějaký bůh nebo bohyně v podobě toho tvaru ohně.
1: And before that Gurudev had many times darshan of Alakpurji in his vision, in his sadhana.
0: A předtím měl Gurudev často darshan Alakpurjiho ve svých vizích a při sádhaně.
1: And the same day Gurudev also saw one other face on another mountain.
0: A stejného dne Gurudev také viděl jiného světce na jiné hoře.
1: And then I was showing in the evening, Swamiji, look, I found a body, like a shape of a body.
0: A já jsem to Swamiji mu ukazoval, říkal jsem, Swamiji, já jsem tady našel jako tvar, je na tom vidět tvar těla.
1: And he showed also the one which he saw, the face, it was only the big face.
0: A on mi zase ukázal tu svoji fotku, kde byl zase obrázek obličeje.
1: And then Gurudev said, yes, this is Alakpurji.
0: A on říkal, ano, tak tohle je Alakpurji.
1: Then we had this Kamala from Zagreb.
0: A Kamala ze Záhřebu potom.
1: And I think also Charandas was involved in there.
0: Myslím, že i Charandas se na tom podílel.
1: And they were painting many different versions through Vishwa Guruji's vision, and then photo shoots and this and that, and trying to find the best possible one which Gurudev likes.
0: A tak se snažili vlastně namalovat co nejbližší podobiznu, měli různé varianty podobiznu Alakpurjiho, kterou viděl ve svých vizích Swamiji.
1: And finally with the vision of Gurudev.
0: A s tou vizí, kterou měl Gurudev.
1: With his kripa.
0: S jeho kripou.
1: We were able to have darshan of Sri Alakpurji with our eyes in this physical world.
0: Jsme získali vlastně darshan Alakpurjiho v tom hmotném světě tady v podobě toho obrazu.
1: And many of us were at Alakpurji gufa.
0: A mnoho z nás už bylo v Alakpurjiho gufě.
1: And those who were not, we can go in September.
0: A vy, co jste nebyli, tak můžete jít se mnou v září.
1: What are the dates?
0: Jaká jsou ta data?
1: 20th of September.
0: 20. září.
1: So anyone would like to come and join us to Alakpurji cave, please come.
0: Tak kdokoliv byste chtěli jet do Alakpurjiho jeskyně, tak se připojte.
1: And now I would like to ask some of you who were at Alakpurji before to come and share some experiences.
0: Teď bych chtěl vyzvat vás, kteří jste tam už byli, abyste se s námi podělili o své zkušenosti.
1: Pavitra is hiding purposely in the back, so she will come first.
0: Pavitra se schválně tam schovává někde vzadu.
1: And then after this we will see one 21-minute video from 2018 Himalaya trip, I believe.
0: A pak se podíváme na 21-minutové video z roku 2018, myslím.

0: So I had the opportunity to visit Alapuricis cave together with a group of people who actually went to Devpuricis cave, and on the way we saw Alapuricis cave.
1: Já jsem měla příležitost navštívit tu Alapuricis jeskyni v rámci cesty lidí, kteří jeli do Devpuricis jeskyně.
0: For me it was very spontaneous to decide to join the group.
1: Bylo to takové spontánní rozhodnutí na poslední chvíli se k té skupině připojit.
0: So I didn't have enough time to prepare in a proper way to take the altitude easily.
1: Takže neměla jsem úplně čas a prostor se na to nějak náležitě připravit.
0: But with Gurudev's blessing we all managed in a happy and safe way.
1: Ale s Gurudevovou milostí se nám všem podařilo vlastně to bez problému absolvovat.
0: So we slowly made our way with the bus to the Mana village, which you most of you heard about.
1: Většina z vás asi už slyšela o té vesnici Mana, kam jsme dojeli autobusem.
0: It was many high meters of altitude.
1: Vyšplhali jsme se mnoho metrů nadmořské výšky nahoru.
0: And yeah, Mana village is really small. People there sell clothes and blankets made out of the wool of the sheep they have in this area.
1: Je to taková malá vesnice, kde lidé něco pěstují a vyrábějí oděvy z vlny těch ovcí tam.
0: It's very colorful products and very happy and content people.
1: Jsou to takové hodně barevné výrobky a jsou to zároveň barevní a veselí lidé.
0: Even though they have not a lot of money, they still have a smile on their face every moment.
1: A i když mají málo peněz, tak vždycky mají úsměv na tváři.
0: And then leaving this last part of civilization, we made our way to Alapuricis cave.
1: A vlastně tady ta poslední výspa civilizace, tak z ní jsme se vydali potom už do Alapuricis jeskyně.
0: First of all, there is a path which is paved, so you have comfortable walking on a stone path.
1: Nejdřív je tam taková pohodlná cesta, vydlážděná.
0: And then slowly the track is becoming more loose and you have to see where the grass is being a little more flat than the rest of the grass.
1: A postupně mizí a nakonec už musíte jenom sledovat, kde je ta tráva trošičku ušlapaná, abyste věděli, kudy jít.
0: There are sheep herds grazing peacefully in the grass, making nice lovely sound.
1: A pokojně se tam pasou ovce, stáda ovcí a vytváří krásné zvuky.
0: And actually you walk on the right side of the river, so on your left side you always hear this rushing sound of the strong fast river going in a very strong way.
1: A stále tam vlastně slyšíte, jdete podél řeky, která má obrovskou sílu, a vy vlastně jdete celou dobu a nalevo od vás je ten hřmot řeky.
0: And when I saw this path towards Alapuricis cave, I felt like a small ant in a big universe.
1: A když jsem viděla tu stezku k Alapuricis jeskyni, tak jsem si připadala jako mraveneček v obrovském světě.
0: Because on your right the mountains rise so high, you really have to look far in the sky to see the end, the top of them.
1: Protože vpravo se tyčí vysokaránské hory a musíte se podívat úplně nahoru, abyste viděli na ty vrcholky.
0: And then the sheep herds become less and less and the mountains become higher and higher.
1: A pak je těch ovcí méně a méně a hory jsou vyšší a vyšší.
0: And the grass is getting shorter and shorter, the stones become more and more.
1: A trávy je tam méně a méně a víc je tam kamení.
0: And on the way some other people, other spiritual seekers have some holy places to them, so you see on the ground some places where they did yagya or had some coming together also.
1: A cestou míjíte různá místa, kde vidíte, že jsou lidé, nebo že byli, dělali různé jagy, lidé zase jiných duchovních tradic a že tam dělali nějaké obřady.
0: And before you notice, you reach a very green area all of a sudden again.
1: A pak se dostanete na místo, které je zase hodně zelené.
0: big green leaves, big high grass, very very lovely scenery.
1: A je to tam krásné místo s vysokou trávou, velké listy.
0: And then you see Alec Buddhist's cave.
1: A to je ta, to je místo, kde Alec Buddhist jeskyně.
0: When we went with Rajuji, who also accompanied Vishwaguruji when he went to Alec Buddhist's cave.
1: My jsme tam šli vlastně s Vishwagurujim, když s námi šel i Rajuji.
0: He kind of explained this was where the kitchen tent was and this is where the bhakta stayed and this is where Vishwaguruji's tent was set up, so he could give us a very good image of how the situation was back when Vishwaguruji went to the cave.
1: Tedy my jsme tam nebyli s Vishwagurujim, ale on tam byl s Vishwagurujim a popisoval nám, kde byl Vishwagurujiho stan, kde byl stan kuchyně a tak dále.
0: And we only had a short time there, so because in one day we went up and again down, so when our group was there we had a few hours there, one and a half hours.
1: Ta naše skupina tam byla jenom vlastně chvilku, asi hodinu nebo hodinu a půl, protože jsme za jeden den vyšli nahoru, pobyli tam chviličku a vrátili se zpátky.
0: So even in this very short period of time we had darshan, it was like everything else disappeared. It was only this cave and nothing else.
1: A i za tu kratičkou chvíli vlastně jsme dostali obrovský darshan, jako kdyby najednou všechno zmizelo a bylo jenom tady a teď tam.
0: So here in this Maya we always try to have the thoughts move like clouds when we meditate or try to focus on our breathing, and there you don't have no other chance than just being in the moment.
1: A my se snažíme vždycky se třeba soustředit na dech nebo na různé další věci, ale tady vlastně nebyla na nic takového šance, prostě jenom tam jste.
0: And for me personally it was very very beautiful when we were there, but also I feel like it still has such an effect on this still until this present day, just being there in this divine atmosphere for a few hours.
1: A pro mě vlastně doteďka je to něco neuvěřitelně silného, to, že jsem tam byla a ty zážitky, které jsem tam měla, tak si v sobě doteďka nesu.
0: So yeah, I think everybody who has the opportunity to go there, join the group who is walking there, I can only recommend. It's once in a lifetime.
1: Takže myslím si, že kdokoliv tam byl, tak vám určitě doporučí, abyste, pokud jste tam ještě nebyli, tak abyste se tam vypravili, protože je to zážitek na celý život.

0: Relax.
1: Uvolníme se.
0: Just relax.
1: Jenom se uvolněte.
0: Your body just like this.
1: Tělo jen tak leží.
0: Very relax, relax.
1: A uvolníme se.
0: Okay. Very relax.
1: Úplně se uvolníme.
0: And now you are very good like this, then you have this Yogeshwar will come in, Mahamandeshwar ji.
1: A teď, když takhle hezky ležíte, tak to převezme Mahamandeshwar ji.
0: And he will give you then all this practice.
1: A povede celé to cvičení.
0: But just for a while, completely relax. Very nice. Okay.
1: Krásně se uvolníme.

0: महामंडलेश्वर जी
1: प्लीज प्रोसीम převez mi to.
2: Ano. Feel your whole body.
1: Procítíme celé tělo.
2: Feel the heaviness of your body.
1: Procítíme tíhu těla.
2: And be aware of your breathing.
1: A jsme si vědomi svého dechu.
2: Be aware of movements of your navel.
1: Jsme si vědomi pohybů v oblasti břicha.

0: and try to feel how with every exhalation you become more and more relaxed.
1: A snažíme se vnímat, jak s každým výdechem je to uvolnění.

0: And now once deep inhale and exhale.
1: Teď kon jednou hluboký nádech a výdech.
0: Slowly move your fingers, your toes.
1: Pomalu si zahýbeme prsty na nohou, na rukou.
0: And with inhalation stretch your body.
1: A s nádechem
0: inhale, both hands above the body.
1: Rotáhneme se.
0: And with exhalation slowly hands again near the body.
1: A s výdechem zase připažíme.
0: Inhale, stretch your body and press your low back and neck to the floor.
1: Nádech, protáhneme se a bedra tlačíme k podložce.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Also be aware of complete inhalation.
1: Once more.
0: Inhale.
1: Jednou a jsme si vědomi celého dechu.
0: Press your low back, press your neck.
1: Bederní páteř tlačíme k podložce.
0: And exhale slowly.
1: A výdech pomalu.
0: Back.
1: Zpátky.

0: Now we will do Pavan Muktasan.
1: Teď si zacvičíme Pavana Muktasanu.
0: It is excellent for your low back. It is good for your digesting.
1: Výborná na bederní oblast, na trávení.
0: For your psoas muscle. For your neck.
1: Na sval psoas, na krk.
0: If you have pain in the low back, that is the great movements, great asana.
1: A je to skvělý pohyb, skvělá asana, pokud máte nějaké potíže v bederní oblasti.
0: Right leg, inhale.
1: Pravá noha, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Press knee to the chest.
1: Kolena.
0: Nose to the knee. Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Try that you hold your knee, not the calf.
1: Snažte se držet si kolena a ne holeň.
0: When you press your knee, you are able to make much better movements.
1: Protože když si budete táhnout koleno, tak ten pohyb bude lepší.
0: Inhale,
1: nádech,
0: left.
1: Levá.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And try that your shoulder blades remain on the floor. Second round.
1: Snažte se nechávat lopatky.
0: Inhale.
1: Druhé kolo, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And one round more. Inhale. Right leg.
1: Ještě jedno kolo. Nádech pravou.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Now try to feel.
1: Teď se snažte procítit.
0: Your body.
1: Tělo.
0: Circulation in your legs.
1: Krevní oběh v nohou.
0: Low backs.
1: V bederní oblasti.
0: Hip joints.
1: Vyčle.
0: Abdomen.
1: A břicho.
0: After long sitting.
1: A po dlouhém sezení.
0: Or when you start to practice, it's always good to move and make more circulation in your knees. And because of that, we will do bicycle.
1: A nebo když začínáme cvičit, tak je dobré trošku rozproudit, rozpohybovat kolena, takže si zacvičíme kolo.
0: And also because of strengthening the core muscle.
1: A je to také dobré na posílení těch základních svalových skupin.
0: Second variation.
1: Že ta druhá varianta.
0: Nice bicycle. One start.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Nice movement.
1: Krásný pohyb.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: But nice, press your low back to the floor.
1: Ale bederní oblast tlačíme k podložce.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight. 8
1: 8
0: 9
1: 9
0: and once more 10.
1: A ještě jednou 10.
0: Relax.
1: A uvolníme se.
0: Also is excellent if you have problem with your knees.
1: Je to také výborné cvičení, když máte problémy s koleny.
0: And before sit in the Vajrasana is good to little move your knees.
1: A než si sedneme do Vajrasány, tak je dobré ta kolena trošku rozpohybovat.
0: And now backward.
1: A teď zpátky.
0: One.
1: Jedna.
0: Also is excellent for your brain.
1: Je to také výborné na mozek.
0: Two.
1: Dva.
0: Coordination of the movements.
1: Na tu ta koordinace pohybů.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six,
1: šest,
0: seven,
1: sedm,
0: eight,
1: osm,
0: nine,
1: devět,
0: and ten,
1: a deset.
0: Relax.
1: A uvolníme se.
0: Especially when become little hard and when you go backward,
1: zvlášť když se snažíme to dělat poctivě a jdeme dozadu,
0: and when we just start with this asana, when we are beginner, we have very, and you will see very strange movements.
1: A když vlastně jsme třeba začátečníci, tak uvidíte, že vlastně děláme takové zvláštní pohyby
0: without coordination,
1: bez koordinace.
0: Now we practice excellent.
1: Teď samozřejmě už cvičíme skvěle.
0: Just relax.
1: Tak se uvolníme.
0: Feel your knees. Try to feel this circulation in your knees.
1: Procítíte kolena, snažte se tam vnímat ten oběh.

0: Be aware that your breathing is normal, relaxed.
1: Buďte si vědomi toho, jak se dech pomalu sklidňuje.
0: Once deep inhale.
1: Jednou hluboký nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And slowly sit in Vajrasana.
1: A pomalu si přesedneme do Vajrasány.

0: And from Vajrasana, we will do Marjari.
1: Z Vajrasany uděláme Marjariasanu.
0: Try when you go up that you go slowly up.
1: Snažíme se jít takhle
0: pomalu
1: nahoru.
0: And also down.
1: A zase
0: with the muscles.
1: Dolů, tak vlastně tahem těch svalů.
0: On that way we will all the time strengthening the muscles and also it will be excellent for our knees.
1: Tím budeme vždycky posilovat ty stehenní svaly a zároveň to bude dobré pro kolena.
0: But also be gentle and be careful with your knees if you have some injury.
1: Ale samozřejmě buďte jemní a opatrní na kolena, pokud jste po nějakém zranění.
0: One.
1: Jedna.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Two.
1: Dva.
0: Look to your navel.
1: Podíváme se na břicho.
0: Three.
1: Tři.
0: And make your spinal column like for riding horse.
1: Tak si
0: sedlo.
1: Sedl.
0: Yeah.
1: Udělejte si záda do tvaru sedla.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five. Inhale.
1: Pět. Nádech.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine.
1: Devět.
0: And slowly sit down.
1: A pomalu se posadíme.
0: It is good for activating of complete yoga breathing.
1: Je to dobré pro aktivaci plného jogového dechu.
0: Also if you have painful period.
1: Taky pokud máte menstruaci.
0: And for spinal column.
1: A pro páteř.
0: Second round.
1: Druhé kolo.
0: One.
1: Jedna.
0: Two.
1: Dva.
0: Look to your navel.
1: Podíváme se na břicho.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Nine. Slowly up.
1: Devět. Pomalu nahoru.
0: And sit. Ten.
1: A sedneme si deset.
0: Relax in Vajrasana.
1: Uvolníme se ve Vajrasáně.
0: And we will do Shashankasana.
1: A teď bude Shashankasana.
0: Inhale, slowly go up.
1: Nádech, pomalu.
0: Arms.
1: Spažení.
0: And down.
1: A dolů.
0: And relax palms on the floor, relax your hands.
1: A tady se uvolní.
0: Elbows on the floor.
1: Dlaně, lokty.
0: Relax your shoulders.
1: Na podložce, ramena.
0: And relax your head.
1: A hlavu si uvolníme.
0: Feel nice stretching of your neck.
1: Krásné protažení v oblasti krku.
0: If you have some pain.
1: A pokud někde máte nějakou bolest.
0: Be aware that is not some dangerous thing.
1: Tak to nebude něco nebezpečného.
0: It is just a short muscles.
1: Je to jenom nějaký zkrácený sval.
0: Also fascia. Everything is short.
1: Všechno vlastně je zkrácené.
0: And try to relax.
1: A my se snažíme uvolnit.
0: And you feel the stretching of your spinal column, muscles.
1: A cítíme, jak se protahuje páteř, svaly,
0: neck,
1: krk.
0: Be aware of your breathing.
1: Buďte si vědomi svého dechu.
0: With abdomen breathing, you are massaging your inner organs.
1: Břišním dechem si masírujete orgány v dutině břišní.
0: If you have high eye pressure or high blood pressure.
1: A pokud máte vysoký nitrooční tlak nebo vysoký krevní tlak,
0: you will feel if something is too much for you.
1: Tak byste cítili, kdyby už to bylo moc.
0: In that case, you will come back.
1: A v tom případě se samozřejmě už můžete vrátit zpátky.

0: And now slowly come up.
1: A teď budeme pomalu
0: inhale
1: nahoru,
0: from the hip joints.
1: Pohyb vychází z kyčlí.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Nice.

0: teď jako přípravu na další asánu.
1: Put your fingers on the shoulders. If you have problem with the sitting in the Vajrasana, you may sit in Dandasana.
0: Si dáme prsty na ramena. Pokud máte problémy sedět ve Vajrasáně, tak můžete přejít do Dandasány.
1: And slowly rotate. Inhale.
0: Budeme pomalu kroužit lokty, nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Two.
0: Dva.
1: Elbows up.
0: Lokty nahoru.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: And once more. Inhale.
0: Ještě jednou nádech.
1: Exhale.
0: A výdech.
1: Backward. Inhale.
0: Na druhou stranu nádech.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: Two. It is not only for shoulders, it is for upper part of the body. Excellent for.
0: Není to jenom na ramena dobrý cvik, ale na celou horní polovinu trupu.
1: And once more.
0: A ještě jednou.
1: And relax.
0: A uvolníme se.
1: You may feel better circulation in your shoulders, neck.
0: Možná cítíte lepší prokrvení v oblasti krku a ramen.
1: Deeper breathing.
0: Hlubší dech.

0: And now slowly sit in Dandasan.
1: A teď si pomalu přejdeme do Dandasány.
0: We will do now Bunamanasan.
1: Budeme cvičit Bunamanasánu.
0: Try when you practice Bunamanasan that your elbow is not on the floor.
1: A když ji budeme cvičit, tak se snažíme, abychom neměli lokty na zemi.
0: Try on this way, not.
1: Čili ne takhle.
0: But try that you have palms here, and in the same time you have
1: sem.
0: Stretching.
1: Takže je to zároveň protahování.
0: And you are going down.
1: A zároveň jdete dolů.
0: If it's little going up your buttock muscle.
1: Pokud se trošku přitom zdvihne hýždě.
0: It's no problem, but try that the heaviness of this part is stretching and making it go down. And you are not going on this side.
1: Že nejdeme takhle do strany.
0: But more here.
1: Jakoby za,
0: you will feel nice stretching.
1: A budete vnímat, jak se krásně protahujete.
0: And rotation.
1: A tu rotaci.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Also on other side, if it go up, it's nice and you feel in the same time little stretching and going down.
1: A na druhou stranu a zase budete vnímat jednak protahování a jednak to, jak jdeme dolů.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Now we will do together.
1: A teď si to zacvičíme společně.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Little back.
1: Mírně dozadu.
0: Exhale and slowly go down.
1: Se přetočí.
0: It is also depending on your shoulders. How?
1: Záleží i na tom, jak jsou na tom vaše ramena.
0: Stretch and rotate.
1: Čili je to protahování a rotace zároveň.
0: Nicely inhale up.
1: Krásně s nádechem nahoru.
0: And exhale hands down.
1: A s výdechem dáme ruce dolů.
0: Also what is very important. When you are in this position.
1: A co je taky důležité, když jste v téhle pozici?
0: Always have on your mind something like a sponge.
1: Tak si vždycky představte něco jako třeba houbu.
0: When you rotate.
1: A když s ním budete takhle kroutit.

0: You practice asana on the way. Praising.
1: Stejně tak, když se snažíte cvičit asany takhle, jako tím, že na to tlačíte.
0: Very soon you will have headache here.
1: Tak velice brzy budete mít tady v té oblasti.
0: And it's not good.
1: Bolest hlavy.
0: Everything should be very nice and try that movements make exhalation.
1: A to není dobré, všechno by to mělo být příjemné.
0: On other side, inhale.
1: Na druhou stranu nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Without so much forcing. Everything is gentle, but you are not lazy. Make good movements.
1: Netlačíme. Inhale. Silou, všechno by mělo být jemné, ale zároveň nejsme líní. Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Second round, inhale.
1: Druhé kolo, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And also when you are in this position, try a little like a stretching leg. Which is hip joints is sometimes up, and you will see more stretching, nicely rotation, relaxation, and everything will come on the right place. One inhale.
1: Tak ještě jednou s nádechem, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Nice.
1: Krásně.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Remain in Dandasana.
1: Zůstaneme v Dandasáně.
0: Other side, sorry. Inhale.
1: Tak pardon, ještě na druhou stranu, nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: When you talk too much, you are...
1: Když moc mluvíte, tak to pak tak dopadá.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Now, Dandasana and relax.
1: Takže teď se uvolníme v Dandasáně.
0: Just feel.
1: A jenom procítíte tu pozici.
0: Be aware of your body.
1: Buďte si vědomi svého těla.
0: Be aware of your breathing.
1: Dechu.
0: And I will show you. You are relaxing in this position.
1: Vy se teď ještě uvolňujte. Já vám mezi tím něco ukážu.
0: That we are not losing too much time because it's double. Translation and all this.
1: Abychom nestráceli tolik času i s tím překladem.
0: You relax in this position.
1: Takže vy se takhle uvolňujete.
0: Ashvasanchalanasana.
1: A teď já vám ukážu Ashvasanchalasana.
0: That's very important asana.
1: Je to velice důležitá asana.
0: For your legs,
1: pro
0: knees,
1: nohy,
0: hip joints,
1: kolena, kyčle.
0: Strengthening this core muscle.
1: Posílení tady těch svalů kolem pasu.
0: This down part. Like bicycle, also this strengthening.
1: Je tam ten v oblasti podbřišku, stejně jako u kola, to posilujeme.
0: And why is important to strengthen also this area?
1: A proč je důležité posílit tuhle oblast?
0: Not only that you are look better.
1: Nejenom, že budete lépe vypadat.
0: Without this pregača, this
1: belly.
0: You know how is on the English? In the kitchen you have this apron. Without this, but
1: nebude
0: when you have strong these muscles,
1: ale ty silné svaly v téhle oblasti,
0: immediately your position of body will be straight.
1: Vám pomůžou okam, automaticky

0: i vyrovnat celou pozici těla.
1: And kyphosis, and all when we are
0: takhle, když je zvětšená kyphóza,
1: down, this strong, this muscle will
0: svaly,
1: also make that we are in the good position of body.
0: Tak vlastně zlepší to držení celého těla.
1: What means this not because of the beach, but because of position of the body.
0: Takže neděláme to kvůli pláži, ale kvůli pozici těla.
1: When we practice this asana,
0: a když cvičíme tuhle asánu,
1: also try that you are not going bend in this area.
0: Se snažte, abyste tam nebyli, neměli ohnutá záda při tom cvičení.
1: But try that is the straight.
0: Ale snažíme se.
1: And also chest is straight.
0: Záda byla rovně v bedrech i v oblasti hrudníku.
1: And you do inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: From this position, but not.
0: Oči neohýbáme záda takhle.
1: Try. Here also have nice, like V.
0: Je to jako takové Včko.
1: Here will be inhalation.
0: Nádech.
1: And exhalation.
0: A výdech.
1: Ten times.
0: A desetkrát.
1: And you know what is in the book.
0: A vy víte, co je v knize?
1: When you manage three round of the ten, it means that you have good muscles.
0: Že když uděláte tři kola po deseti, tak to znamená, že ty svaly jsou na tom dobře.
1: But we will practice only one.
0: Ale my budeme dělat jenom jedno kolo.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Two.
0: Dva.
1: Little up your legs. That's nice.
0: Trošku ty nohy víc nahoru.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Also for manipur is excellent.
0: Na manipur je to skvělé. Tři.
1: Nice. Exhale.
0: Výdech.
1: Four.
0: Čtyři.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: And once more.
0: A ještě jedno.
1: Five.
0: Pět.
1: Exhale. And anandasana. Relax.
0: A uvolníme se v anandasáně.
1: Only because Vishwaguruji is here.
0: Je to jenom proto, že je tady Vishwaguruji.
1: That I show that I am not torturing you.
0: Abych vás nemučil.
1: We will in other hands practice three round.
0: A jinak budeme cvičit tři kola normálně.
1: But relax now.
0: Ale teď se uvolníme.
1: And feel.
0: A procítte to.
1: You don't need, if you observe your body.
0: Když pozorujete tělo.
1: You don't need to read and everything for what is good this asana.
0: Tak nemusíte si číst, na co je dobrá ta asana.
1: Just observe your body.
0: Jenom můžete pozorovat to svoje tělo.
1: And you will immediately feel what happens in your body.
0: A okamžitě to budete vnímat, co se v tom těle děje.
1: You feel your legs.
0: Vnímáte nohy.
1: Thigh muscles.
0: Stehenní svaly.
1: But also you feel this pelvis diaphragm.
0: Ale cítíte i tu oblast pánevního dna.
1: Nice circulation in that area.
0: Jak to tam proudí v té oblasti.
1: What means that is the same time excellent against painful period, prostata, all this.
0: Což znamená, že je to vlastně dobré jednak kvůli menstruaci, jednak kvůli prostatě a tak dále.
1: It is strengthening the core muscles.
0: Posilujeme taky ty základní svalové skupiny.
1: Against depression.
0: Je to proti depresi.
1: Pain in the low back.
0: Proti bolestem v bedrech.
1: Better position of the body.
0: Na zlepšení držení těla.
1: Immediately self-confidence.
0: A okamžitě to buduje sebevědomí.
1: Manipur chakra, everything.
0: Manipur chakra, všechno.
1: Just relax and try to feel.
0: Jenom se uvolněte a snažte se to vnímat.

0: Once deep inhale and exhale.
1: Hluboký nádech a výdech jednou.
0: And slowly stand up.
1: A pomalu se postavíme.
0: Stand in your parallel foot, nice, relax.
1: Stojíme na chodidlech, které jsou paralelně, jsme uvolnění.
0: Already we talk about how we should stand.
1: Už jsme mluvili o tom, jak správně stát.
0: Hasta Uttanasan.
1: Hasta Uttanasana.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Turn up.
1: Přetočit dlaně.
0: Exhale.
1: Výdech nahoru.
0: Stretch up.
1: Protáhneme se nahoru.
0: Inhale.
1: Výdech. Nádech.
0: Turn and exhale.
1: Obrátíme ruce a výdech.
0: And now continue in your own rhythm.
1: A pokračujte ve svém vlastním rytmu.
0: But be aware of your movements. Do not make too quick.
1: Ale buďte si vědomi těch pohybů, neděláme je příliš rychle.
0: Also not too slow.
1: Ani příliš pomalu.
0: But all the time observe muscles.
1: Ale vždycky pozorujte ty svaly.
0: In this thoracal area.
1: V té hrudní oblasti.
0: Feel the stretching.
1: Procítíte tam to protahování.
0: Also is good for balancing left and right side of the body.
1: Je to také dobré na vyrovnávání levé a pravé poloviny těla.
0: And this connection between the ribs and spinal column.
1: A na to spojení žeber s páteří.
0: And once more and after that relax your hands.
1: A ještě jednou a pak si uvolníme ruce.

0: Now we will do Akaran Dhanurasan.
1: Akarana Dhanurasana.
0: First on your right side.
1: Nejdřív doprava.
0: Open your foot and look to your thumb.
1: Nohu a podíváme se na palec.
0: Nothing is existing, only your thumb.
1: A není nic jiného než váš palec.
0: The same like you are practicing tratak.
1: Jako když cvičíte trátak.
0: Yesterday we talked about this.
1: Včera jsme o tom mluvili.
0: And now we will do this other hand, take this
1: thing. A teď to uděláme.
0: And now inhale.
1: Tětivu a s nádechem.
0: But be also aware of low back, not go back.
1: Ale vnímáme i bederní oblast, aby nám
0: exhale.
1: Se neprotahovala výdech.
0: Two.
1: Dva.
0: Feel the opening of the chest.
1: Procítíte to, jak se otvírá hrudník.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: And three.
1: A tři.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: When you practice this asana,
1: když cvičíte tuhle
0: asanu, also is important when we open the chest.
1: Tak je důležité, aby když rozevíráme.
0: We are working against kyphosis.
1: Tak to je vlastně proti.
0: We try to inhale, not
1: zvýšené kyfóze.
0: In front.
1: Snažíme nadechnout dopředu.
0: But up.
1: A nahoru.
0: Nice inhalation. But in the same time. Try that is not going back.
1: A zároveň ale přitom se snažíme, aby se nám nezakřivovala víc bederní páteř.
0: And also when you practice, try not to practice.
1: A taky když cvičíte, tak se snažte takhle necvičit.
0: And looking everywhere. Try to be focused.
1: Když se díváte všude možně. Snažíme se být opravdu.
0: And also with the strength.
1: A dělat to se sílou.
0: Now on the left.
1: Teď doleva.
0: And position is that you are stable in this position.
1: A v té pozici, ta pozice je taková, abychom byli stabilní.
0: Center of gravity is in the middle.
1: Centrum té gravitace je uprostřed.
0: And now inhale.
1: A teď nádech.
0: And you are opening your chest.
1: Rozevřeme hrudník.
0: Deep inhalation. Keep for few seconds.
1: Hluboký nádech, pár vteřin zádrž.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: And two times in your own rhythm.
1: Takže ještě dvakrát ve vlastním rytmu.
0: Nice inhale, open chest. Feel the muscles between the ribs and this shoulder blade.
1: Krásný nádech, rozevření hrudníku, vnímáme i to napojení žeber na páteř.
0: Excellent.
1: Výborně.
0: And when you finish, put your hands down.
1: A až dokončíte, tak si dejte ruce podél těla.

0: And now we will do Chatuspadasan.
1: Teď si zacvičíme Chatushpadasanu.
0: When you go down,
1: A
0: try to go, inhale, and just look, and from your hip joints going down.
1: Čili jenom se díváme.
0: And put your palms on the floor.
1: A dlaně si dáme na zem.
0: And imagine how much is distance between hip joints and shoulders. That distance is between foot and palms.
1: A uvědomte si, jaká je vzdálenost mezi kyčlemi a rameny, a stejná vzdálenost by měla mít mezi nohama a rukama.
0: Make that your spinal column is straight, if it's possible.
1: Vyrovnejte si pokud možno bede,
0: and look páteř. In front of you.
1: A díváme se před sebe.
0: But you know everything from the first level, Savarkhitasana, how your head should go.
1: A znáte to už z prvního dílu, jak v jaké pozici by měla být hlava.
0: Not bent only in the one vertebral, but
1: neměla by být zakloněna jenom v té oblasti jednoho obratle.
0: And after a few minutes, inhale, go up.
1: A po pár minutách jdeme s nádechem nahoru.
0: And exhale down.
1: A s výdechem dolů.
0: Now together we will do.
1: Takže teď společně.
0: Inhale up.
1: Nádech nahoru.
0: And down.
1: A dolů.
0: And also, why is important to have like you are watching in front of you?
1: A proč je důležité tu se dívat před sebe v té pozici?
0: Because in that position air is coming directly in clavicular area.
1: Protože v téhle pozici jde vzduch automaticky do té oblasti pod klíčními kostmi.
0: And that is excellent against asthma and bronchitis.
1: A to je skvělé proti astmatu.
0: Also you feel the stretching of your legs.
1: Taky vnímáte protážení nohou.
0: Heel should remain on the floor.
1: Paty by měly zůstat na podložce.
0: And now slowly up.
1: A pomalu jdeme nahoru.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And relax in Anandasana.
1: A uvolníme se v Ananda Asáně.
0: Now we will try to feel what happens with our body.
1: A teď se budeme snažit vnímat, co se dělo s naším tělem.
0: When you are take Anandasana, you need few seconds for relaxation.
1: Když jdete do Ananda Asány, tak potřebujete pár vteřin na to, abyste se uvolnili.
0: And after that you will feel what is the benefit of asana.
1: A taky budete vnímat, jaké jsou ty účinky té asány.
0: Try to be aware of your breathing.
1: Snažte se být si vědomi svého dechu.
0: How is now your breath? Do you feel something like you take the mint?
1: A dech máte takový svěží, jako když byste si dali nějaký ten mentolový bonbon?
0: Be aware of your legs, circulation in your legs.
1: Uvědomte si, jak jsou na tom nohy a krevní oběh v nich.
0: Again you will feel nicely this low this muscles of pelvis, this pelvis diaphragm.
1: A zase budete vnímat tu oblast pánevního dna.
0: Also is excellent for your kidneys.
1: Je to také výborné na ledviny.

0: And now deep inhale and exhale.
1: A teď hluboký nádech a výdech.
0: And now we will do Meru Akarana Asana.
1: A uděláme si Meru Akarana Asanu.
0: First look.
1: A nejdřív se zase jenom podívejte.
0: And first on the right side, just look first.
1: Nejdřív doprava, ale jenom se dívejte.
0: Try that your body is in the one line.
1: Snažte se, aby tělo bylo v jedné rovině.
0: Also try that your pelvis is not going back, but try to be in the one line.
1: A taky, aby pánev nešla dozadu, abychom byli prostě v jedné linii.
0: And in this position, you feel your spinal column, especially try to feel thoracal area.
1: A v téhle pozici vnímáme páteř, zvlášť v hrudní oblasti.
0: And it's excellent for your kidneys.
1: A je to výborné cvičení taky.
0: Also for your lung. One is the stretching, and other is the squeezing.
1: Protože vlastně na jedné straně se vám to tělo protahuje a na druhé straně smršťuje.
0: And after stretch your hands and put.
1: A potom jdeme dolů.
0: When you are in this position, imagine that you have a wall behind you.
1: Hlava je na dlani a když jste v téhle pozici, tak si představte, že máte za sebou zeď.
0: And when we practice this asana, when we bend the leg from the front side, not from the back.
1: A když si pokrčíme tu nohu a chytáme si ji rukou, tak si ji chytáme před nohou, ne za nohou.
0: Why? It is not because of choreography.
1: A proč? Není to kvůli nějaké choreografii?
0: Because in this position we have more stretching here.
1: Protože v téhle pozici bychom se víc protahovali.
0: When we are in this position,
1: a když si tu nohu
0: more opening and less stretching here in the knee.
1: Víc otvírají ty nohy.
0: When we go up, we have two forces.
1: A když jdeme
0: one na... force which is pushing your upper hip in front.
1: Tam jsou vlastně dvě takové síly. Jedna věc je, že to tlačí naši nohu nahoru.
0: And second, which will make that your foot is going more back.
1: A druhá je, že naopak nám ta noha jde dozadu.
0: And in this position, almost you are like in the sandwich.
1: A v téhle pozici jste pak vlastně jako v sendviči.
0: And you will nicely feel your this sacroiliacal joint.
1: A v téhle pozici budete krásně vnímat hip. Taky ten iliosakrální kloub.
0: Try this. And also is excellent for your kidneys, but only if you have a big kidney stone. We will not do this asana.
1: Je to také výborné na ledviny,
0: akorát
1: při velkých kamenech ledvinových se to necvičí.
0: And we will not go left, right, because of time and everything. We will just do three times on the one side and three times on the other side.
1: My to nebudeme protahovat tím, že bychom střídali ty strany, takže uděláme si to třikrát na jednu stranu a třikrát na
0: druhou. Try to be in the one line.
1: Takže snažíme se být v jedné,
0: if it's possible.
1: V jedné linii, jestli je to možné.
0: And put palm on your knee.
1: A jednu tu ruku si dáme nahoře na koleno.
0: It will be good if your arm is 90 degrees to the floor.
1: Bylo by dobré, kdyby ta spodní ruka byla v úhlu 90 kolmo na podložku.
0: It is almost like you're practicing Trikonasana.
1: Je to podobné vlastně cvičení.
0: Excellent for spinal column.
1: Je to výborné pro páteř.
0: Just close your eyes and try to be more focused on your spinal column.
1: Takže si jenom zavřete oči a snažte se vnímat páteř.
0: But we have problem, we are falling back.
1: Ale máme problém často, že padáme dozadu.
0: And make that your foot toes is looking to your head.
1: A Takže schodidel si můžete udělat fajfku.
0: And more weight on the front side of the foot, not on the heel, because if you're on the heel, you're always falling back.
1: Takže když si zkusíte ty takhle nohama se zafixovat, tak nebudete přepadávat dozadu.
0: And open your eyes.
1: Otevřeme oči.
0: Be aware of your kidneys.
1: Procítíte si ledviny.
0: And also you will feel this front side.
1: A taky tu přední část.
0: There is the pubic bone and little up. And now stretch your arm.
1: Teď si protáhneme.
0: Bend in the elbow.
1: Lehneme, ohneme si loket.
0: Bend your leg. Reach your thumb. If you are not able, you may catch your ankle joint. It's no problem. Inhale up.
1: Snažíme se držet palec té nohy. Pokud to není možné, tak je bez problémů.
0: Remain in the position.
1: Kotníky s nádechem.
0: If you have high blood pressure, breathe normally.
1: Zůstaneme v pozici, pokud máte vysoký krevní tlak, tak
0: and exhale normálně down.
1: A s výdechem dolů.
0: Two.
1: Dva.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Pelvis in front, hip joints and legs
1: back. Kyčel dopředu.
0: Try to be in the one line.
1: Snažte se být v jedné linii.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: And three.
1: A po třetí.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And now Anandasan for a few seconds.
1: Teď na pár vteřin Anandasanu.
0: Always this question, why we are in the position with the kumbak.
1: A vždycky se lidé ptají, proč jsme v té pozici se zádrží.
0: First, kumbak is excellent for strengthening our vyan prana. What means for strengthening the nerves?
1: Jedna věc je, že to je na posílení vyan prány, to znamená na posílení nervů.
0: Also is excellent for vagus nerve.
1: Taky je to výborné na posílení toho nervu vagus.
0: And for anamaya kosha, physical body.
1: A na anamaya košu pro fyzické tělo.
0: When you have kumbak retaining the breath.
1: Tak když jste v zádrži full, dechu.
0: In that moment you are more squeezing the blood.
1: Tak vlastně jako vytlačujete tu
0: krev. Not blood, but the organ and blood is going out.
1: Nebo stlačujete ty orgány a tím proudí víc ta krev.
0: When you are kumbak, but empty lung, you are more like sucking blood in such or some organ.
1: A pak je zase tam vcucáváme tu krev do těch orgánů některých.
0: And in this case we are with the kumbak, antikumbak, make that we are have more influence on our kidneys.
1: A s antikumbakem potom to má i větší účinek na ledviny.
0: Now on the left.
1: Tak a teď doleva.
0: Also when you are in this position.
1: Takže důležitá už je ta pozice východní.
0: You will nicely see changing of the flow of your nostrils.
1: Protože budete vnímat, jak se mění proudění vzduchu v nosních dírkách.
0: Maybe you will see that in the first moment now is upper nostril, which is now right, is the little closed because of previous asana.
1: Možná na začátku budete vnímat, že ta pravá nosní dírka je trošku uzavřená, protože jsme předtím cvičili na druhou stranu.
0: But be few moments in this position.
1: Ale když chvilku budete v téhle pozici,
0: you will see that is now opening your upper nostril, what means now right nostril.
1: Takže budete vnímat, že se otvírá ta horní nosní dírka, což je v tomhle případě ta pravá.
0: And now stretch.
1: Tak natáhneme se na bok.
0: And bend your in the elbow.
1: A hlava je na dlani.
0: Just feel your body.
1: A procítíme tělo.
0: Without hurry.
1: Nikam nespěcháme.
0: Now bend your and reach your.
1: A teď si pokrčíme koleno, chytneme si palec.
0: Inhale.
1: Nádech nahoru.
0: Hip joint is going front, leg is going back. And you feel your groin, your hip joints, your kidney, your sacroiliacal joint, and you are enjoying in this position.
1: Takže vnímáme účinky ve všech těch částech těla, o kterých jsme mluvili.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Second.
1: Druhé kolo.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Imagine that is the wall behind you.
1: Představte si, že máte za sebou zeď.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: If you have high blood pressure, breathe normally in position.
1: Pokud máte vysoký krevní tlak, tak v té pozici normálně dýcháte.
0: And once more.
1: A ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.

0: Exhale.
1: A výdech.
0: And Anandasana.
1: A Anandasana.
0: Relaxing Anandasana.
1: Uvolníme se v Anandasaně.

0: Once deep inhale.
1: Jednou hluboký nádech.
0: And with exhalation completely relax your body.
1: A s výdechem si úplně uvolníme tělo.
0: Feel the heaviness of your body. Feel the contact of body and floor.
1: Pocítíte tíhu těla, to jak jste v kontaktu s podložkou.
0: Also this asana is excellent for stretching this pelvis diaphragm.
1: Ta asana je výborná také na protažení pánevního dna.
0: Hasta Padangusthasana is much stronger, but still we here in this asana feel again circulation in that area.
1: A i tady vnímáme, jak se posílil krevní oběh v té oblasti.
0: What will bring stronger tonus of that muscles?
1: A posílíme tonus v tom svalu.

0: And we will do one asana more.
1: A uděláme si ještě jednu asánu.
0: When we practice, we need, when we bend front,
1: protože
0: we need to go also back. When we go left, we need to go right.
1: Protože když při cvičení děláme předklonové cviky, tak musíme dělat i záklonové. Když jdeme doleva, musíme jít i doprava a tak dále.
0: And we was practicing, we were practicing Chatuspadasana.
1: A dělali jsme Chatuspadasana.
0: Now we need something on other side.
1: Takže potřebujeme něco na druhou stranu.
0: And in the second level of yoga in daily life is Setuasana.
1: A v druhém díle jogy v denním životě je Setuasana.
0: It's great asana also for strengthening the core muscle.
1: Je to skvělá asana i na posílení toho
0: Manipura chakra, self confidence, more strength, everything.
1: Svalů kolem pasu, na posílení Manipura chakry, sebevědomí a tak dále.
0: Once more. Look first.
1: Takže zase se nejdřív jenom podívejte.
0: When you, from two sides I will show you.
1: Tak ukážu vám to na tu jednu stranu.
0: Imagine that you don't have knees.
1: Představte si, že nemáte kolena.
0: You have from the hip joint in the ankle joint one line. What means you are not going on this.
1: Mezi kyčlema a kotníky máte jenom jednu vlastně rovinu.
0: But we will go up, inhale.
1: Budeme tak.
0: And also not that your shoulder is going above fingers or this, because you will have feeling that you will fall down on the head.
1: A taky nedáváme ramena vlastně dál než prsty, protože byste pak měli pocit, že přepadnete na hlavu.
0: But imagine that somebody is pushing your shoulders to your feet.
1: Takže si můžete představit, jako kdyby vás někdo jemně tlačil celé to tělo směrem k nohám.
0: And other is catching your pelvis and up and little more also to the foot.
1: A ten a někdo jiný zase vás zvedá a zároveň vám posouvá tu pánev.
0: If you don't have problem with your neck, relax your head.
1: Nemáte problém s krkem, tak si můžete uvolnit krk.
0: What means inhale?
1: To znamená nádech.
0: And breathe in position.
1: A dech v pozici.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: If you have problem with your neck, do not relax your head.
1: Máte problémy s krkem, tak tu hlavu nezaklánějte.
0: You saw once enough. Now we will do this. It's excellent also for energy, for feeling that you have power.
1: A je to taky výborné cvičení na to, abychom měli energii a cítili se pevní.
0: And now inhale up.
1: Nádech nahoru.
0: More.
1: Ještě víc nahoru.
0: Remain in the position, breathe.
1: Zůstaňte v pozici, dýchejte.
0: And down, exhale.
1: A dolů výdech.
0: It is good during the pregnancy.
1: Je to dobré během těhotenství.
0: Why?
1: Proč?
0: Because it's strengthening our pelvis diaphragm, and organ will not go down.
1: Protože to posiluje to pánevní dno, svaly pánevního dna, a nebudou nám klesat orgány dolů.
0: Once more, inhale.
1: Ještě jednou nádech.
0: It is excellent for strengthening this. Core muscle.
1: Je to výborné na posílení svalů nad pasem.
0: Little more up, if it's possible.
1: Trošku víc nahoru, jestli by to šlo.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: I think that is enough. Anandasana.
1: Tak myslím, že to stačí a uděláme si Anandasana.
0: Just relax.
1: A uvolníme se.
0: And observe your body.
1: Pozorujeme tělo.

0: How is your breathing?
1: Jak je na tom váš dech?
0: Also, if you read Hidden Power in Human,
1: A také pokud jste četli Skryté síly v člověku,
0: inside you will see that for every chakra we have also asanas.
1: Tak si všimnete, nebo jste si všimli, že tam ke každé čakře jsou nějaké asány.
0: And when we are practice with all five koshas.
1: A my když cvičíme, tak cvičíme se všemi pěti košami.
0: Read that book.
1: Tak si tu knihu přečtěte.
0: That is for Svadhyaya.
1: Je to na Svadhyayu.
0: Inside is asanas, meditation, everything.
1: Jsou asány, meditace.

0: Just relax your whole body.
1: Uvolníme si celé tělo.
0: Observe your body.
1: Pozorujeme tělo.
0: And be aware of your breathing.
1: A jsme si vědomi svého dechu.

0: Relax very much now.
1: A teď se úplně uvolníme.
0: Yes, all everything, okay?
1: Všechno uvolníme.

0: You can turn left, right.
1: Můžete se přetočit doleva, doprava.
0: Or it is okay, very good.
1: A nebo zůstat tak, jak jste.
0: Think about your stomach.
1: Nezapomeňte na svůj žaludek.
0: It will be very nice.
1: Bude to moc hezké.

0: Very relaxed.
1: Jsme hezky uvolnění.
0: And come.
1: A pomalu.
0: Yes.
1: Se můžeme zvednout.
0: Yes.
1: Posadit.
0: And we will bhajan.
1: A budeme mít bhajan.
0: Now how it is very, everything very nice and good. Very nice.

0: Dubuzy.
1: Libuše Gopálová z Prahy.
0: OK, it's not there. Rychle, rychle, rychle. But here is your birthday, Libuse?
2: Yes, no, it's here. It's me.
0: Okay. So both for you, yeah, Hariom?
2: Thank you.
0: All the best. You finished study?
2: Yes.
0: Doctoral study on the University of Economic Prague, the Faculty of International Relations.
1: Ukončila ekonomickou fakultu, obor mezinárodní vztahy.
0: For that international relation, you need not to go to the university. You could have come here.
1: Kvůli mezinárodním vztahům nemusela chodit na univerzitu, máme je tady.
0: This is international relation.
1: Toto jsou mezinárodní vztahy.
0: Very nice, thank you. Kresin Jan has Finnish Faculty of Transport on CVUT in Prague. Bachelor degree.
1: Jan ukončil bakalářské studium na dopravní fakultě.
0: What is CVUT? I don't know.
1: Ale nevíme, co... Aha, ČVUT. It is a...
0: Charles?
1: Technical University.
0: Is he or she here?
1: Je tady.
0: No, he's yet still sitting at the university.
1: Možná ještě sedí na univerzitě.
0: Well, there's also one sad news.
1: Pak je tu ještě jedna smutná zpráva. Jana Matušková.
0: From Jedovnice.
1: Z Jedovnice.
0: Died on Wednesday morning.
1: Ve středu ráno zemřela.
0: Yoga group from Blansko asks Swamiji for the guidance her soul towards the light.
1: A jogová skupina z Blanska prosí Swamijiho, aby vedl její duši směrem ke světlu.
0: And we pray to Mahaprabhuji.
1: Modlíme se k Mahaprabhujimu.
0: To bless his soul.
1: Aby požehnal její duši.
0: Her soul, sorry. Towards eternal peace and light.
1: A dal jí věčný mír a světlo.
0: And please send flowers or whatever is in Czech Republic tradition to his funeral on behalf of our yoga day life.
1: A prosím jménem jogy v denním životě pošlete květiny a nebo co je v České republice zvykem na
0: Swamiji and Czech Union of Yoga Day Life.
1: Za Swamijiho a Český svaz jogy v denním životě.
0: Can you put this bucket nearer? It's a very interesting thing.
1: Je to velice zajímavá věc.
0: How the animals can change our life.
1: Jak můžou zvířata změnit náš život.
0: Save our life.
1: Můžou zachránit život.
0: And also be like a good friend in the life.
1: A můžou být dobrými přáteli v životě.
0: The book called Animals, Our Brothers and Sisters or the Friends.
1: Existuje knížka, která se jmenuje Naši bratři zvířata.
0: Animal Brothers.
1: Bratři zvířata.
0: And you know, the animals had immense of love.
1: A víte, že zvířata mají spoustu lásky.
0: Even people have love to the car.
1: Lidé milují dokonce své auto.
0: Though your car is old.
1: Přestože to vaše auto je třeba
0: staré. Would like to buy new.
1: A chtěli byste si koupit novou.
0: And you sell it old car.
1: A když to staré auto prodáváte.
0: But when you give the key away, and there is also emotional attachment to your thing.
1: Ale když už se vzdáváte těch klíčků od auta, tak v tom cítíte ty emoce, tu připoutanost.
0: One of our very close disciple.
1: Jeden z našich velice blízkých žáků.
0: He was very a very great worker and good yoga teacher, very good yoga teacher.
1: Byl velice dobrý pracovník, velice dobrý cvičitel jógy.
0: In Vienna, Austria.
1: Ve Vídni, v Rakousku.
0: And one day he went walk with his dog.
1: A jednou šel vyvenčit svého psa.
0: And he fell down and became unconscious.
1: A spadl a dostal se do bezvědomí.
0: And dog ran back at home.
1: Ztratil vědomí a pes běžel.
0: Jumped over the fence.
1: Domů přeskočil plot.
0: And went in the house and was making some noise.
1: A v domě dělal takový hluk.
0: And the wife of that man.
1: Že manželka toho muže.
0: She thought there's something wrong.
1: Pochopila, že se něco stalo.
0: And she went and dog again ran, saw the way.
1: A vyšla ven a ten pes běžel před ní, aby jí ukazoval cestu.
0: Where the that man was lying.
1: Kde ten muž ležel.
0: So that was the story of our dear Yogananda.
1: A tak to je příběh našeho milého Yoganandy.
0: So horses, dogs.
1: A tak je to sepsis.
0: Many animals.
1: S koni a s dalšími zvířaty.
0: And this is also a point that how can we kill them and eat them.
1: A i to pak je o tom, jak je pak můžeme zabíjet a jíst.
0: They are like our own children.
1: Jsou jako naše vlastní děti.
0: So there is one similar story.
1: A je ještě jeden podobný příběh.
0: I will read to you.
1: A ten vám přečtu.
0: For my beloved dog.
1: Mému milovanému psu.
0: Lexis. Called Lex.
1: Který se jmenoval Lex.
0: Who brought me to yoga in daily life.
1: Který mě přivedl k józe v denním životě.
0: How?
1: Jak?
0: By jumping out of my car.
1: Vyskočil mi z auta.
0: And running into the yoga center.
1: A vběhl do yoga centra.
0: I went into get him and met Seva Devi.
1: Vešla jsem dovnitř, aby ho odtamtud dostala a setkala jsem se Seva Devi.
0: 2 days later, I began to practice yoga.
1: O 2 dny později jsem začala cvičit jogu.
0: He was my best friend and gentle guardian.
1: Byl to můj nejlepší přítel a strážce.
0: For 12 years.
1: Po 12 let.
0: And he passed away this June.
1: A zemřel letos v červnu.
0: So on his memory.
1: A tak na jeho památku.
0: This prasad is given in his honor to thank him for his love and service.
1: Bude dnešní prasad na vyjádření díků za jeho lásku a službu.
0: May he be blessed.
1: Kéž je požehnán.
0: And happy.
1: Ať je šťastný.
0: Also for the well-being of my mother and everyone.
1: A také ten prasád je za moji matku a za blaho všech.
0: Thanks to all karma yogis and ashram staff.
1: Děkuji všem karma yogínům a všem zaměstnancům ashramu.
0: For making this pleasant stay for us.
1: Že nám tady zajistili příjemný pobyt.
0: Thank you, Swamiji, for your teaching and blessings.
1: Děkuji ti, Swamiji, za tvé učení a požehnání.
0: With love, Len Turner.
1: S láskou Len Turner.
0: And she's here.
1: A je tady.

0: Merici.
1: G'day,
0: Come here. Otherwise, some people will think Swamiji is making stories.
1: Protože jinak si někteří lidé budou myslet, že Swamiji si to vymýšlí.
0: So I must have evidence.
1: Tak tady je důkaz.
0: Did you write this letter?
1: Napsala si ten dopis?
2: Yes, Swamiji, but one of your staff helped me on the computer.
0: Yeah, thank you. Yes, you can say what Swamiji told is a true story.
2: What Swamiji told is a true story.
0: About my dog.
2: About my dog.
1: To, co řekl Swamiji, je pravdivý příběh o mém psu.
0: You can tell how it exactly happened. Why dog jumped out? Oh. You open left the window open or what?
2: Well, in Atlanta, we have a very small yoga center, and right next door is a store called Big Save.
1: And
2: I went into Big Save to get a drink, and when I came back and opened the door, my dog Lex, he weighed 110 pounds, he was a big dog. He jumped out of the car and ran into the yoga center, and he was actually in the practicing room. Before, and I thought the people would be mad, but Seva Devi met her for the first time. She was my first Yoga and Daily Life teacher. She came out, and she was so happy that a dog came into the practicing room. And I said, "This is my kind of place." So I met her, and she was so positive and sweet and thin. No extra kilos, so I wanted to be like her, and she's my role model in yoga and daily life, and I just think that my dog knew that he could read my thoughts, and he knew that I had wanted to take yoga, but I kept putting it off, so he was a teacher for me in a lot of ways, so thank you. Thank you, Swamiji.
1: Stalo se to tak, že máme v Atlantě docela malé yoga centrum a naproti je nějaký veliký obchod, kam jsem chtěla jít nakoupit a zastavila jsem, nakoupila jsem nějaké nápoje, vracela jsem se zpátky a když jsem otevřela dveře od auta, tak ten pes, který je nějaký hodně veliký, hodně veliká rasa, vyběhl a doběhl do toho yoga centra až do té místnosti, kde cvičili. A já jsem vběhla za ním a bála jsem se, že mě tam vynadají. A setkala jsem se Seva Devi a ona naopak byla ráda, že tam ten pes je. A já, když jsem jí viděla, tak na mě velmi zapůsobila, jak je milá a jak je štíhlá. A chtěla jsem být jako ona a Seva Devi se tím pádem stala mojí první cvičitelkou v denním životě. A myslím si, že se to stalo tak, že ten můj pes věděl, že chci cvičit jogu, ale že to pořád odkládám, tak to nakonec vzal do svých rukou, tlapek a takhle se o to postaral. Tak děkuji.
0: Thank you.
1: Děkujeme.
0: So, there is a beautiful bhajan.
1: Je jeden krásný bhajan.
0: From Mahaprabhuji.
1: Od Mahaprabhujiho.
0: It's about two papagaya.
1: Je to o dvou papoušcích.
0: A dialogue between two papagayas.
1: Je to dialog mezi dvěma papoušky.
0: Good idea.
1: Je to dobrý nápad.
0: So I shall translate that bhajan.
1: Tak vám přeložím tento bhajan.
0: If I have a text, yeah.
1: Pokud bych měl text.
0: Thank you. Give me. So, this is a... this is a... bhajan, a song.
1: Je to bhajan, píseň.
0: Which has a very spiritual meaning.
1: Který má velice duchovní význam.
0: According to Vedanta.
1: Podle Vedanty.
0: And this is indicated to ourselves.
1: A pojednává o nás.
0: So there are two papagayas.
1: Jsou to dva papoušci.
0: And her name is Mena.
1: Ona se jmenuje Mena.
0: And he Sua.
1: A on je Sua.
0: So Sua means the papagaya.
1: A Sua znamená papoušek.
0: Mena is a female papagaya.
1: Mena je papoušice.
0: Parrot. In English we call the parrot.
1: V angličtině je to parrot.
0: And that's our prime letter is called Papučka.
1: I used to be before I married. Já jsem předtím, než jsem se vdala, se jmenovala Papoušková.
0: So this bhajan is indicated towards ourselves.
1: Čili to je bhajan, který se dotýká nás. Pojednává o nás.
0: And who is telling to whom?
1: A kdo to říká komu?
0: Now he is telling her.
1: On říká jí.
0: Shunori mena to Haribhaj lava lut. Listen my mena, listen my beloved one.
1: Poslouchej, má milovaná jméno.
0: To Haribhaj lava lut. You said harvest the joy of God's name, bhajan.
1: Měla bys sklízet radost z Božího jména.
0: Harvest the name of God, in that is the joy.
1: Sklízet Boží jméno, protože v tom je radost.
0: Sár nič jehi hai, jag kár bár sab jhoot. Essence is in that.
1: V tom je podstata.
0: Other all this parpanch in this world is unreality.
1: Všechno ostatní v tomto životě je neskutečné.
0: For what you are struggling for material world?
1: To za co, o co usilujete v materiálním světě?
0: One day will go out of your hands.
1: Vám jednoho dne vypadne z rukou.
0: So just do what you can survive.
1: Dělejte to tak.
0: For your existence.
1: Přežili, abyste si vydělali na živobytí.
0: Sunori mena tu Haribhaj lava lut. Oh my dear mena, listen.
1: O moje milovaná jméno, poslouchej.
0: Harvest or enjoy the harvesting God's name.
1: Užij si sklizeň Božího jména.
0: Dar dar par phire bhatakti. You are flying from one branch to other branch.
1: Přelétáš z větve na větev.
0: Here and there you are.
1: Poletuješ sem a tam.
0: Wandering here and there. Dar dar par phiri bhatakti. Ghat vishaya phal khaye. And you are eating poisonous fruit in your heart, the desires.
1: A ve svém srdci jíš jedovaté plody, tužeb.
0: You think now these fruits are beautiful and nice.
1: Myslíš si, že to je krásné ovoce?
0: But same fruit one day will become very bitter, poisonous for you as a disappointment.
1: Ale to ovoce zhořkne a bude jedovaté, bude ovoce zklamání z něj.
0: Dar dar par phiri bhatakti ghat vishe phal khaye. You are eating those fruits of desires.
1: Jíš plody tužeb.
0: So vishaya means two.
1: Vishaya znamená, má dva významy.
0: Vish means poison.
1: Vish znamená jed.
0: And vishaya means desires.
1: A vishaya je také touha.
0: So you are eating the fruits of the passion.
1: Čili jíš plody vášně.
0: Hmm. एक पलक की क्या खबर है काल लेगा लूट. डू यू नो व्हाट विल कैन हैपन विद इन एनी मिनट सेकेंड.
1: Víš, co se ve vteřině může stát?
0: काल लेगा लूट. द डेथ विल स्टील एवरीथिंग फ्रॉम यू अवे.
1: Smrt ti všechno vezme, všechno ti ukradne.
0: Death will take everything away.
1: Smrt od tebe všechno odebere.
0: So at the time of the death, you cannot take all with what you have.
1: Až přijde čas smrti, tak si nebudeš moct vzít všechno.
0: No relation.
1: Žádný vztah.
0: And no material thing belongs.
1: A nic materiálního, co nám patří.
0: Death is cruel.
1: Smrt je krutá.
0: And for death, it doesn't matter how you die.
1: A smrti je jedno, jakým způsobem zemřete.
0: Main thing that you die.
1: Podstatné je, abyste zemřeli.
0: So, be aware before you are doing.
1: A tak než něco uděláte, buďte si vědomi.
0: Therefore, don't eat this ghatvishe phalkha. Don't put these poisonous fruits or desires in your heart. Ghata means the heart.
1: Následků, buďte si vědomi následků a proto nejeste to jedovaté ovoce. Neberte si je do srdce. Gata znamená srdce.
0: Phal khati phuli phire. You are eating these fruits.
1: Jíš tyto plody.
0: And you are full of your proudness, ego. You are moving.
1: A pohybuješ se s hrdostí, jsi plná ega.
0: It makes you I.
1: Připadáš si já.
0: One man told me.
1: Jeden člověk mi říkal.
0: Swamiji, this is the sofa.
1: Swamiji, toto je pohovka.
0: One day I was sitting and thinking, will I marry?
1: A jednoho dne jsem tak seděl a říkal jsem si, jestli pak se ožením.
0: And I was feeling lonely.
1: A připadal jsem si osamělý.
0: And then I got married.
1: A pak jsem se oženil.
0: And you know, Swamiji?
1: A víš, Swamiji?
0: I sat on the sofa.
1: Sedl jsem si na tu
0: with
1: pohovku.
0: Hands like this.
1: Takhle jsem rozpřáhl.
0: Today I am the man husband.
1: A říkal jsem si tak, dneska je ze mě ženáč.
0: It was ego.
1: A to bylo ego.
0: And you know, Swamiji?
1: A víš, Swamiji?
0: After few years.
1: Za pár let.
0: I was sitting there like this.
1: Jsem na té pohovce seděl takto.
0: I divorced.
1: Rozvedl jsem se.
0: It's a true story.
1: To je taky pravdivý příběh.
0: But I don't want to tell the name.
1: Ale tentokrát neřeknu to jméno.
0: Maybe someone that was here could be.
1: Možná je ten člověk tady.
0: So, phal khati phuli phire. You are eating these fruits of desires.
1: Jíš plody tužeb.
0: And you are blown off with your proudness, ego.
1: A celá se nadýmáš pýchou.
0: This wish, this poison, these desires.
1: Toto, tento jed, tyto touhy.
0: Mrag jalvat samjan. This is like that water, what we call Fata Morgana.
1: Jsou jako Fata Morgana.
0: In the English also? Miras. Like in summer or in dry day, hot day, you see on the road also here, about 50 meters on the road is water.
1: Je taková Fata Morgana, která je i tady třeba na silnici, Miras. Když je horko a vidíte na 50 metrů před sebou, jako by tam byla louže. Na vozovce.
0: Often it happens in those countries where there's a desert and drought, there's no water.
1: A často se to děje v zemích, kde je poušť a sucho, kde není žádná voda.
0: And mrak is the deer.
1: Mrak je jelen.
0: And Trishna means two things.
1: A Trishna znamená dvojí.
0: Trishna means thirst.
1: Znamená to žízeň.
0: And Trishna means longing.
1: A Trishna také znamená tu touhu.
0: A burning desire.
1: Taková spalující, horoucí touha.
0: So that thirsty deer.
1: A tak ten žíznivý jelen.
0: Have so much longing to drink water.
1: Tolik touží napít se vody.
0: And he see this miras.
1: A vidí tu Fata Morgánu.
0: And running and running.
1: Ten přelud a běží za ním, běží.
0: And you know that horizon.
1: A víte, jak je to s horizontem?
0: Horizon is that as near you come, that far it goes.
1: Čím se mu přiblížíte, tím on se vzdálí.
0: And he falls down.
1: A nakonec padne.
0: And dies.
1: A zemře.
0: Couldn't enjoy or get that water.
1: Nemohl se dostat k té vodě.
0: And this is when someone thinks that I will enjoy and fulfill my desires. Forget it.
1: A tak je to, když vy si myslíte, že jednoho dne se vaše touhy splní. Zapomeňte na to.
0: Phal khati phuli phire vismarg jalvat sam jaan suvo kahe sun salary ji. The parrot said to her.
1: A papoušek říká té méně.
0: Listen, my dear one.
1: Poslouchej, moje milá.
0: Yeres jano jhoot. This juice is unreality.
1: Ta šťáva, to je neskutečnost.
0: Is not reality.
1: Není to skutečné.
0: For what you are flying, jumping, branch to branch.
1: To, za čím létáš z větve na větev.
0: What you want to enjoy.
1: To, co si chceš vychutnat.
0: This is not a reality.
1: To není skutečnost.
0: That one will kill you. That one will one day disappoint you.
1: To tě zabije. Jednoho dne ti to přinese zklamání.
0: Phir bisre in bag se, oh my dear one.
1: O moje milovaná.
0: On the day when we will separate from this garden.
1: Až budeme muset odletět z této zahrady.
0: This park.
1: Až budeme muset opustit tento park.
0: So this park means this life.
1: A tento park znamená tento život.
0: And separation means death.
1: A to oddělení, opuštění znamená smrt.
0: Phir bisre in bag se to milna ho ki na hoy. After that, oh my dear.
1: Potom, má milovaná.
0: We don't know if we will meet again or not.
1: Nevíme, jestli se znovu setkáme nebo ne.
0: Hum so hum hans kaho ji. Therefore, my dear, repeat this mantra.
1: Proto, má milovaná, opakuj tuto mantru.
0: Hum so hum. Hum kaho ji.

0: You have to renounce and
1: go. Protože dříve nebo později se toho stejně musíš vzdát a jít.
0: Oh my dear one.
1: O moje milovaná.
0: Guru Charan Kamal Satsang Meji. At the presence of Gurudev and Satsang. This is Satsang you are. What we are doing? This is Satsang.
1: V přítomnosti Gurudevy a na Satsangu, a to je to, co probíhá teď. My všichni tady máme Satsang.
0: Guru Charan in the presence of holy feet of the Gurudev.
1: U svatých nohou Gurudevy.
0: Kamala is lotus.
1: Kamala je lotus.
0: Satsang. So in his presence, the satsang.
1: V jeho přítomnosti na satsangu.
0: Amrit Briksha Phaljan is the immortal tree with the fruits of the nectar.
1: Je strom nesmrtelnosti a jeho má plody plné nektaru.
0: Know the fruits of the nectar in this tree.
1: Poznej plody nektaru na tomto stromě.
0: And that tree is this satsang.
1: A ten strom to je tento satsang.
0: This is a tree.
1: Toto je ten strom.
0: We are all enjoying on this tree.
1: My všichni se radujeme z tohoto stromu.
0: Sri Deep Hari yon kehte hai ji, Mahaprabhu ji said this.
1: Shri Mahaprabhu ji říká toto.
0: Vohi swarg bekund. That satsang is the heaven or Vaikunda.
1: Tento satsang je jako nebe nebo Vaikunda.
0: Vaikunda is there, it is said, where God Vishnu is residing.
1: Vaikunda se říká tomu místu, kde dlí Bůh Vishnu.
0: Svarga loka is known as a heaven.
1: A svarga loka to je nebe.
0: Both are in presence of the Gurudev.
1: A obojí je v přítomnosti Gurudevy.
0: Sunari Mena, tu Hari Bajlava lut. Listen, my dear Mena, poslouchej. Enjoy the God's name.
1: Poslouchej, má milovaná jméno, raduj se z Božího jména.
0: Sár nič její je, jagkár bár sav jút. That is the essence. World is unreality.
1: To je ta podstata. Svět je neskutečný.
0: Yes. She jumped from one branch to other branch.
1: A ona přeletěla, přeskočila z větve na větev.
0: And she looked to him.
1: A podívala se na něj.
0: And she answers now.
1: A teď odpovídá.
0: Ladies, listen carefully.
1: Dámy, pozorně poslouchejte.
0: Till the man puts all his emotion. Opens the ventil.
1: Než se muž vybouří ze všech emocí, musíte otevřít ty ventily.
0: Now he's saying something. She's saying something.
1: A teď ona k tomu něco říká.
0: Of course she agrees what he says.
1: Samozřejmě, že souhlasí s tím, co říkal on.
0: Good wife.
1: Dobrá manželka.
0: Mutual understanding.
1: Vzájemné porozumění.
0: We call in Hindi dosti.
1: V hinštině se tomu říká dosti.
0: Do means two.
1: Do znamená dva.
0: Sati means truthful.
1: A sati je pravdivý.
0: One self go follows the path of truth.
1: Když člověk se řídí pravdivou cestou.
0: And also leads other one on the path of the truth.
1: A vede druhého ke stejné cestě.
0: That's called the best friendship.
1: To je to nejlepší přátelství.
0: Or a partnership.
1: Nebo partnerství.
0: Now she's saying.
1: A tak teď ona říká.
0: Sunore sua. Oh sua. Listen, my friend, my dear one, listen.
1: Oh, můj přítele, můj milovaný, naslouchej, poslouchej.
0: Sunore sua tu ratle soham nám. Sunore suva tu ratle soham nam. Ga is there a mistake printed here? There is no ga.
1: Je tam chyba, je tam navíc slabika ga, která
0: correction,
1: tam
0: please.
1: Nepatří, tak prosím se to opravte, bhajane.
0: She said, listen my dear suva.
1: Čili poslouchej, můj milý suo.
0: Tum ratle soham

0: Naam. You should also repeat the name of Atma Soham.
1: I ty bys měl opakovat jméno Atma Soham.
0: I am Brahman.
1: Já jsem Brahman.
0: I am supreme.
1: Jsem svrchovaný.
0: I am that Atma.
1: Jsem to Atma.
0: Immortal.
1: Které je nesmrtelné.
0: Everlasting.
1: Věčné.
0: Sunore Suvaratle Soham Naam. Listen, my dear. Repeat name mantra Soham.
1: Poslouchej, můj milý, opakuj mantru Soham.
0: You know, my dear, she said.
1: A ona říkala, víš, můj milý?
0: Jiva tere ghar ki pyare lagat nahi kashudam. Your tongue is your own tongue.
1: Je to tvůj vlastní jazyk?
0: Your tongue belongs to you, your property.
1: Tvůj jazyk patří tobě, je to tvé vlastnictví.
0: You don't have to pay anything.
1: A nemusíš no money. Za něj nic platit.
0: Therefore, repeat name of God.
1: A proto opakuj Boží jméno.
0: It means when we repeat name of the God, doesn't cost us anything.
1: To znamená, že když opakujeme jméno Boží, tak nás to nic nestojí.
0: When you repeat your mantra, you don't have to pay money to someone or no tax.
1: Když opakujete mantru, nemusíte platit žádné daně, nemusíte za ní nikomu.
0: This is universal. God gave free.
1: Bůh to dává zadarmo všem.
0: Love.
1: Lásku.
0: Contentment.
1: Spokojenost.
0: Happiness.
1: Štěstí.
0: All is God's creation.
1: Všechno to je Boží stvoření.
0: He gave free.
1: A dává to zadarmo.
0: So, if you prayer and repeat name of the God, it doesn't cost you money.
1: A tak když se budete modlit a opakovat Boží jméno, tak vás to nebude nic.
0: You don't pay the tax.
1: Neplatíte z toho žádné daně.
0: Opposite.
1: Naopak.
0: You get more something.
1: Ještě něco dostanete. Dostanete víc.
0: Sunore Shuva tum ratle soham naam, jiva tere ghar ki pyare, my dear, lage nahi kashudam, nothing will cost.
1: Můj milý, nic tě to nebude stát.
0: Otherwise, my dear.
1: Protože jinak, můj milý.
0: You know, my dear, you were telling me.
1: Víš, co jsi mi říkal, můj milý?
0: But you should also know.
1: I ty bys z toho měl být vědom.
0: Mát bilí kha javsi, karsi kám tamám. The cat of the death.
1: Kočka smrti.
0: Will eat you.
1: Yes. Hmm.
0: Karsi kám tamám, it will finish to kill you.
1: Zabije tě.
0: Pinjar tode palak me. She will tear your case of the body within no time.
1: Roztrhá to vězení těla během v okamžení.
0: Your body will be teared out.
1: Roztrhá ti tělo.
0: Pinjar tode palak me aur mukh me chabe cham and in her mouth she will chew your skin.
1: A v tlamě budeš žvíkat tvou kůži.
0: Who?
1: Kdo?
0: The cat.
1: Ta kočka.
0: What is a cat?
1: A co to je za kočku?
0: The death.
1: Smrt.
0: Therefore, oh my dear one, don't waste the time.
1: Proto, můj milovaný, nestrácej čas.
0: Repeat your mantra.
1: Opakuj svou mantru.
0: Now.
1: Teď.
0: Answer.
1: Odpověď.
0: Manshua. So this mind is the parrot.
1: Čili tato mysl je papoušek.
0: Manshua, tan pinjara, and body is that case in which this soul is closed.
1: A tělo je jako klec, ve které je duše uzavřena.
0: Manshua, tan pinjara ji, atam soham naam. He is again written ga, I don't know why.
1: A znovu je tam chybně ga.
0: There's correction.
1: Čili si to opravte.
0: Manshua tan pinjara ji,

0: आत्म सोहम नाम, माइंड इज द सुआ द पैरट,
1: मिसल ये पापोंशेक सुआ,
0: बॉडी इज दिस केस इन विच पैरट इज कॉट,
1: tělo je jako ta klec, ve které drží papouška.
0: And atma in this is the soham name, name mantra soham.
1: Atma je to ta mantra soham.
0: Meher kare guru dev ji to jad pave visram. Meher, the meher is a Urdu word.
1: Meher je slovo z určtiny.
0: Meher means daya.
1: A znamená daya.
0: Meher means kripa.
1: Meher znamená kripa.
0: Meher means mercy.
1: Znamená to milost.
0: Meher kare guru dev ji to pave visram. If guru kripa is there, then this parrot will have a peace, a rest.
1: Díky milosti guru deva tento papoušek dojde klidu, pokoje.
0: Meher kare guru dev ji. हरि भजले अवसर मिलियो जी, हरि भजले अवसर मिलियो रे. नाउ रिपीट द नेम ऑफ द गॉड यू गॉट द चांस द टाइम एज ए ह्यूमन बीइंग.
1: Teď opakuj Boží jméno, protože teď máš tu příležitost jako člověk. Jako
0: don't miss.
1: Nenech si ji ujít.
0: Don't waste time.
1: Nestrácej čas.
0: So हरि भजले अवसर मिलिया रे, उठ सुबह अरु श्याम. गेट अप अर्ली मॉर्निंग, मेडिटेट एंड मेक मंत्रा. ऑल्सो इवनिंग रिमेम्बर गॉड एंड मेक योर मंत्रा एंड मेडिटेट.
1: A stejně tak večer pamatuj na Boha, opakuj mantru a medituj.
0: जगत बगीचा सुख सिरे, यह सब जानो निकाम. This garden of the world,
1: tato zahrada světa,
0: one day will dry out.
1: Jednoho dne uschne.
0: Everything will be destroyed.
1: Všechno bude zničeno.
0: You will have not this any fruits what you want to eat.
1: Nebudou žádné plody, které byste mohli jíst.
0: That means this body will cease.
1: To znamená, že toto tělo odejde.
0: It will be nothing there.
1: A nebude tam nic.
0: And you will sit there.
1: A vy tam budete sedět.
0: Without anything.
1: Bez ničeho.
0: So take time.
1: Čili
0: utilize the time.
1: Využijte tento čas.
0: You got a chance.
1: Máte příležitost.
0: Sri Deep kahe sat man jo. Mahaprabhuji said, take it as a truth.
1: Mahaprabhuji říkal, vem to jako, ber to jako pravdu.
0: Sant saran sukh dham. At the presence of a saint,
1: v přítomnosti světce,
0: is the shelter of great happiness.
1: Je útočiště, zdroj velikého štěstí.
0: That is the place of happiness.
1: Je to místo štěstí.
0: Ved sant upadesh batave, varanat laksh tamam. And this is the teaching of the Vedas.
1: A toto je učení Véd.
0: All the saints,
1: všech světců,
0: Upanishada,
1: Upanishad,
0: and all others.
1: A všech ostatních.
0: This is the bhajan from Mahaprabhuji.
1: Toto je Mahaprabhujiho bhajan.
0: Symbolically, dialogue between Atma and mind.
1: Symbolický dialog mezi átma a myslí.
0: And desires and the world.
1: A mezi tužbami a světem.
0: Maya and Brahma.
1: Maya.
0: Between Maya and Brahma.
1: Mezi Májou a Brahmem.
0: Beautiful bhajan.
1: Krásný bhajan.
0: All the best.
1: Všechno nejlepší.
0: Deepnarayan Bhagwan ki jai. They are beautiful bhajans.
1: Jsou to krásné bhajan.
0: Sunori sajani. Beautiful bhajan.
1: Krásný bhajan.
0: So, Deep Narayan Bhagwan ki
1: jai.
0: Dev Purisha Mahadev ki. Dharam Samrat Satguru Swami Madhvananji Bhagwan ki.

But Indian sadhu. Due to my stupidness,

0: How many of you like bamboos?
1: Kolik z vás máte rádi bambus?
0: Bamboo sticks.
1: Bambusovou hůl.
0: How many of you know how it grows?
1: Kolik z vás ví, jak roste?
0: Huh? Very quickly, but after planting the seed, it takes few years and nothing.
1: Velice rychle, ale je to tak, že když zasadíte to semínko, tak po léta a léta nic se neděje.
0: Everyone makes fun of that bamboo tree.
1: Roky a roky nic a každý si dělá legraci z toho bambusového keře.
0: Everyone thinks that that bamboo tree has died or not happening, nothing is happening.
1: Všichni si myslí, že asi to semínko zemřelo, že se nic nestane, že nic nedokáže.
0: But then within 2 weeks, suddenly it shoots up like anything.
1: A najednou potom během 2 týdnů on vyroste vysoko.
0: So in the same way, us and our sadhana, it might not look in the external world like we are doing anything.
1: A stejně to s námi a s naší sádhanou navenek to může vypadat, že se nic neděje.
0: But in our internal world, the roots are growing deeper and deeper and making that base stronger and stronger for us.
1: Ale v našem vnitřní světě ty kořeny jdou hlouběji a hlouběji a pevněji staví ten základ.
0: And one day it will just boost up like anything and we will see, oh, okay. So our sadhana was fruitful, but patience is main.
1: A najednou pak jednoho dne to vyklíčí a uvidíme to i my sami. A tak naše sádana je, funguje, ale potřebujeme trpělivost.
0: Sabar ka phal meetha hota hai, which means the fruit of patience is always much sweeter.
1: Říká se, že plody trpělivosti jsou vždycky nejsladší.
0: If we are patient, we will get much more than when we are impatient like me.
1: Když jste trpěliví, získáte toho víc, než když jste netrpěliví jako já.
0: You know, there is buchtels being prepared and then you are hungry and you have nice smell and you say, yeah, it doesn't matter, let me eat it. But if you wait a little bit longer, then the Nutella melts better inside.
1: Když děláte ty čokoládové buchty a chcete je rychle sníst, dobře jsou dobré, a kdybyste si počkali trošku déle, tak ta Nutella uvnitř je ještě chutnější.
0: So patience is very necessary.
1: Takže trpělivost.

0: Trpělivost je nezbytná.
1: When you have patience, then everything tastes and feels and be much better than it is when we try to take it in advance.
0: Když jste trpěliví, všechno chutná, všechno dopadne, všechno se podaří lépe, než když se to snažíte okamžitě všechno získat.
1: So our sadhana, our kriyas, our mantra, this all is making that deep roots inside of our inner consciousness.
0: A tak všechny naše sádhana, všechny mantry, všechny kriyty vytvářejí ty hluboké kořeny v našem vědomí.
1: And as Mangal Puriji was now saying, main is harmony.
0: A jak říkala Mangal Puriji, nejdůležitá je harmonie.
1: And this seminar I will not say I will push, but will put a lot of pressure on this topic of unity and harmony and coming together, because this is what our community needs right now.
0: A tento seminář nechci říct, že bych to nějak tlačil, ale budu zdůrazňovat právě tuhletu harmonii, tuhletu jednotu, protože je to, co naše komunita právě potřebuje.
1: A lot of plans for this topic in this coming days.
0: Mám hodně plánů na toto téma pro ty dny, které přicházejí.
1: This reminds me of India.
0: Tohle mi připomíná Indii.
1: In India, when we are in Jaipur Ashram outside, you know, there's this on the road, there's this ice cream wala going.
0: V Jaipuru tam před ashramem je silnice, kde jezdí to autíčko se zmrzlinou.
1: Whenever you hear this bell, even I was surprised last year, it was 2025.
0: A když uslyšíte ten zvonek, a já jsem byl překvapen ještě minulý rok, když 2025.
1: Swamiji was already in that phase of not talking.
0: Swamiji už byl v té fázi, kdy nemluvil.
1: But that bell rang like this.
0: Ale zazvonil takhle ten zvon.
1: And he got up like a small kid, you know, lying down and no, up in 10 seconds he was up and he wore his shoes and started walking outside. I said, where are we going?
0: A on vyskočil, vzal si boty a v 10 vteřinách skráčel ven.
1: 11 o'clock in the night.
0: V 11 hodin v noci.
1: And guess what happens later?
0: A jestli uhodnete, co se stalo později?
1: We buy 20 ice cream.
0: Koupili jsme si 20 zmrzlin.
1: And Uma Puriji and everyone, Swamiji, no, a diabetes not good.
0: A všichni Uma Puriji si říkali, Swamiji, ne, to není dobré na diabetes, na cukrovku.
1: But I think that inner child was there.
0: So. Ale to vnitřní dítě, myslím, že v té chvíli tam bylo.
1: He ate his ice cream and my ice cream also.
0: Snědl svou zmrzlinu i moji zmrzlinu snědl.
1: So that's why this type of bells remind us of the ice cream guy in India walking on the streets.
0: Tak tenhle druh zvonku vždycky nám připomene toho prodavače zmrzliny na ulici.
1: And maybe he just needed to digest some of my karmas also. So.
0: A možná potřeboval sníst i nějakou moji karmu.
1: That's the problem with us. We always try to think with our logical brain.
0: Problém je, že my se vždycky snažíme do toho dávat nějaké logické přemýšlení.
1: Swamiji is in this state, he's such a great guru, how is it possible? We doubt ourselves and we doubt him.
0: My začínáme pochybovat, Swamiji takový velký guru a teď jak na tom je, jak je to možné?
1: He is curing all of us, he helped so many of us and now what, he can't help himself?
0: Pomohl tolika z nás, vyléčil tolik z nás a teď si nedokáže pomoct sám sobě?
1: In this karmic law, in this world, he cannot cure himself. It's misuse of powers.
0: Ale v tom karmickém zákoně je to tak, že on nemůže vyléčit sám sebe, to by zneužil ty svoje síly.
1: The only thing that can help him is our love and devotion. That's it.
0: Jediné, co mu může pomoci, je naše láska a oddanost.
1: Yogis, Mahapurushes, they help others, they don't help themselves. It's not Swadharma, it's Paradharma.
0: Yogini, Mahapurushové jsou tu, aby pomáhali ostatním, ne aby pomáhali sobě.
1: And then I
0: oni
1: love
0: dělají
1: it.
0: Paramdharmu, nikoli Svadharmu.
1: I know we try whatever we can, but I love it when we think that we can help him and cure him.
0: A samozřejmě děláme, co můžeme, ale mně se líbí, když si myslíme, že my něco dokážeme, že my ho dokážeme vyléčit.
1: If he wants, it takes him 1 millisecond to be again okay.
0: Kdyby chtěl, tak mu to bude trvat okamžik, aby byl znova v pořádku.
1: I think in the beginning was different, but now he's enjoying his peace.
0: Ze začátku bylo jiné, ale teď si myslím, že si užívá toho svého míru.
1: He's happy.
0: Je šťastný.
1: You see it, you know, before he was still trying to go and work this and we do this.

0: come together, that is a different thing. But even if there is no seminar, you are passing by, you have 20 minutes, pop by in the ashram, make pranam, say hello, how are you, how can we help, and is there anything we can do? Just some type of interaction. That person will be happy, you made that person's day. Mahima Jyoti lives in Vienna for God knows how many years, alone in the ashram. You go and say hi to her.
1: A tak je samozřejmě něco jiného. Jednou za rok máme takováhle velká letní soustředění, kde se všichni přijíždíme, ale kdykoliv, kdy jdete kolem ášramu, zajděte, zastavte se, řekněte, udělejte pranám, pozdravte oltáře, pozdravte se s těmi lidmi. Mahima Jyoti bydlí sama v ášramu ve Vídni jak dlouho, 20 let, jak má radost, když tam kdokoliv přijde.
0: You're going to Slovenia, then Villach comes, Klagenfurt comes, there's so many things, Salzburg on this way. There's always somewhere, and every place there is ashrams, every place there is your family sitting there.
1: Ať jedete třeba do Slovinsku, máte tam Klagenfurt, Villach, zastavte se kdekoliv, kde přijdete, je to jako když byste tam měli rodinu.
0: And one thing is in yoga and life that there is no language barrier.
1: A co je v jeho denní životě, není žádná bariéra jazyka.
0: I was in Levoča.
1: Byl jsem v Levoči.
0: I speak English, Alan speaks Slovak.
1: Já mluvím anglicky a Alan mluví slovensky.
0: I had Jayaprakash as translator.
1: Měl jsem tam Jayaprakash jako překladatele.
0: But still, Alan and me, most of the times, without the translation even, understood each other.
1: Ale i bez překladatele, já jsem si s Alanem vždycky rozuměl.
0: So the point is, we as a community don't need that English, German, Czech, Slovak. No, we understand each other's feelings. We will say, come.
1: Nepotřebujeme tu češtinu, angličtinu, němčinu. My rozumíme navzájem našim pocitům.
0: No, it's about how to make each other happy.
1: Jde o to, jak přinést si navzájem štěstí.
0: Even if you don't have time, you just say, come, let's you drink some water and I need to get and go, and then that person will also go. He will not sit in your home when you're gone.
1: I když nemáte čas, tak aspoň trošku nabídnete trošku vody, napijete se spolu vody, a když ten člověk, když budete odcházet, tak člověk tam nezůstane sedět, taky půjde.
0: But try to think about each other, try to help each other in any way. Try to be there for each other and let's keep this family together, not individuality, but unity.
1: Ale snažte se myslet na sebe navzájem, pomáhat si navzájem, podporovat se navzájem. Nebuďte jenom vy sami, ale vnímejte to naše společenství, pomáhejme si.
0: This is what we really need now.
1: To je to, co opravdu potřebujeme.
0: More than anything, for if you want to call it a transition, if you want to call it a healing period, if you want to call it whatever, but this community to strive and to survive needs to come as one united divine force.
1: A ať už tomu říkáte, že teď je nějaké období přechodu, období léčení, cokoliv, důležité je, abychom pokračovali jako v jednotě, jako sjednocená síla.
0: Om annapurne sadapurne shankara pranavallabe gyan vairagya siddhyartham bhiksham dehi cha parvati mata cha parvati devi pita devo maheshwarah bandava shiva bhaktascha swadesho bhuvanatrayam shubham karoti kalyanam arogyam dhana sampada shatru buddhir vinashaya deepa jyoti namostute deepa jyoti parabrahma deepam sarve mohanam deepanam sajate sarvam sandhya deepam sarva satyam brahma Brahmanam Brahma Haver Brahmagno Brahmana Hutam Brahmevatena Gantavyam Brahma Karma Samadina Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti.

0: ओम शल कुर्जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतं वंदे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु। ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdravení vesmírnému já.
0: Salutations to Shalakpurji Siddhapit Parampara.
1: Pozdravení Shri Alakpurjiho Siddhapit Parampara.
0: My dhanvat pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranandpurji.
1: Hluboké pozdravení našemu ctěnému Vishwagurudevovi, svámímu Maheshwaranandajimu.
0: Om Namo Narayan to Mahamandaleshwar Swami Fulpurji Maharaj.
1: Om Namo Narayan Mahamandaleshwarovi Fulpurjimu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan všem sannyasínům, kteří tu jsou přítomní.
0: Hari Om and good evening to all of you who are present here and those of you who are watching through webcast.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tu přítomní a i vám všem, kdo s nás sledujete prostřednictvím webcastu.
0: The bond of the guru and disciple is a very strong, very deep and very pure bond.
1: Vazba mezi guruem a žákem je velmi hluboká, velmi čistá.
0: And the seva bhav, the doing seva of the guru of or of anyone, is the highest thing you can do.
1: A seva bhav, seva guruovi a v podstatě komukoliv, je to nejvyšší, čím se můžete zabývat.
0: And as we were singing earlier, guru kripa hi kevalam.
1: A jak jsme zpívali dřív, předtím.
0: I hear one here, one here. You guys had dinner or not?
1: Večeřeli jste nebo ne?
0: I don't see the jataragni working inside. Guru kripa hi kevalam. Very good. So when Gurudev's kripa, when Gurudev's blessings is there, then us disciples are in ultimate bliss.
1: Čili když máme milost Gurudevi, tak jsme v absolutní blaženosti.
0: And that can make wonders.
1: A to dokáže zázraky.
0: As you all know, our dear Fulpurji Maharaj, how many years he did seva of Dada Guruji, of Holy Guruji.
1: Všichni víte, tak Mahamandaleshwar Fulpurji dělal léta sévu Holy Gurujimu.
0: And everything that he has, that we all have, is all the kripa and the blessings of Gurudev.
1: A všechno, co má, všechno, co máme, je požehnání Gurudevi.
0: But I will share one funny incident or story from my childhood.
1: A já se s vámi podělím o takovou legrační historku z mého dětství.
0: Once upon a time.
1: Bylo nebylo.
0: Swamiji, you know how he likes to tighten our screws.
1: Víte, jak Swamiji rád utahuje šrouby.
0: So he wanted to tighten my screws a bit.
1: A tak mi taky chtěl trošku utáhnout šroubky.
0: And he sent me to stay with him.
1: A poslal mě, abych byl tady s Fulpurjim.
0: And we were living together.
1: Takže jsme bydleli společně.
0: Waking up early morning.
1: Stávali jsme brzo ráno.
0: And he used to find me most of the time in his kitchen.
1: A většinu času mě Fulpurji našel v kuchyni.
0: Stealing the chocolates in the night.
1: Jak tam v noci kradu čokolády.
0: And whole day he was saying, why are you not eating? Not hungry.
1: A celý den se mě ptal, proč nic nejíš? A já říkal, nemám hlad.
0: So even nowadays, when I'm seriously not hungry and not eating chocolates, he's still saying, did you eat some chocolates in the night?
1: A do dneška, když třeba přes den nejím a Fulpurji to vidí, tak se mě ptá, že ty jsi měl zase nějakou čokoládu v noci.
0: So the love of the brothers and the bond will always stay and those memories are always being there. So even now I grew up and not in that zone anymore, but he still wants me to eat good food.
1: Takže ta bratrská láska zůstává a i když jsme oba vyrostli a já už jsem dospělý, tak pořád na mě Fulpurji dohlíží, abych dobře jedl.
0: But So on behalf of all of us and on behalf of me, I would like to wish you officially a very happy birthday.
1: A tak jménem vás všech, jménem svým, bych ti oficiálně rád popřál krásné narozeniny.
0: May Gurudev's blessings always be on you.
1: Ať ti vždy Gurudev žehná.
0: And may we be together always and move forward.
1: A kéž jsme stále spolu a pokračujeme na naší společné cestě.
0: Guru is the one, the boat in which we sit and cross this spider web or the ocean of Maya.
1: Gurudev je ta loď, díky které se přeplavíme přes oceán Máji nebo překonáme tu pavučinu Máji.
0: And all of us who are sitting here are already in that boat.
1: A my všichni, kdo tu sedíme, tak už sedíme v té lodi.
0: Because we used our viveka and chose satsang over kusang.
1: Protože jsme použili naši vivéku a zvolili si satsang před kusangem.
0: So now we are already in the boat. Now we just need to trust the boat or the person who is rowing the boat and not jump off.
1: A teď už sice sedíme v té lodi, ale měli bychom si zachovat důvěru v toho kormidelníka a z té lodi nevyskakovat.
0: Because the Mayavi waves are very strong sometimes.
1: Protože vlny Máji dokážou být opravdu mocné, silné.
0: And the boat wobbles a lot.
1: A ta loďka se často hodně kymácí.
0: But when we have that trust, that dedication, that devotion towards Gurudev,
1: ale když máme tu důvěru a oddanost vůči Gurudevovi,
0: then we know that doesn't matter how high the tides and the waves are, we are finally going to reach the end.
1: Tak víme, že ať jsou vlny sebevětší, tak nakonec dosáhneme toho našeho cíle.
0: And the end is attaining self-realization, getting liberated, mukti.
1: A ten cíl je dosáhnout osvobození, osvícení, získat mukti.
0: That we are finally free from this cycle of death and birth in which we are stuck in.
1: Abychom se nakonec osvobodili od toho koloběhu zrozování a umírání, ve kterém zatím vězíme.
0: But that is only possible when we have full surrendering towards Gurudev and full trust towards him.
1: A to je možné jedině, když se plně odevzdáme mistrovi s naprostou důvěrou.
0: And when we trust our parents, then we know, you know, when a child is walking on a thin wooden plank on crossing a river.
1: Víte, když má dítě víru v rodiče a třeba jde po nějaké úzoučké lávce nebo poprkně přes nějaký proud, přes řeku.
0: And if the parent is walking beside the child holding his hand, then the child has that satisfaction within that I know nothing will happen and the father will protect or the mother will protect me.
1: A když ho maminka nebo tatínek to dítě drží za ruku, tak to dítě

0: ví, že je v bezpečí a že se mu nic nemůže stát.
1: In the same way we are walking on that thin plank.
0: A stejně tak i my se pohybujeme po tom tenkém prkně.
1: Where we feel that any time we might slip and fall down in that heavy current river.
0: A máme pocit, že kdykoliv můžeme uklouznout a spadnout do toho dravého proudu řeky.
1: But we should just remember that Gurudev is there to hold our hand.
0: Ale měli bychom si vzpomenout na to, že Gurudev je vždycky s námi a drží nás za ruku.
1: And he won't let us fall.
0: A nenechá nás spadnout.
1: But that trust we need to give.
0: Ale je potřeba mít tu důvěru.
1: Hari Guruji said, four kripas, how many of you remember now? I said it last week, so let's see.
0: Holy Guruji vyprávěl o čtyřech kripách, čtyřech milostech a já jsem to zmiňoval minulý týden, takže kdo z vás si to ještě pamatuje?
1: No, how many of you remember it?
0: Kolik z vás si to pamatuje?
1: No. How many remember?
0: Zvedněte ruku, kdo si to pamatuje.
1: Okay, so I will repeat it again.
0: Takže to znova zopakuju.
1: Four kripas.
0: Jsou čtyři kripa.
1: First, and don't worry, I will be asking again next week. So.
0: Nebojte, příští týden se na to zase zeptám.
1: Maybe write it down.
0: Možná si to můžete i napsat.
1: First kripa, Deva kripa.
0: První kripa je Deva kripa.
1: The kripa or the blessings of the devtas of the god and goddesses.
0: Kripa neboli požehnání božstev.
1: Now you might ask why.
0: Můžete se ptát proč.
1: Because if out of the 8.4 million creatures we are born in this human life, that is the kripa or the blessings of the god and goddesses.
0: To, že se z těch 8 milionů 400 tisíc možných typů zrození narodíme zrovna v lidské podobě, tak to už je božská milost.
1: Gurudev always used to tell me when I was young, yeah, manushya jivan bada anmol hai, ise vyarth nahi gavana chahiye, which means this human life is very precious, do not waste it.
0: Toto mi říkal Gurudev, když jsem byl dítě. V překladu to je, lidský život je velmi cenný a neutrácej ho zbůh darma.
1: There are many things we can be doing on a Saturday or a Sunday. Going out, but we are all sitting here. That is good use of our human life.
0: Je mnoho možností, co můžeme dělat v sobotu a v neděli. Můžeme se někde bavit, ale to, že jsme tady a sedíme na satsangu, to znamená, že ten náš lidský život dobře využíváme.
1: Second kripa is Shastra kripa.
0: Druhá kripa je Shastra kripa.
1: The kripa or the blessings of the scriptures.
0: To je požehnání písem.
1: If we are reading, learning anything in the college, university, anywhere, Bhagavad Gita, Ramayana, Lila Amrit, any of those scriptures, the knowledge which we are gaining from those scriptures and which is going within us is the kripa or the blessings of that specific shastra.
0: To, co se učíme ve škole nebo na univerzitách, ať už studujeme Ramayanu, Bhagavad Gita nebo další svatá písma, tak to je vlastně požehnání těch písem.
1: The third kripa, which we all have, and the most important one, is Guru kripa.
0: Třetí kripa, kterou máme my všichni, a je to ta nejdůležitější kripa, je Guru kripa.
1: But Holy Guruji used to say the fourth kripa is the most important one.
0: Holy Guruji říkal, že ta čtvrtá je nejdůležitější.
1: Which is Khudki kripa.
0: Což je Khudki kripa.
1: Which means the blessings or the kripa of ourselves.
0: Což znamená milost nás samých.
1: Because Guru is there to take us, to guide us, to show us the right path, to bring us from darkness to light.
0: Protože Gurudev je ten, kdo nám ukazuje cestu, kdo nás vede ze tmy ke světlu.
1: But he will not hold our hands and drag us.
0: Ale může nás za tu ruku vést, ale nemůže nás táhnout.
1: That's our decision.
0: To je naše rozhodnutí.
1: That's why Holy Guruji said, our own blessings or our own kripa is most important because we are the one who are going to decide.
0: Proto Holy Guruji říkal, že to je to nejdůležitější, abychom my sami sobě dali to požehnání a rozhodli se jít.
1: And it's not that we found Gurudev, but Gurudev found all of us.
0: A není to tak, že my jsme si našli Gurudevu, ale Gurudev našel nás všechny.
1: grabbed us from every single corner of the world and brought us here in Sri Lanka.
0: Ze všech koutů světa nás pozbíral a schromáždil nás tady ve Sri Lance.
1: So imagine how many good karmas and good deeds we did in our past life to first be here, second be a part of this beautiful family, and third to have a guru as Gurudev.
0: Čili si představte, jakých dobrých karem jsme museli nazbírat k tomu, abychom za prvý vůbec tady byli jako člověk, za druhé měli milost našeho Gurudeva a byli jeho žáky.
1: That's why a living guru like Gurudev, who is guiding us, who is always there, who is always omnipresent, everlasting, is always with us everywhere.
0: Proto ten Gurudev, který je všudy přítomný, všemocný, vševědoucí, tak nás neustále vede, ať jsme kdekoliv.
1: Physically he might be in India.
0: Fyzicky je možná v Indii.
1: But his kripa, his blessings, his essence, his energy is always here with us everywhere.
0: Ale ta jeho podstata, jeho esence, jeho energie a požehnání je s námi, ať jsme kde jsme.
1: He always said that you all are in my heart.
0: Vždycky říká, vy všichni jste v mém srdci.
1: So if we all are in his heart, that means he is in all of our hearts, that means he's always with us.
0: Takže když my jsme v jeho srdci a on je v našem srdci, tak to znamená, že je vždycky s námi.
1: So there is no separation between that guru tattva.
0: Čili v té guru tattvě není žádné oddělení.
1: That and we, it's one.
0: Není to žádné on a my, je to jednota.
1: There is no separation.
0: Není žádné rozdělení.
1: There is no distance.
0: Není žádná vzdálenost.
1: That love which we hold towards him, there is no boundary to that.
0: Láska, kterou k němu máme, nemá žádné hranice.
1: It's unlimited.
0: Je neomezená.
1: But for that we need to surrender, we need to say Gurudev, I am yours, you are mine, that is it.
0: Ale proto je třeba to naprosté odevzdání, říct Gurudevovi, Gurudevo, jsem tvůj a ty jsi můj.
1: And once we step our foot in that boat, then the boat will go.
0: A když na tu loď nastoupíme, tak ta nás poveze.
1: But giving up is not a solution.
0: To, že to vzdáme, nic neřeší.
1: What comes?
0: Co pak přijde?
1: Will go. What comes will go.
0: Co přijde, tak je odejde.
1: If we are born, we die.
0: Když se narodíme, zemřeme.
1: Happiness comes, that shall also go.
0: Ať přijde štěstí, ale i to pomine.
1: Sadness comes, that shall also go.
0: Přijde smutek, i ten pomine.
1: Nothing is permanent.
0: Nic není trvalé.
1: But what is permanent is the bond between us and Gurudev, that is constant, everlasting.
0: Ale to, co je trvalé, je ta vazba mezi guruem a žákem, ta je věčná.
1: Ram Krishna se kon bade usne bhi guru keen, which means Bhagavan Shri Ram, Bhagavan Shri Krishna, who are the incarnations of Lord Vishnu, even they had a guru, then we human beings, we need guru.
0: To znamená i Bhagavan Ram, Bhagavan Krishna, kteří sami byli božskou inkarnací, i oni měli gurua, čili pak jak my potřebujeme gurua.
1: It is said if the guru and the god both are standing in front of you, which one will we make pranam to?
0: Říká se, že když před vámi stane Bůh a Gurudev, tak koho pozdravíte jako prvního?
1: The guru, because the guru is the one who is showing us the way to God.
0: Gurua, protože guru je ten, kdo vám ukazuje cestu k Bohu.
1: So our love to Gurudev, our dedication, our devotion to him should just increase, not decrease.
0: Čili naše láska a oddanost ke Gurudevovi by měla narůstat, nikoli se snižovat.
1: But these five things should decrease and hopefully disappear.
0: Ale je pět věcí, které by měly se zmenšovat a nakonec doufejme, že i zmizet.
1: Any guesses which are the five things?
0: Dokážete odhadnout, co to je, těch pět věcí?
1: Kama, krodha, mada, loba, ahankar. These five qualities or not good qualities should go.
0: Těchto pět špatných vlastností bychom se měli vzdát.
1: Envy, jealousy, anger, lust. These all things should go down because these are the things which are pulling us down in our spiritual journey.
0: Závist, žárlivost, chtíč, hněv, to všechno jsou vlastnosti, které nám neprospívají, ale naopak nás na té duchovní cestě stahují dolů.
1: And when we are dedicated towards Gurudev, then these things are slowly, hopefully, getting burned.
0: A když jsme oddaní Gurudevovi a následujeme ho, tak tyhle všechny kvality doufejme, že se postupně spalují.

0: Burned by what?
1: A co je spaluje?
0: Burned by our sadhana, burned by our mala, burned by our dedication towards Gurudev. Even Indra Bhagwan is agreeing on me.
1: Spaluje je naše oddanost Gurudevovi, to, že se věnujeme sádhaně, to, že se věnujeme mantře, a i Bůh Bhagaván se mnou souhlasí.
0: Indra just went rrr.
1: Zrovna jste slyšeli to zahřmění od Indry.
0: So he is agreeing.
1: Takže souhlasí.
0: So I won't take too much time. Our dear Mamalesh Fulpurji Maharaj will also speak a little bit.
1: Takže já už nebudu zdržovat, protože náš milý Mahamandalesh Varfulpurji také něco řekne.
0: And Varshaji will, I think, speak tomorrow, day after tomorrow. She's with us 3 days, so we have a lot of time.
1: A Varshaji doufám, že nám něco poví buď zítra nebo pozítří, protože s námi stráví několik dní.
0: She will be speaking about how to remain on our roots and how to be connected through that.
1: A její téma bude, jak zůstat se svými kořeny.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahesha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Sadgurudev Bhagavan ki jai.

0: तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अलक पुरुषा महादेव की, श्री देव पुरुषा महादेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, श्री हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पिता परमेश्वर परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की जय। सैल्यूटेशन टू अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा।
1: Pozdravení Šri Alakpurijiho Siddha Pit Parampara.
0: My adoration to Vishu Guruji's Holy Lotus Feet.
1: Moje úcta svatým Vishvaguruji lotosovým nohám.
0: Respected dear brother Swami Avatar Puriji Maharaj.
1: Ctěný bratře Swami Avatar Puri Maharajo.
0: Our ashram pillar, the Parvati Ji.
1: Náš pilíř ášramu Swami Parvati ji.
0: The ashram supporter, great, great, great wise person and helping always Vasant ji and his wife.
1: Velký podporovateli ášramu a moudrý člověče Vasante a jeho ženo Gango.
0: The Swami Gajanand Puriji Maharaj.
1: Swami Gajanand Puriji Maharajo.
0: All divine sannyasis, yogis here presence in this divine place.
1: A všichni světci a jogíni shromáždění na tomto svatém místě.
0: All yoga in daily life, the followers, the disciples, teachers, students, and all the devotees of Alakpuri Siddhpeetha Parampara.
1: Všichni následovníci jógy v denním životě, všichni učitelé, studenti a vy, kdo následujete Shri Alakpurijiho Siddhapit Parampara.
0: Presence here, the living light, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation, ashram.
1: Kdo jste shromážděni tady v tomto ášramu živoucího světla Mahaprabhu Deep nadace?
0: And through the webcast who are with us at present or different time zone around the world.
1: A kdo nás sledujete prostřednictvím webcastu na nejrůznějších místech na světě a v nejrůznější denní době?
0: Many blessing all of you from Alakpuri Siddhpeetha Parampara.

0: and as well from Vishu Guruji.
1: Vám všem mnoho požehnání naší Shri Alakpurjiho Siddhapeeth Parampara a stejně tak mnoho požehnání od našeho Vishva Gurujiho.
0: We are all the very luckiest one, the blessed one, that we have the divine guidance of the Alakpurjiho Siddhapeeth Parampara.
1: Máme veliké štěstí a jsme požehnaní, že máme to vedení Shri Alakpurjiho Siddhapeeth Parampara.
0: And I like to thanks my dear brother of Swami Avatar Puriji, our Vishu Guruji successor.
1: A já bych rád poděkoval našemu drahému svámímu Avatar Purijimu, následovníku, následníku Shri Vishva Gurujiho.
0: He remind me the my childhood and his childhood too.
1: Že mi připomněl jeho dětství a taky moje dětství.
0: Because the blessing of Vishu Guruji, so we have the same ashram where we was living and grow up there.
1: Protože s požehnání Vishva Gurujiho jsme vyrůstali ve stejném ashramu.
0: Vishu Guruji gave some time duty me to look when there nobody there, all went to Kumbhmela, sorry. It was story started from the Kumbhmela.
1: A stávalo se, že mě Vishva Guruji někdy dal za úkol, abych se postaral o avatar Purijiho. Bylo to v době, kdy všichni ostatní odjeli na Kumbhmelu.
0: All people was Kumbhmela, our ashram. No, only we student was there remain.
1: A prostě ashram byl úplně prázdný, protože všichni byli na Kumbhmele a zůstalo jenom pár studentů.
0: Because we was studying and we had exam that time.
1: Museli jsme zůstat, protože jsme v té době studovali a měli jsme zrovna před zkouškami.
0: So I try my best to take care of Swami Avatar Puriji.
1: A tak já jsem se opravdu ze všech sil snažil se dobře postarat o svámího Avatar Purijiho.
0: But he was taking care of me.
1: Ale vlastně on se staral o mě.
0: So it was beautiful time and it was great blessing of the Guru Parampara.
1: Takže byl to krásný čas a bylo to veliké požehnání naší Guru Parampara.
0: I always worry that if Avatar Puriji not eat or if we not have healthy, then Swamiji will be not happy.
1: Já jsem se dělal starosti, protože jsem věděl, že když Avatar Puriji nebude dobře jíst,
0: tak I'm třeba very clear, transparent, crystal way, I want to tell you.
1: Že když nebude úplně zdravý, takže Vishva Guruji nebude šťastný.
0: Vishva Guruji call me from Europe.
1: A chtěl bych tady prostě úplně jasně vám všem říct.
0: And he told that you should cook halva and kheer.
1: Že mě dokonce dával Vishva Guruji instrukce z Evropy, mě volal a říkal.
0: Morning breakfast.
1: Musíš vařit halvu a kýr Avatar Purimu na snídani. A Avatar Puriji k tomu dodává, že vůbec nesnídá.
0: So my dear, this is life. That is reminding time to time us. And I'm thanks today. It is great one color life.
1: Čili takový je život čas od času a já jsem teď moc rád, že nosíme stejnou barvu.
0: Celebration of the my 36 years the birthday.
1: A že slavíme mé 36. narozeniny.
0: I like to thanks all of this ashram, all the who are the organizer, they also welcome me and give me their things about on the my birthday.
1: Taky bych rád poděkoval všem organizátorům, že mě přáli a obdarovali.
0: I like to thanks all the who are the students, they prepare very good and beautiful the presents my birthday, the cake, my life, I think first time.
1: A taky bych rád poděkoval mládeži, že mě obdarovali tím dortem. Je to můj první narozeninový dort v životě.
0: Because we India always kheer, puri, halva, etc.
1: Protože v Indii máme jenom tou halvu, kheer a puri.
0: But it's cake.
1: Ale tenhle ten dort.
0: is very, very, very rememberable and unique celebration, my birthday here in this ashram today.
1: Je to pro mě taková památná oslava, budu si ji navždycky pamatovat, že jsem takhle to slavil v ashramu s Dortem.
0: I thanks to Vishu Guruji that he sent me here on this occasion.
1: Děkuju Vishva Gurujimu, že mě sem poslal při této příležitosti.
0: You remember that in 2018 myself and Avatar Guruji were traveling in Europe.
1: Možná si pamatujete, že v roce 2018 jsme my dva s Avatar Purijim přicestovali do Evropy.
0: And that time we was celebrated here, but that time was no seminar.
1: A už jsme tady slavili, ale v té době tady nebyl seminář.
0: Now today many the devotee of Vishu Guruji, they told me the happy birthday. I like to thanks all of you very much. And many blessing from Vishu Guruji to you.
1: Teď mě mnoho z vás popřálo k narozeninám a tak vám za to děkuju a předávám Vishva Gurujiho požehnání.
0: Is everything is a blessing of Vishu Guruji, otherwise as well, dear Swami Avatar Purji told that you know where we was.
1: Všechno
0: nobody know.
1: Je požehnání Vishva Gurujiho, protože tak jak Swami Avatar Purji říkal, kde bychom jinak byli, nikdo neví.
0: Is Swamiji is magnet and we are iron, so everywhere where he go, we are magneting.
1: Vishva Guruji je jako magnet a my jsme železo, takže kdekoliv se Vishva Guruji pohybuje, tak jsme k němu přitahováni jako magnet.
0: And this is blessing Vishva Guruji.
1: A to je díky Vishva Gurujiho požehnání.
0: So thanks all of you once again.
1: Takže znovu děkuju vám všem.
0: This is great day.
1: Je to veliký den.
0: And morning we were celebrating the Guru Purnima.
1: Ráno nebo dopoledne jsme slavili Guru Purnimu.
0: You know, you all of you know that we almost 2 weeks where we are traveling.
1: Víte, že cestujeme asi 2 týdny.
0: On the 8th, I think, of Swami Avatar Puri came to India.
1: 8. Swami Avatar Puri se objevil v Indii.
0: And we was in Jardin Ashram, thousands of people they came. For celebration Guru Purnima.
1: Byli jsme v ashramu v Jadanu a tisíce lidí přišlo na oslavu Guru Purnimy.
0: So ashram organizers have double duty than normal people.
1: A tak ti organizátoři v Jadanu měli jako dvojnásobné povinnosti než obvykle.
0: So myself and Avatar Puriji was day and night always aware and looking and running and organizing to people come there. We have to give hospitality, facility and humbleness, softness and welcome to them because they're coming in their spiritual God house in ashram.
1: A tak jsme se svámým Avatar Purim ve dne v noci vlastně plnili nejrůznější úkoly spojené s tím, aby ti všichni, kdo přijeli do ashramu, do božího domu, tak aby měli všechno, co potřebují, aby byli ubytovaní, aby o ně bylo postaráno.
0: And after 2 days, second day Avatar Puri told me that we need to leave.
1: A pak mi Avatar Puri po 2 dnech říkal, musíme odjet.
0: Avatar Puriji, I didn't sleep whole night, whole day. Then no problem, we will sleep in aeroplane.
1: A když jsem říkal, no a teď my jsme nespali ani v noci, ani ve dne, tak this Avatar Puriji říkal, nevadí, right, no? Vyspíme se v letadle.
0: So we went to Jodhpur morning.
1: Takže ráno jsme odletěli do Jodhpuru.
0: By car.
1: Jeli jsme autem do Jodhpuru.
0: And 3 o'clock in the aeroplane.
1: Ve 3 hodiny do letadla.
0: Air came 4 o'clock in the Delhi.
1: Ve 4 jsme byli v Delhi.
0: 3-4 hours we was there.
1: 3-4 hodiny jsme strávili tam na letišti.
0: 9 o'clock in aeroplane.
1: V 9 hodin zase v letadle.
0: And we went to their Abu Dhabi.
1: A mezi přistání bylo v Abu Dhabi.
0: The time zone is different. I don't know what time was there.
1: Byla tam úplně jiné časové pásmo, ani nevím jaké.
0: 2 hours less than from here, Czech Republic.
1: o 2 hodiny méně je tam než tady v České republice.
0: And from there we have to fly to Vienna.
1: A odtamtud jsme letěli

0: byli s vámi, se všemi.
1: So voice is not clear, sleeping, moving, but we are happy that we see all our family here.
0: Takže jsme napůl spali, ale byli jsme šťastní, že vidíme tady tu naši širokou rodinu, vás všechny.
1: So our Gurudev is blessing and his guidance with us, so we are moving in the boat.
0: Na požehnání Gurudevy a jeho vedení je s námi, takže jsme v té lodi a plujeme.
1: One good singer in India, he sang.
0: Jeden dobrý zpěvák indický zpívá v jednom bhajanu.
1: Gurudev daya karke humko apna lena, Gurudev daya

0: सो इट मीन्स गुरुदेव दया करके, ओ गुरुदेव, दया मीन्स मर्सी,
1: to znamená daya je milost,
0: करके प्लीज बी मर्सीफुल विद अस,
1: करके znamená prosím buď k nám milostivý,
0: अपना लेना, मीन एक्सेप्ट आवर भक्ति आवर एडोरेशन आवर साधना एंड आवर इनर फीलिंग्स,
1: přijmi naší bhakti, přijmi naší úctu, sádhanu, naše vnitřní cítění.
0: सोए हुए भागियों को जगा देना, ओ गुरुदेव प्लीज वेक अप आवर डेस्टिनी,
1: प्रोसीम गुरुदेवे प्रबुज नास क नशेमु ओसुदु,
0: मेरी नाव भवर डोले, एज अवतार पुरी जी मेंशनिंग, मेरी नाव मीन्स माय बोट इज द इन द ओशन एंड मूविंग विद द ओशन वेव्स अप एंड डाउन मूविंग.
1: Jak to avatar Porigi zmiňoval, tak Merenáv je má loď. Má loď pluje na oceánu a zmítají jí vlny nahoru a dolů.
0: Gurudev pár lagá dena. Gurudev, please let cross my boat from this ocean.
1: Gurudeve, prosím, nech tu mou loď proplout oceánem.
0: So, this is blessing of the our parampara.
1: To je požehnání naší parampara.
0: That we are here in this beautiful place.
1: Že jsme tady na tomto krásném místě.
0: Here myself I feel that each and every the plants and each and every trees there is the Vishwaguruji's energy.
1: Já cítím, že tady v každém stromě a v každé rostlině je Vishwaguruji's energie.
0: You know all of you that how many years Swamiji was here giving lectures.
1: Vy víte, kolik let jsem Swamiji jezdil a přednášel.
0: And he woke up all of us in the spiritual path.
1: A všechny nás probudil k té duchovní cestě.
0: It's all blessing of Vishwaguruji.
1: Všechno je to jeho požehnání.
0: I'm thanks to Vishwaguruji.
1: A tak jsem vděčný.

0: Vyšvagurujimu.
1: And I like to pray for his good health.
0: A rád bych se pomodlil za jeho dobré zdraví.
1: And all the will, the human life, the prosperity, harmony, peace.
0: A za prosperitu, harmonii a mír v lidském životě.
1: Now Vishwaguruji send nectar blessing here us.
0: Teď nám znovu Vishwaguruji posílá
1: so please,
0: požehnání.
1: Fold hand.
0: Nektar.
1: Fold hand and three time om chanting.
0: Takže
1: praying
0: prosím, spojte ruce. A třikrát zaspíváme om za Vishwagurujiho dobré zdraví.
1: Our prayer will go to cosmic light and he will give the blessing to Vishwaguruji and for his good health.
0: Naše modlitba
1: protection
0: půjde k vesmírnému světlu a posílíme jeho zdraví a ochranu.
1: Deep inhale.
0: Hluboký nádech.
1: Three time om chanting.
0: A třikrát zaspíváme om.

0: How many of you like bamboos?
1: Kolik z vás máte rádi bambus?
0: Bamboo sticks.
1: Bambusovou hůl.
0: How many of you know how it grows?
1: Kolik z vás ví, jak roste?
0: Huh? Very quickly, but after planting the seed, it takes few years and nothing.
1: Velice rychle, ale je to tak, že když zasadíte to semínko, tak po léta a léta nic se neděje.
0: Everyone makes fun of that bamboo tree.
1: Roky a roky nic a každý si dělá legraci z toho bambusového keře.
0: Everyone thinks that that bamboo tree has died or not happening, nothing is happening.
1: Všichni si myslí, že asi to semínko zemřelo, že se nic nestane, že nic nedokáže.
0: But then within 2 weeks, suddenly it shoots up like anything.
1: A najednou potom během dvou týdnů on vyroste vysoko.
0: So in the same way, us and our sadhana, it might not look in the external world like we are doing anything.
1: A stejně to s námi a s naší sádhanou na venek to může vypadat, že se nic neděje.
0: But in our internal world, the roots are growing deeper and making that base stronger and stronger for us.
1: Ale v našem vnitřní světě ty kořeny jdou hlouběji a pevněji staví ten základ.
0: And one day it will just boost up like anything and we will see, oh, okay. So our sadhana was fruitful, but patience is main.
1: A najednou pak jednoho dne to vyklíčí a uvidíme to i my sami. A tak naše sádhana je, funguje, ale potřebujeme trpělivost.
0: Sabar ka phal meetha hota hai, which means the fruit of patience is always much sweeter.
1: Říká se, že plody trpělivosti jsou vždycky nejsladší.
0: If we are patient, we will get much more than when we are impatient like me.
1: Když jste trpěliví, získáte toho víc, než když jste netrpěliví jako já.
0: You know, there is buchtels being prepared and then you are hungry and you have nice smell and you say, yeah, it doesn't matter, let me eat it. But if you wait a little bit longer, then the Nutella melts better inside.
1: Když děláte ty čokoládové buchty a chcete je rychle sníst, dobře jsou dobré, a kdybyste si počkali trošku déle, tak ta Nutella uvnitř je ještě chutnější.
0: So patience is very necessary.
1: Takže trpělivost je nezbytná.
0: When you have patience, then everything tastes and feels and be much better than it is when we try to take it in advance.
1: Když jste trpěliví, všechno chutná, všechno dopadne, všechno se podaří lépe, než když se to snažíte okamžitě všechno získat.
0: So our sadhana, our kriyas, our mantra, this all is making that deep roots inside of our inner consciousness.
1: A tak všechny naše sádhana, všechny mantry, všechny kriyty vytvářejí ty hluboké kořeny v našem vědomí.
0: And as Mangal Puriji was now saying, main is harmony.
1: A jak říkala Mangal Puriji, nejdůležitá je harmonie.
0: And this seminar I will not say I will push, but will put a lot of pressure on this topic of unity and harmony and coming together, because this is what our community needs right now.
1: A tento seminář nechci říct, že bych to nějak tlačil, ale budu zdůrazňovat právě tuhletu harmonii, tuhletu jednotu, protože je to, co naše komunita právě potřebuje.
0: A lot of plans for this topic in this coming days.
1: Mám hodně plánů na toto téma pro ty dny, které přicházejí.
0: This reminds me of India.
1: Tohle mi připomíná Indii.
0: In India, when we were in Jaipur Ashram outside, you know, there's this on the road, there's this ice cream wala going.
1: V Jaipuru tam před ashramem je silnice, kde jezdí to autíčko se zmrzlinou.
0: Whenever you hear this bell, even I was surprised last year, it was, 2025.
1: A když uslyšíte ten zvonek, a já jsem byl překvapen ještě minulý rok, když 2025.
0: Swamiji was already in that phase of not talking.
1: Swamiji už byl v té fázi, kdy nemluvil.
0: But that bell rang like this.
1: Ale zazvonil takhle ten zvon.
0: And he got up like a small kid, you know, lying down and up in 10 seconds he was up and he wore his shoes and started walking outside. I said, where are we going?
1: A on vyskočil, vzal si boty a v 10 vteřinách skráčel ven.
0: 11 o'clock in the night.
1: V 11 hodin v noci.
0: And guess what happens later?
1: A jestli uhodnete, co se stalo později?
0: We buy 20 ice cream.
1: Koupili jsme si 20 zmrzlin.
0: And Uma Puruji and everyone, Swamiji, no, a diabetes not good.
1: A všichni Uma Puruji si říkali, Swamiji, ne, to není dobré na diabetes, na cukrovku.
0: But I think that inner child was there.
1: So. Ale to vnitřní dítě, myslím, že v té chvíli tam bylo.
0: He ate his ice cream and my ice cream also.
1: Snědl svou zmrzlinu i moji zmrzlinu snědl.
0: So that's why this type of bells remind us of the ice cream guy in India walking on the streets.
1: Tak tenhle druh zvonku vždycky nám připomene toho prodavače zmrzliny na ulici.
0: And maybe he just needed to digest some of my karmas also. So.
1: A možná potřeboval sníst i nějakou moji karmu.
0: That's the problem with us. We always try to think with our logical brain.
1: Problém je, že my se vždycky snažíme do toho dávat nějaké logické přemýšlení.
0: Swamiji is in this state, he's such a great guru, how is it possible we doubt ourselves and we doubt him?
1: My začínáme pochybovat, Swamiji takový velký guru a teď jak na tom je, jak je to možné?
0: He is curing all of us, he helped so many of us and now what, he can't help himself?
1: Pomohl tolika z nás, vyléčil tolik z nás a teď si nedokáže pomoct sám sobě?
0: In this karmic law, in this world, he cannot cure himself. It's misuse of powers.
1: Ale v tom karmickém zákoně je to tak, že on nemůže vyléčit sám sebe, to by zneužil ty svoje síly.
0: The only thing that can help him is our love and devotion. That's it.
1: Jediné, co mu může pomoci, je naše láska a oddanost.
0: Yogis, Mahapurushes, they help others, they don't help themselves. It's not Swadharma, it's Paradharma.
1: Yogini, Mahapurushové jsou tu, aby pomáhali ostatním, ne aby pomáhali sobě.
0: And then I
1: oni
0: love
1: dělají
0: it.
1: Paramdharmu, nikoli Svadharmu.
0: I know we try whatever we can, but I love it when we think that we can help him and cure him.
1: A samozřejmě děláme, co můžeme, ale mně se líbí, když si myslíme, že my něco dokážeme, že my ho dokážeme vyléčit.
0: If he wants, it takes him one millisecond to be again okay.
1: Kdyby chtěl, tak mu to bude trvat okamžik, aby byl znova v pořádku.
0: I think in the beginning was different, but now he's enjoying his peace.
1: Ne, ze začátku bylo jiné, ale teď si myslím, že si užívá toho svého míru.
0: He's happy.
1: Je šťastný.
0: You see it, you know, before he was still trying to go and work this and we do this and we do this even without talking, but now he's just
1: Předtím, i když nemluvil, tak se snažil chodit, pomáhat, pracovat a teď už je v klidu.
0: And don't think that he doesn't know what we are doing.
1: Nemyslím si, že by nevěděl, co děláme.
0: He's sitting there and watching all of us and saying, this is what I taught you, huh?
1: Sedí a pozoruje a říká si, aha, tak tohle je to, co jsem vás učil.
0: So don't worry, that essence of Gurudev, that what are you doing here, go work, is still there.
1: Nebojte se, ta esence, podstata Gurudeva, co to děláš, jdi a pracuj, to je tady pořád.
0: Just in different form.
1: Jenom v jiném podobě.
0: He might not say it verbally, but he just might get up and go to his room and go in bed and sleep, which is indication for you to go out of his room and work.
1: Nemusí to možná říkat, ale on se jen zvedne a jde si odpočinout a to je pro vás znamení, že máte jít a pracovat.
0: Or he will eat so slow nowadays and you're sitting and sounding out. That's another indication that I am taking my time. That doesn't mean you take your time, go.
1: A nebo jí tak pomaličku a to je taky náznak toho, já mám na to čas, ale co ty tady, na co ty máš čas, jdi a pracuj.
0: This is him testing us, this is him seeing his work flourish, it's him seeing what we do with his work and what we do with his vision.
1: To je ta doba, kdy máme ukázat, co my si počneme s tou jeho vizí, co my si počneme s tou prací, kterou nám dal.
0: He planted the seed.
1: On zasadil to semínko.
0: He watered it.
1: On ho zaléval.
0: He grew it.
1: On ho pěstoval.
0: Now it just needs some trimming and cutting.
1: A teď potřebuje
0: shaping.
1: Trošičku jenom vytvarovat, ostříhat.
0: The watering part has been done.
1: Ta fáze toho zalévání už je hotová.
0: Now it's just for us to maintain
1: a na
0: that
1: nás
0: garden.
1: Je, abychom to udrželi dál, abychom to dál rozvíjeli.
0: Many years I was thinking South India very good temperature.
1: Mnoho let jsem si myslel, jižní Indie, velice dobré počasí, teplota.
0: I even found a place.
1: Našel jsem si i místo.
0: Now this year I realized that no sense in building anything new. We have so much, if we can take care of what we have, that is good enough.
1: A já jsem, teďka mi došlo, že nepotřebuji budovat nic nového. máme toho tolik, že stačí dobře se starat o to, co máme.
0: Gurudev created this in such a large aspect with such a big vision that to maintain it and just to take care of it, not even grow it, just take care of it as it is, that is also a hard job.
1: Gurudev všechno vybudoval tak velkolepé, s tak velkou vizí, že jenom to udržet, ne ani to rozvíjet, ale jenom to udržet a dobře se o to starat, to je velká práce.
0: Yes, with the blessings of Gurudev and with them flowing through me, that's a different thing, but to uphold and hold this, I need all of you.
1: A jedna věc je, že to požehnání Gurudeva

0: plyne i skrze mě, ale k té práci potřebuju všechny z vás.
1: But then many of you say, but we are old and this, and you need to find your generation. Yes, my generation doesn't know anything like me. You all were working with Swamiji, you all know how he was, and that's why I need you to continue with me to help this grow, not to find new generation and you all what?
0: A vy říkáte, my už jsme ta stará generace, už, ty už si najdi novou generaci, pokračuj s novou generací, ale vy jste ta generace, která jste zažili Swamijiho a jeho práci a já vás potřebuju. Vy jste ti, kdo na tom bude pokračovat. Ti mladí ještě nic nevědí.
1: For sure the new generation will shine, but it will shine when you all train them, when you all give them time, when you all explain them, when you help them grow.
0: Ta nová generace zazáří, určitě zazáří, ale zazáří, když vy je budete trénovat, když vy jim ukážete, když vy jim pomůžete růst.
1: We can't rely all that, okay, this, that. We need to rely on each other, we need to be strong as a community.
0: Nemůžeme spoléhat na druhé, musíme spoléhat na sebe navzájem. Musíme být silní jako komunita.
1: And if we take care and water and flourish this community, then the community will take care of its individual being. So we take care of each other.
0: A když se budeme starat o tu naši komunitu, o naše společenství, budeme ji zalévat, pěstovat, tak potom ta komunita, to společenství je postará o každého z nás. Potřebujeme se starat navzájem jeden o druhého.
1: Not individually running in all individual places, trying to run the show solo, no, it's a union, yoga, it's yoga in daily life. Yoga means union, union means us. So we need to stick together and work together, not run an individual game.
0: Ne každý si hrá tu svoji vlastní hru, ale yoga je sjednocení, yoga je jednota. A tak musíme pracovat v jednotě, ne dbát jen tu svou hru.
1: Ashram does not work with one person.
0: Ashram nefunguje jenom díky jednomu člověku.
1: Ashram needs administration, ashram needs kitchen, ashram needs workers, ashram needs so many different things.
0: Tolik a tolik různých pracovníků, tolik věcí potřebuje.
1: And ashrams work on volunteer service, works on karma yoga, works on and seva.
0: Ashram funguje na dobrovolné práci, na karma yoze, na sévě, službě.
1: And if there is no harmony and peace, then these 4 or 5 people will fight with each other so much that none of them will be able to live in that ashram.
0: A když tam není harmonie, když tam není soula, tak ti 4-5 lidí nebudou schopni ani zůstat v tom ashramu.
1: We all work on our inner peace, but outside we are fighting like crazy, then what's the sense of that inner peace?
0: Pokud pracujeme na svém vnitřním míru a navenek spolu bojujeme, tak k čemu vám ten vnitřní mír je?
1: If we don't have that capability to control our emotions, to control our anger, to control our animosity, and we say yes, Ram, Ram, Ram, Ram, then that bad words which come out makes that effect of spirituality back to zero.
0: Pokud nejsme schopni ovládat to svoje nepřátelství, ten svůj hněv, a říkáme jenom rám, rám, tak potom ale ta špatná slova, která říkáme, vymažou všechno to naše vnitřní úsilí.
1: It's not like we are having to explain someone else. It's the same family, the same father, the same teachings, the same way of living, the same path which we are progressing, then what is the communication gap in between?
0: Není to nic složitého, je to jako v rodině, je to jako vztahy mezi otcem, matkou, proč je tam ten blok v té komunikaci?
1: It's not that Vienna is different and Czech is different and Slovenia is different and this is different, no, it is yoga in daily life. It's the same family in all countries.
0: Není to tak, že ve Vídni je to jinak, v Čechách je to jinak, ve Slovinsku je to jinak. Ne, jsme jedna velká yoga v denním životě, jako velká rodina všude stejně.
1: And don't come to ashrams because of I'm there or because of some guest speaker is there. Come to ashrams because it is your homes and you care about those places.
0: Nechoďte do ashramu jenom, když já jsem tam, nebo nějaký jiný host tam přednáší. Choďte do ashramu, protože je to váš domov, protože vám na něm záleží.
1: Gurudev was coming often. I also now try to come often, but that does not mean that you still don't go to ashrams. Ashrams come weekly, monthly, not only your individual centers. Go to other centers, help them out, organize programs together.
0: Nechoďte do ashramu. Já vím, že Gurudev jezdil sem často a já se snažím přijít často, ale to neznamená, že jinak chodit nebudete. Choďte do ashramu každý týden, každý měsíc, vždycky, nejenom na svůj program, ale pomáhejte si, jezděte i na jiné programy, i do jiných ashramů, spolupracujte, pořádejte ty programy společně.
1: Like for example, now we have satsang in soon, next Friday in Vienna.
0: Například teď příští pátek budeme mít satsang ve Vídni.
1: How is community helping each other?
0: Jak ta komunita si navzájem pomáhá?
1: That you paid for seminar here in Strilki.
0: Vy jste zaplatili seminář tady ve Střílkách.
1: So we don't charge you anything in Vienna when you come.
0: Tak vás nebudeme chtít, abyste znova platili něco, když přijedete do Vídně.
1: Why? Because that's how we care about each other in the community. That's how we take care. Ashrams should help each other. Not always put everything on you guys.
0: Protože takhle ty ashramy by si měly navzájem pomáhat, podporovat se, starat se o tu komunitu, nenechávat to jen na vás.
1: But the point is that you guys are the ashram.
0: Ale je to tak, že vy jste ten ashram.
1: So these all interests or ideas or way of functioning is created by us.
0: Všechny ty nápady, všechno to, jak to funguje, to vychází z nás.
1: How will we be okay that okay this is satsang in Vienna, that's also my ashram, I will also go there. This is satsang in God knows where, Slovenia, it's my ashram, I will go there. It's not about who is the speaker, it's not about what is going to be happening, it's just about the community and about each other, how we care about each other.
0: Není to tak, tohle není, tohle se mě netýká, to je ve Vídni, tak by to být nemělo. Ať je to ve Vídni, ať je to ve Slovensku, je to náš satsang, jdeme tam, podpoříme to.
1: I understand that once a year we have summer seminars and we all come together, that is a different thing, but even if there is no seminar, you are passing by, you have 20 minutes, pop by in the ashram, make pranam, say hello, how are you, how can we help, and is there anything we can do, just some type of interaction, that person will be happy, you made that person's day. Mahima Jyoti lives in Vienna for God knows how many years, alone in the ashram, you go and say hi to her.
0: A tak je samozřejmě něco jiného, jednou za rok máme takováhle velká letní soustředění, kde sem všichni přijíždíme, ale kdykoliv, kdy jdete kolem ashramu, zajděte, zastavte se, řekněte, udělejte pranám, pozdravte oltáře, pozdravte se s těmi lidmi. Mahima Jyoti bydlí sama v ashramu ve Vídni jak dlouho, 20 let, jak má radost, když tam kdokoliv přijde.
1: You're going to Slovenia, then Villach comes, Klagenfurt comes, there's so many things, Salzburg on this way. There's always somewhere, and every place there is ashrams, every place there is your family sitting there.
0: Ať jedete třeba do Slovensku, máte tam Klagenfurt, Villach, zastavte se kdekoliv, kde přijdete, je to jako když byste tam měli rodinu.
1: And one thing is in yoga and life that there is no language barrier.
0: A co je v denní životě, není žádná bariéra jazyka.
1: I was in Levoča.
0: Byl jsem v Levoči.
1: I speak English, Alan speaks Slovak.
0: Já mluvím anglicky a Alan mluví slovensky.
1: I had Jayaprakash as translator.
0: Měl jsem tam Jayaprakash jako překladatele.
1: But still, Alan and me, most of the times, without the translation even, understood each other.
0: Ale i bez překladatele, já jsem si s Alanem vždycky rozuměl.
1: So the point is, we as a community don't need that English, German, Czech, Slovak. No, we understand each other's feelings. We will say, come.
0: Nepotřebujeme tu češtinu, angličtinu, němčinu. My rozumíme navzájem našim pocitům.
1: No, it's about how to make each other happy.
0: Jde o to, jak přinést si navzájem štěstí.
1: Even if you don't have time, you just say, come, let's you drink some water and I need to get and go, and then that person will also go. He will not sit in your home when you're gone.
0: I když nemáte čas, tak aspoň trošku nabídnete trošku vody, napijete se spolu vody a když budete odcházet, tak člověk tam nezůstane sedět, taky půjde.
1: But try to think about each other, try to help each other in any way, try to be there for each other and let's keep this family together, not individuality, but unity.
0: Ale snažte se myslet na sebe navzájem, pomáhat si navzájem, podporovat se navzájem. Nebuďte jenom vy sami, ale vnímejte to naše společenství, pomáhejme si.
1: This is what we really need now.
0: To je to, co opravdu potřebujeme.
1: More than anything, for if you want to call it a transition, if you want to call it a healing period, if you want to call it whatever, but this community to strive and to survive needs to come as one united divine force.
0: A ať už tomu říkáte, že teď je nějaké období přechodu, období léčení, cokoliv, důležité je, abychom pokračovali jako v jednotě, jako sjednocená síla.
1: Om annapurne sadapurne shankara pranavallabe gyanavairagya siddhyartham bhikshaam dehi cha parvati mata cha parvati devi pita devo maheshwaraha bandava shiva bhaktascha swadesho bhuvanatrayam shubham karoti kalyanam aarogyam dhana sampada shatrubuddhir vinashaya deepajyotir namostute deepajyoti parabrahma deepam sarve mohanam deepanam sajate sarvam sandhya deepam sarva satyam brahma Brahmanam Brahma Haver Brahma Agno Brahmana Hutam Brahme Vatena Gantavyam Brahma Karma Samadina Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti

माँ, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है।

0: गुरुजी महाराज की जय।
1: श्री प्रेम भगवान की जय।

सयुक्तं नित्यदायन्ते योगि कामदं मोक्षदं चैव ओंकारा।